0: Singing Nigga Blue.
1: Radio Spin.
2: Každý den je voden mým. Každý den je voden mým. Každý den je voden mým.

všichni v bunkru opakujou, dostanem na frak. Prášek já bych snět, duben se nepoved. My má tohy na frontě roku 45. Když

0: A to je nějaká ženská, ne? No to je Jackis! Ježišmarja! Tak to je ale hodně špatný. Ty vědíš, on nejíží na chodbu.
1: Oh, oh, shit!

0: Česká dostala pokutu od policajta za to, že držela v ruce telefon.
1: Já ten článek čet taky a ten policajt říkal, že na svoji obhajovu, že to prostě viděl.
0: To je prostě bizár. No, takže jsme se u podobných bizarních situací dneska museli zastavit taky.
2: Ale měl jsem doma boty, který jsem chtěl vyhodit. A říkám, to je škoda, takže to dáme v Praze nějakému bezdomovci, kterým uděláme tím radost, ne? Byla zima. Tak jsme šli a viděli jsme vozíčkáře a byl celý zakrytej dekou. Tak jsem za ním přišel, říkám, že mu chci dát boty. A on na mě začal zvát úplně jak zběsilej, teď se odkryl a taky neměl nohy.
0: Ježiši, Dominiku, to by to nepřijde vtipný.
3: Takže prostě jsem chodil s malou a s manželkou po den dětí, že jo? A teď jsme stáli někde jako ve frontě. A normálně mi vozejčkář střel nohu. Já jsem se na něj takhle podíval, on se na mě pousmál a řekl, já jsem to vůbec necítil.
0: Některé situace prostě v životě nevymyslíš a i když na první pohled vypadají třeba disrespektně, tak jsou vlastně úplně obyčejný a někdy je třeba dobrý se jim zasmát. Zasměj se.
1: Ne.

0: 5 hodin 59 minut, máme tady čtvrtek, malý pátek, svátek dneska slaví Bruno, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u rádia Spin přeju krásný, dobrý čtvrteční ráno.
1: Good morning.
2: Good morning. We've talked the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning to you.
0: Postupně se prokousáváme tím upršeným týdnem a není to úplně nic moc, co si budem povídat, ale zemědělci si stěžovali na to, že mají tady sucho, tak snad jsou teďka nadmíru spokojení. Každopádně my se jdeme podívat na to, co nás tady dneska ráno spolu čeká. My si řekneme o jednom experimentu, který by mohl možná v budoucnu trošičku zamávat s Alzheimerem. A pokud letos poletíš na dovolenou, tak mám pro tebe taky jednu zajímavost, která ti ten let možná trošičku znepříjemní. No a před náma taky další poznávačka s cenou, ale tentokrát to nebude Elbowfest, ale mám pro tebe stupenky na dnešní Prago v Rýgráčích, takže si potom řekneme, jak na ně, no a taky bude Celebrity Voice Flip, do toho se podíváme taky, kam dorazil Maty, nebo respektive teda náš spin komisař Hrep. Připomenu ti, kde a jak můžeš hlasovat do naší top100.cz/rapových tracků a tak dál, ale bude toho spoustu, takže rozhodně doporučuji dál zůstat u rádia Spin. No a my se jdeme dál podívat v tuhletu chvíli na počasí, protože to není úplně nic moc a vlastně ve finále ani nic moc nebude. Aktuálně, co se týče teplot, tak ty jsou kolem 10 stupňů Celsia, víceméně po celé České republice taky prší, takže počítej s nějakýma přeháňkama hnedka takhle z rána. No a s přeháňkama počítej i odpoledne, protože tam se úplně nic moc nezmění, maximálně to, že teploty poskočí zhruba tak k 15. Tady je Radio Spin a dom.

6 hodin na 13 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno a my se společně jdeme přesunout k prvním zprávám, který tady pro tebe dneska mám. Jeden zajímavý experiment s psychedeliky měl hodně zajímavý výsledek. 80-letý báby s Alzheimerem totiž vědci nebo doktoři asi v tomhletom případě podali 5 gramů houbiček. No a co se stalo? Paní začala najednou mluvit v celých souvislých větách, což vlastně jako nedělala díky tomu Alzheimeru. No a dokonce se jí vybavilo i pár dávno zapomenutých vzpomínek. Zlepšení sice trvalo jenom chvilinku, ale díky tomu se rozhodli vědci víc zkoumat tyhle ty přírodní zdroje k léčbě demence, takže uvidíme, co nás čeká za pár let, protože třeba z toho může vzniknout právě velice účinný lék na Alzheimera. No a takhle hezky před dovolenou mám pro tebe jeden hrůzostrašný případ z letadla. Nemáš zač, za mě teda jako mi to jenom připomnělo to, že naštěstí jedu na dovolenou na Šumavu, takže za to jsem fakt rád v tuhle chvíli, protože letecká společnost Air Canada, tak se asi bát úplně nemusíme, protože to je jako v Kanadě pravděpodobně, ale zjistila, že její pilot byl 17 let úplně jako basic týpek, co ani ve finále nebyl pilot, protože 17 let lítal bez průkazu. Respektive lítal s falešným průkazem. Odřídil za tu dobu víc než 900 letů, no a jak to s ním dopadlo? No tak samozřejmě, že byl zatčený, že ho prostě jako vyhmátli, naběhli tam švestky, prostě komando, za tohle ho vytáhli, odvezli ho do jailu. Otázkou ale je, kolik takovejhlech týpků ještě ve finále může v těch letadlech lítat? No,

0: Hezky dobrý ráno všem, máme 6 hodin a taky 16 minut, no a právě v tuto chvíli startuje dnešní poznávačka. Jak jsem říkal několik minut zpátky, tak ve dnešní poznávačce budeš soutěžit o stupenky, a to na dnešní Prague Union, který zahrajou v Ligráčích, takže rozhodně se máš na co těšit, protože Pragoti samozřejmě zahrajou nejenom tracky z jejich nový desky Nekorektum, ale samozřejmě ti zahrajou taky nějaký jejich, nechci říkat úplně oldschooleček, ale jakoby ty starší, prostě už zajetý věci, který máš 100% rád. Takže jak to funguje? Já ti tady pustím tři ukázky, podle kterých ty budeš hádat, o co vlastně dneska v poznávačce jde. Můžu ti napovědět, že i dneska tady budeš hádat jednu známou pohádku. No a pokud zavoláš do studia na 210 32 30 30 jako první a uhodneš, o kterou pohádku tady dneska v poznávačce jde, tak stupenky budou tvoje, takže nejrychlejší vyhrává. Jdeme si teda pustit ukázku číslo 1, podle který tady dneska budeš hádat.
1: Jednu švihnout, aby se rozehřála, co?
0: Jestli tě napadá, o kterou pohádku tady dneska na rádiu Spin v rámci poznávačky jde, tak určitě volej na 210 32 30 30 nebo posílej voicovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin, ale proto, aby jsi odnes stupenky na Prago, tak

na 8 ráno celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v éteru.

0: Hezky dobrý ráno všemu Rádia Spin, máme 6 hodin a taky 23 minut k tomu. No a vy tady dneska v rámci poznávačky soutěžíte o vstupenky na Prague Union. Ty musím říct tuhle tu chvíli, že už jsou rozdaný, protože někdo byl tak jako ultra rychlej, že uhodnul hnedka na první dobrou celý název pohádky, kterou tady dneska v poznávačce hádáš, ale zase na druhou stranu to neznamená vůbec to, že bychom tady nemuseli hrát dál. Takže my si jdeme pro tuhle tu chvíli pustit ještě jednu ukázku, která tady proběhla několik minut zpátky.
1: Jednu švinout, aby se rozehřála, co?
0: Co vám můžu říct z týhletý ukázce, nebo respektive týhletý pohádce, je to, že spoustu z vás vlastně tuší, nebo respektive ví, o kterou pohádku jde, ale málo kdo víte, jak se ta pohádka jmenuje úplně kompletně celá. Každopádně, abyste se nenechali jen tak jako nachytat, tak zkuste nad tím celým názvem ještě trošičku přemýšlet, no a my si jdeme pustit další ukázky.
2: Leda, že by našla to, co nikdy nestratila. To by se jí možná paměť vrátila.
1: Ale mámo, co kdo nic nestratí, to nic nenajde. To dá rozum, ne?
2: To dá rozum.
1: Já.
0: No a jdeme taky na ukázku číslo 3, která je pro vás poslední.
3: Naši ctihodnou princeznu dál chlap s peručkama, který školy v náš pan král rozkazuje, abyste se rozjeli do všech koutů našeho království a tam... Jakož jinde po princezně pána.
0: Jestli tě nám napadá, co by to mohlo být za pohádku, tak určitě můžeš už v tuhletu chvíli dál posílat svoje tipy, i když bohužel už bez stupenek na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a za 3 minutky si tady odhalíme, o kterou pohádku tady dneska ráno jde.

0: Na Radio Spin se blížíme do finále dnešní poznávačky, ve který se dneska soutěžili o stupenky na Prague Union, který dneska vystoupí v Rýgráčích, ale stupenky už jsou v tuhle chvíli rozdaný. Nicméně, hádali jste tady jednu, musím říct asi oblíbenou českou pohádku, protože spoustu z vás se vědělo naprosto přesně, o kterou pohádku jde, ale byl tady jeden takovej malej nešvar. My si jdeme připomenout pár ukázek, který tady dneska zazněly.
1: Leda, že by našla to, co nikdy nestratila. To by se jí možná paměť vrátila.
2: Ale mámo, co kdo nic nestratí, to nic nenajde. To dá rozum, ne?
1: To dá rozum.
3: Naši ctihodnou princeznu dál chlap s peručkama.
0: Já si myslím, že pro připomenutí tohleto bude naprosto stačit. No a my se jdeme podívat na to, jaký typy tady padaly, a začneme těma vašima nešvarama. Tak jdeme třeba za Jirkou.
4: Já si myslím, že je to o létajícím ševci.
0: O létajícím ševci mi ale dneska bohužel nestačilo, o tom se mohl přesvědčit třeba i Hugo.
5: Hugo, to je o létajícím ševci.
0: No ale co jsem tady po vás naprosto přesně chtěl, tak byl tenhle název.
6: Já si myslím, že to je o princezně Jasnice a létajícím ševci.
0: Bohužel tady bráška ale nebyl úplně první, stejně tak jako nebyl první ani Matouš. Ale kdo se ozval jako první, a to s tím úplně stejným a správným názvem, tak byl dneska ráno Štrudl. No a Štrudl si dneska právě odnes stupenky na Prague Union, takže Štrudl, ještě jednou ti gratuluju. A spoustu z vás tady dneska ráno typovalo o princezně Jasnince a létajícím ševci, ale pravděpodobně jste nechtěli úplně dneska hrát o stupenky na Prague, protože jste hodně posílali vojcovky do mobilní apky Rádia Spina, takže třeba Tomáš, Fugas, Lukin, Roman, vy jste tady zaměnili dobře, takže děkuju za to, že jste se i tak zapojili. No a my dál pokračujeme ve Spin ránu, kdy už si za pár minut připomeneme, kam tenhle ten týden vyrazil náš Spin komisař Rep.

0: Samozřejmě i tohleto úterý za váma vyrazil Maty, neboli náš spin komisař rap, rozdávat vlastně jako hodně, ale hodně velkou zásobu Tigerů. Tiger je naprosto skvělý drink, který ti vlastně jako dá energii na to celý den vydržet v práci, která tě třeba jako nebaví, ale i v práci, která tě samozřejmě i baví, že jo. No a vlastně kromě toho jste dostávali od Matyho taky různý merch, nejenom spinovský, ale právě třeba i tigerovský. No a kam vyrazil Maty s Tigerama dneska, nebo respektive tenhle ten týden, tak na to se můžeme jít podívat právě teď.
1: Už jsem tady našel Honzu v krásném audio technickém servisu. Kluci tady spravují super prostě techniku, nějaký DJský pulty, mixáky, vypadá to mega hustě a já už ho tady mám na drátě. Čau, čau.
2: Ahoj, ahoj Honzo, no tak gratuluju. Slyšel jsi tady výzvu Rádia Spin, že se blíží Maty k tobě?
1: No, jasně, jak to posloucháme, že jo, takže jsem slyšel, že se blíží Letňanama k sedmičce a pak už jsem slyšel své jméno a už jsem věděl, že je dobře.
2: Jaký je to pocit, když víš, že jede za tebou?
1: No začal jsem být nervózní, začal mi padat červováky z ruky tady a těšil jsem se, no. Já poslouchám Spin úplně od první písničky, kterou jste kdy pustili. Poslouchám celý den v práci, v autě, nepřelazuju.
2: Tak to je úplně, tak to jsi opravdu ten nejvěrnější z nejvěrnějších a ty Tigry si opravdu zasloužíš.
0: Tak co je důležité říct, že Vicky má pravdu, že Honza je jeden z nejvěrnějších, který si ty Tigry teda rozhodně zasloužil, takže jsem rád, že si Honza odnes svoji zásobu Tigru, ale kdo si ji neodnes, tak byl spinér, za kterým Maty jel původně, protože za Honzou mířili jeho další cesty, ale Maty původně jel do Čáslavy, kde nenašel, pozor, nenašel ani zaplý rádio a nenašel tam ani spinera, takže pravděpodobně se někdo z Čáslavy přihlásil k spin komisař Repovi, ale mezi tím odjel třeba na dovču si chillovat, takže bohužel díky tomu se tehdy nepovedlo rozdat v Čáslavě, ale rozdali se v Praze, takže Honzovi ještě jednou gratuluju, no a my spolu pokračujeme ve dnešním spin ránu.
3: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program zavináč radiospin.cz a balíček Tigrů bude třeba tvůj.

0: 6 hodin a taky 37 minut. K tomu máme tady čtvrtek, malý pátek, svátek slaví Bruno, takže jestli znáš nějakého Bruna, tak mu určitě nezapomeň dneska popřát. My se jdeme podívat na to, jak ten Bruno svátek bude vypadat a teda musím říct, že Bruno pravděpodobně nebude úplně slavit venku, protože bude docela dost pršet a to už od dnešního rána po celé České republice, takže počítej s tím, že vlastně skoro všude dneska po Česku vyrazíš, tak by si měl vyrazit s deštníkem. Teploty jsou aktuálně kolem 10 stupňů Celsia, no a po zbytek dne počítej s tím, že i dál budeš muset chodit s deštníkem a teploty budou kolem 15, takže se sice malinko oteplí, ale žádný úplně jako žůžola bůžo to během dneška nebude. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak to vypadá v tuhle tu chvíli na silnicích. Co se týče regionu, tak tady vidím jenom jeden menší zádrhel, a to v Liberci na rychlostce kolem Bauhausu, tam to poskakuje, a to po směru na Jablonec, takže tam počítej s nějakou tou minutkou navíc. Co se týče v tuhle tu chvíli dálnic, tak tady žádný velký fuck-up nevidím, no a když se podívám do Prahy, tak tady je to taková ranní klasika, určitě si dneska ráno postojíš na Štěrbovský spojce, stejně tak taky v Holešovičkách, no a pozor si dávej i na kreše, a to konkrétně v ulici k Barandovu, a to po směru na Pražský okruh, takže tam určitě dávej pozor. Kdyby cokoliv, tak dávej vědět. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio.

0: 6:45, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je Domno a my se společně jdeme přesunout k hádance Celebrity Voice Flip, ve který dneska budeš hádat zamotaný hlas jednoho českého rapera. No a který raper to bude, to nechávám od této chvíle čistě jenom na tobě. Tak jdeme si pustit, jak dnešní Celebrity Voice Flip zní.
1: Že když bym teď srmíňá vás nechovod, hvězujme, můž dajme sajá.
0: Jestli tě napadá, kdo by to mohl být, tak určitě můžeš posílat svoje tipy, buď to na 210 32 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Jestli tě zatím nikdo nenapadá, tak určitě vydrž pár minut na nápovědu, ale byl bych radši, protože trošičku časově tečeme, kdyby se povedlo odhalit dnešní Celebrity Voice Flip už během následujících pár minut. Takže pro jistotu ti ještě jednou pustím zamotaný hlas dnešního rapera, který tady hádáš, no a nechávám to dál čistě jenom na tobě.
1: Že když bym teď srmíňá vás nechovod, hvězujme, muž dajme sajá.
0: No a mezi tím, co budeš hádat, tak se nech pozvat na dnešní Spin Talk.
2: Spin Talk.
3: To je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty, pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flešce, že jo? To je ono, to jsou ty naše náboje.
4: To je ale super, že pořád řekneš slovo fleška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJský mozek.
3: Je to
4: vlastně,
3: tak.
4: To je vlastně dobrý.
3: To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc ty lidi, no, tyjo, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší věc.
4: Podle čeho si vybíráš skladbu, ke který budeš dělat remix?
3: To je většinou, to byly teď nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda.
4: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
3: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl, město.
4: Jasně.
3: Tak ne.
4: Jasně, ale pochopil jsem, protože tak. Londýn už tady několikrát zazněl.
3: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, že jdeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropole.
4: Dneska v 7 večer do Spin Talku dorazí Kuba Strach, a.k.a. Nobody Listen. Zahájení festivalu ve Varech, vystupování v zahraničí, nový spolupráce a spousta dalších témat. To všechno pořešíme dneska v 7 večer. Těším

0: Rádiu Spin pokračujeme v hádance Celebrity Voice Filipe, ve kterých hádáš, komu patří dnešní zamotaný hlas. Pojď si ho se mnou pro tuhle tu chvíli připomenout.
1: Že když mi teď srmíňá vás nekovod a jezujme, můžu najde sajra.
0: Co ti můžu naposledy dneska napovědět, tak je to, že dneska jste tady hádali jednoho českého rapera, ale vlastně jsem k tomu neřekl nic moc úplně jiného. Tak na to, na barvu hlasu jste tady dneska hádali třeba Kuba tady hádal.
2: Dobrý ráno, já si myslím, že je to Recept.
0: A Recept to dneska bohužel není a není to ani Stehnutý.
3: Čau, tady Stehno, hele, nebude to náhodou Schizo, díky.
0: Co ti můžu poradit ještě na posledních pár minut dnešního Celebrity Voice Flipu je, že dneska jste tady hádali, nebo respektive hádáte ještě pořád jednoho českého rapera, který je členem Supercrew a hodně vlastně jako vydával jednu dobu pod labelem Hypno 808. Více myslím, že asi není potřeba napovídat, takže nechávám dál vás tipovat a uvidím, jestli se tady dneska objeví ten správný typ a to správný jméno.
4: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: Aspen jste dneska hádali zamotaný hlas jednoho českého rapera, který se věnoval, nebo respektive věnoval, on se pořád věnuje rapu, ale do toho vlastně vystupoval taky v rámci Supercrew a vydával, nebo možná ještě dneska i vydává pod labelem Hypno 808. Tak jdeme si pustit ještě jednou jeho zamotaný hlas.
1: Že když bym teď srovnává se kovod a chvězujme, můžda jde sajat.
0: No a já si myslím, že na to je dnešní tip úplně jasný. Takže my se jdeme podívat na to, jak se tady během dnešního rána tipovali a začneme u Kuby.
2: Ahoj, nej to Honza Daněk, Hugo Tox.
0: Hugo Tox je tip číslo jedna, stejně tak tady Hugo Tox se tipoval dál třeba taky Štrudl.
3: Čau, tak tohle to bude určitě Hugo Tox, Balkmany.
0: A jdeme se podívat ještě jednou za Petrem.
4: Ahoj, tady Petr. Jednoznačně Hugo Tox.
0: No a já si myslím, že není vůbec o čem, protože dneska to byl opravdu Hugo Tox. Chcete vyžívat, volte mě, chcete mý makat. Tak jo, děkuju za všechny tipy a taky hlasy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Flipu, no a my se jdeme přesunout dál do Spin Rána.
5: Spin Ráno na rádiu Spin. Roman Jakub

poslední minutky naší první společné hodinky čtvrtečního Spinrána. Dneska je 11. červen, svátek dneska slaví Bruno, tak ještě jednou přeju všem Brunům všechno nejlepší. No a my se za chvíli překlopíme do naší další společné hodinky, ve který samozřejmě dorazí dneska Roman. No a pokud jste chtěli soutěžit nebo respektive soutěžili o stupenky na dnešního Praga v rámci poznávačky, tak samozřejmě budete mít ještě dál šanci soutěžit i ve hře jeden na jednoho. To je takový lehký teasing na to, co se tady dneska bude dít, ale samozřejmě, co se tady bude dít po celý dvě hodinky, tak to ti prozradíme s Romanem už za pár minut společně. My se spolu v tuto chvíli jdeme podívat také ještě na to, co nás dneska čeká venku, a tady i tady to můžu říct vlastně naprosto stručně a jasně, protože dneska celý den počítají s tím, že by měly být po celé České republice buď to přehánky, anebo silnější deště, ono to bude tak jako trošičku na střídečku, takže počítej s tím, že dneska každopádně bude pršet, no a teploty maximálně kolem 15 stupňů Celsia. Tady Radio Spin a Dom, dobrý ráno.

7 ráno celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v éteru.

0: Hezký dobrý ráno všem. Tak dneska má svátek Bruno, to je hezký jméno, tak milí Brunové, přejeme vám hezký den, ať se vám daří, počasí vám k tomu opravdu skutečně rozbalilo dárek. Je tam zima jako prase. Musím teda říct, že jsem si říkal, jestli dneska neumřu na nemoc, tak už asi nikdy neumřu na nemoc. Takže doporučuji vzít si třeba mikinku nebo nějakou bundu a tak dál, protože to, co bylo včera, tam dneska není. Taky jsem slyšel, že dnešek je nejstudenějším dnem tohoto týdne, takže zítra bude líp.
1: OK,
0: tak co tam máme? Tak co tam máš ty?
1: Já tady mám jeden vědecký výzkum, nebo respektive takový jako snažení se o to zabojovat proti Alzheimerovi, a trošku to pomohlo, i když teda na krátkou dobu, ale řekneme si, jak to vědci nebo respektive doktoři vyřešili.
0: Dobře, tak já tady mám jeden slib, který jsem sliboval v pondělí, pak jsem se k němu vracel v úterý, včera byl ten dětský den, tak jsme k tomu neměli prostor se vracet, pak jsme si psali s tím interpretem, že teda dneska to klapne, takže já věřím tomu, že se s Dominikem nezakecáme, že interpret nebude u lékaře a že to dneska klapne, takže v 8 hodin 10 minut. Dejme tomu, že by měl být, už tam používám ten podměňovací způsob, měl by být telefonát s Majkem Trafikem, aby nám představil nový single PSH.
1: Tak doufám, že ani dneska na to nezapomeneme. Každopádně krom toho se podíváme ještě taky na to, kdo se objevil na obálce jedný chemický učebnice na Srí Lance.
0: OK, tak to jsem zvědavý, to vůbec nemám tucha. Na Srí Lance jsem byl, žádné dítě mi učebnice chemie nepůjčilo, tak jsem zvědavý, co tam bude. No tak ty tady máš takovou hezkou rybku, představ nám tu rybku, nebo nechceš ještě představit?
1: Ne, ještě ne, okay. Rybku si necháme na později.
0: Tak jo, tak já zatím, než nám Dominik představí rybku, tak já zkusím najít nějaký latinský názvy, protože s tím si budeme podle mě dneska taky tak trochu jako hrát a bude to podle mě jako mega dobrý. Dominik přišel se skvělým tématem, který bude nutno občas asi propípávat.
1: Jako je to možný, je no, to že možný, budeme no. Pípat jako závod.
0: Tak je možný, že to schováme za tu latinu. O tom jsem právě přemýšlel v tramvaji a ta latina by mohla být mnohem víc jako milostivější než ta čeština.
1: No tak uvidíme.
0: Takže zkusíme si třeba najít, jak se tvoří latinský slova, to bude takový docela jako zajímavý. No pak tady máme lupeny na Prago, ty vystoupí už dneska v Riegerových sadech.
1: A bude taky pravda nebo lež?
0: A bude taky pravda nebo lež. A víte, co by bylo nejlepší? A to bychom mohli udělat teďka všichni hromadně, než si pustíme písničku, jinak ji nepustíme. Tak, naťukejte si radiospin.cz, tak radiospin.cz. Vlevo nahoře je článeček, nebo vpravo nahoře je článeček 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Vidíte to všichni? Tak, na to klikneme hromadně. A už vybíráme, už hlasujeme, už vybíráme, už hlasujeme, už vybíráme, už hlasujeme. Jo, 3 hlasy pro dnešek.

0: 7 hodin 16 minut, dobrý ráno, 11. červen, svátek má Bruno, dneska je co, dneska čtvrtek?
1: Čtvrtek, malej pátek.
0: No, dejme tomu. Tak jo, tak přejeme vám krásný, úspěšný den, jdeme se podívat na zprávy. Já vlastně už ani nevím, co jsem tam chystal včera za zprávu. Jo, prosím vás, taková docela praktická, tak ty letadla nám letos trošku jako dělají problémečky. Já jsem teďka čet, že pokud teda letíte na dovolenou se stovkou, tak byste se na ní měli dostat. Zatímco když na ní letíte sami, tak jako bude to takový jako těžší, protože ty paliva zdražujou, ty paliva prostě jakoby nejsou, hodně společností ruší lety, že to bude prostě takový jakoby dobrodružný. No a dobrodružný to bude na letiště Václava Havla v Praze taky, protože vlastně možná si prostě správci silnic řekli, no tak dobře, tak když budou lidi ve stresu z paliva, tak my ještě uděláme, aby byli ve stresu z cest. Takže prosím vás, když jedete na letiště, tak těsně před tím letištěm už nějakou dobu probíhá přestavba mimoúrovňový křižovatky aviatická. Na začátku dálnice, jestli to je sedmička nebo co to je. Takže pozor, až si budete brát tágo, nebo vás pojezou příbuzní, nebo pojedete i tím trolejbusem 59, nebo já nevím, čím se tam dá dojet veřejně, tak prostě počítejte třeba radši s půl hodinkou, hodinkou jako dopředu, protože pak se prostě může stát, že sice dorazíte na letiště, že vám sice nezrušej ten let, ale že vlastně
1: že vám to uletí.
0: Že vám to prostě uletí, no.
1: A tak furt je lepší, když ti to uletí v Česku, než když ti to uletí někde tamhle jako
0: a zase
1: v Egyptě. Jenom, nechceš zůstat v Egyptě, ty vole.
0: No, nevím, tak náš generální ředitel tam má byt. A jezdí tam na chatu, tak jako asi jo. Nevím, no máš pravdu, no, nevím, ale zase v Egyptě nebudou tak jako bouřlivě rekonstruovat silnice, si myslím. Tak,
1: no to asi ne. No.
0: Tak co tam máš ty?
1: Já mám tady hodně zajímavou kuriozitku, na kterou narazili jedni studenti chemické školy na Srí Lance, protože na obálky knížky nebo té učebnice se mimo jiný obrázky objevila taky postava Jesseho Pinkmana ze seriálu Perníkovej táta.
0: Okay.
1: Což vlastně asi všichni víme, o čem je Perníkovej táta. Víme, že Jesse Pinkman je prostě jedna z hlavních postav těch, asi dá se říct, jako dealerů nebo výrobců tam. Takže si myslím, že jako lidi, kteří navrhovali tuhle tu knížku, že trošičku jako si možná šáhli vedle, nebo měli prostě jako jenom velkou fantazii, nebo prostě jenom, já nevím, kouknu na Google na obrázky, viděl týpka prostě jako
0: ve žlutý
1: kombinéze
0: s
1: nějakýma skumavkama v ruce, nevím.
0: To si teda nemyslím, myslím si, že prostě to prostě podle mě byl za cíl. Chemie může vypadat i takhle, děti.

0: Hezký dobrý ráno všem, Radio Spin, Roman a taky Dominik a taky soundtrack filmu Ďábel nosí Pradu 2. Pokud jste neviděli, tak na to jděte. Je to vlastně docela dobrý, ale nepouštějte si asi předtím ten první díl, protože pak budete čekat mnohem jakoby náročnější tu dvojku. Ta dvojka není špatná, ale funguje víc sama o sobě, než když koukáte na tu jedničku předtím. Tak, hezký dobrý ráno. Dneska nás čekají teploty v okolo 18 stupňů Celsia. Na Moravě to prý bude o trochu jako lepší. Občas jako bude pršet, občas nebude pršet, no bude to takový spíš jako, že si zalezete odpoledne do deky a pustíte si AZ Quiz, tak to udělá Dominik. Dneska jsem se dozvěděl, že jeho fascinace s AZ Quizem je tak obrovská, že na to kouká každý den. Nekoukám na to každý den.
1: Já to miluju, ale tak, jako to nebudu popírat prostě.
0: Řeka, která protéká Prahou a jmenuje se na písmenko V. Tak já bych zkusil Lamberg. Tak jo, tak, ale pojď sem s dnešním tématem, ty máš strašně dobrý téma.
1: Tak jo, na netu se šíří virální obrázek ryby, kterou objevili biologové na pobřeží Venezuely. Ten nový druh ryby zatím nemá svůj oficiální název. Co je nutný podotknout je, že to je AI úprava toho obrázku té ryby, aha, ale lidi i tak vymýšlejí jméno.
0: Zatím, počkej, takže ta ryba takhle nevypadá?
1: Takhle nevypadá. Je to bohužel jenom AI úprava. Ale stal se z toho obrovský virál na netu. Prozatímní název pro tu rybu je Bonnie Blue. Tak měl jsem tě v tom nechat, že to je reálná ryba.
0: Jo. Já jsem totiž, když jsem to viděl, ten obrázek, tak jsem si říkal, chudák ryba. Vypadá jako, začíná to na P a končí to na A, je tam i Č a měkké I. A ono je to jenom výmysl.
1: No, jako když se na ní koukneš, tak ona jako, tak já nevím, asi by tohle ta příroda prostě normálně jako nenapohla.
0: No tak když to udělala nenapohla jednou, tak proč by to nemohla udělat po druhý? Ach jo.
1: A tak jako tak ne dobře. Mezi očima ryby, já nevím, jako by všichni potom mířili na dovolenou do Venezuely.
0: No asi jo.
1: Cíleně na nuda pláž, pravděpodobně.
0: Tak, co jsi chtěl říct, co je naším dnešním úkolem, řekni to. A
1: naším úkolem je pro tuhletu vymyšlenou AI rybu vymyslet nějaký korektní jméno.
0: Já teda musím říct, že teda teď prožívám strašný zklamání.
1: Tak jako problém, fakt, no.
0: Já jsem jako včera, když jsme poslali ten obrázek, tak jsem si říkal, chudák rybka, vypadá prostě tak, jak vypadá, prostě to je teda prostě hrozný a už jsem začal přemýšlet, jak teda s tím tady budeme pracovat a teď najednou zjistím, že to je prostě celý vlastně podvod, tak se mi do toho jako nechce, ale věřím, že to bude dobrá hra, takže.
1: No ježišmarja, tak jako furt to, ale jako vypadá to.
0: No, jasně, dobře, ale protože to je tak jako vytvořený, abys napsal si chatu GPT, udělej rybičku, která má vepředu vulvu.
1: Místo nosu.
0: No, tak jo, takže vaším úkolem je, abyste týhletí rybičce vymysleli název. A můžete buď to teda českej, ale tam samozřejmě, prosím vás, pěkně se držte nějakých jako slušných pravidel, to znamená, snažte se to obsat nějakými zajímavými slovy, anebo se můžete pustit třeba do latiny, dát tomu prostě oba ty názvy. A já jsem třeba tady komunikoval s chatem GPT, protože latinsky neumím vůbec nic, jako vůbec nic, takže třeba to i teďka přečtu jako blbě, ale třeba Labiolichis vulviformis, což zní jako vlastně docela jako věrohodně, a nebo třeba Miravulva marina, což by mohlo znamenat jako takzvaná podivuhodná mořská vulva.
1: Ok.
0: Tak, ale možná bude lepší, když vlastně týhletý rybce, která teda vypadá jako vulva, vymyslíte český název, protože u toho se určitě pobavíme mnohem víc. Ty máš nějaký nápadíček?
1: Jako já jsem zatím úplně nad tím nepřemýšlel, ale taky jsem komunikoval s chatem GPT.
0: Co ti napsal?
1: Já nevím, jestli chci jako takhle česky jako inspirovat, jo.
0: Ale tak zatím ne, dobře, tak si víš, tak si pustíme
1: necháme
0: písničku.
1: Necháme si to na později.
0: Pustíme si písničku, necháme si to na později, kdybyste se třeba báli. Ale helejte se, odhoďte stud.
1: Kdyby to náhodou nešlo, tak pípání máme.
0: Jo, přesně tak, ale spíš to nějak jako opište hezky.

0: ten typ už není fit.
1: Hezký dobrý ráno, Roman, taky Dominik. Doufám, že se vám stává dobře. Pokud jste jako vstali a jste takový ne, to, což se někdy jako stane, tak si myslím, že dnešní téma by vás mohlo tak jako probudit a probrat, protože Dominik dneska přišel s obrázkem rybky, která vypadá, to je taková škoda, že v tom rádu to nemůžeme říct na plnou hubu.
2: Prostě si představte
1: dámský pohlavní orgán.
2: Přesně tak.
1: Který plave
2: mezi očima ryby. Jo,
1: který plave prostě někde v oceánu a tak dál. No a Dominik se rozhodl, že teda tomu dáme nějaký název a říkám, Dominiku, to je skvělý téma. To je prostě opravdu jakoby skvělý téma, protože my ho musíme držet tak nějak jako v hranicích, musíme o něm mluvit tak, jako že o něm vlastně de facto jakoby nemluvíme a o to víc to prostě bude hravý a o to víc to bude zajímavý. A máme tady třeba štamgasta Petra na začátek.
3: Dobré ráno, kluci, tak já jsem to dneska viděl tu fotku, docela jsem se smál, tak pro mě by byl název Venezuelus vulvus a po česku je to venezuelská typina.
1: Venezuelská pepina, okay. Což si myslím, že vlastně je jako docela přijatelný, ne?
2: Jo, to si myslím, no, že ještě myslím, jako že v rámci možností je to korektní.
1: Tak jo, tak Jirko, teda ne Jirko, Romane, pojď.
4: Krásné ráno, Romane, do Mespinerci, tady Roman a vezu do školy Elišku. Eliška mi ukázala tu krásnou rybku na těch telefonech a na těch internetech. Tak já si myslím, že tohle je typický aquavulvus, český pochvín mořský. Takže já si myslím, že to je úplně typicky jasný.
1: Pochvín mořský.
4: Ahoj.
2: Ty vole, pochvín mořský. Ježiš,
1: tak pochvín mořský je skvělý. Romane, co na pochvína říká tvoje dcerka Eliška? Zdravíme Elišku a jsme rádi, že Eliška takhle tatínkovi narychlo vygooglovala obrázek pochvína mořského. To mě teda baví. Protože jako já si dokážu představit, že někde, kde si berou ty zvířata v 6. třídě na základce, otevřeš tu učebnici přírodopisu, tam jsou ty ryby a najednou tam vidíš, bum, hele, pochvín mořský. Tak.
2: Přes celou stránku. jak časopisu.
1: Jiříku, pojď.
5: Tak já bych měl 12, jeden latinský a jeden český, takže latinsky by to bylo pochvus mořský. A česky by to bylo hudrovadlo obecné.
1: Ježiš, hudrovadlo obecné je teda jako v topu teda.
2: Miluju.
1: Hodně v topu.
2: Jako to je hodně vysoká letka.
1: Jako mega v topu. To je dobrý. Tak jo, takže pokračujte dál. Myslím si, že kreativitě se otevřely dveře úplně jako prostě ranec a musím říct, že už teďka v tuhleto chvíli mě baví, jak jste to pojali vlastně hezky, slušně a korektně. Krátně. A přesto hned na první dobrou všichni si dokážeme představit, jak ta rybka se vypadá.
6: Dobrý den, posaďte se. Jestli tady čtu správně, milá paní, tak vy hodně věcí dů. Dů zpěvačka, dů skladatelka, dů tanečnice, dů producentka, dů performerka, tohle všechno dů?
7: A dů.
6: A šlo by prosím vás, abyste pro Radio Spin dů i hudební víkend? Dů, dů?
7: A dů.
6: No tak dů, dohodnuto. Další hudební víkend je tady. A na rádiu Spin ho s tebou stráví Beyoncé. Beyoncé. Beyoncé po celou sobotu a neděli na rádiu Spin.

0: Hezký dobrý ráno všem, klidně si hoďte bočkem takhle po ránu, nemusíte hnedka tančit balet, ale je to fakt jako dobrý. On tam ani o baletu není ani slovo, to nevadí, to jsem si tam teďka prostě nějak dodal já. Tak hezký dobrý ráno, tak pořád hledáme český název, nebo i latinský název pro rybku, která vypadá jak dámské přirození a musím říct, že mě baví, jak se dneska prostě fakt snažíte. Takže začínáme třeba gumáčem.
1: Dobré ráno, tady guma, no mě napadl takový pindus mořský. A když nahodíš háček, tak než se na ní chytne, tak je to nanosekunda.
0: Ježíš, tak to je dobrý gumáče, to je dobrý. Kupře.
2: Čau, tady Kupr. Tohle je jasná laplička stytka. Tak se mějte zdár.
0: Laplička stytka, tak to je teda skvělý, to je dobrý. Tak jo, tak Aki.
3: Čau, tady Aki, mám název pro tu novou rybu. Clitoritus vodooceanus.
0: Ježíš, to je dobrý.
3: Mějte se, čau.
0: Čau. To je dobrý, to je mega takový jakoby slušný, vznešený, učebnicový, přírodopisný, že prostě věřím tomu, že bych na to taky kliknul, ještě jsem si říkal, to jsem teda zvědavý, jak ta rybka bude vypadat. Tak, Láďo.
4: Čau te chlapi, tak viděl bych to na Pitchmundu venezuelskou, anebo Gaginu venezuelskou. Co vy na to?
0: Gagina? Čau. No, ono, když se podíváš na to, na ten předek vlastně té rybky, tak jako taková gagína by to být mohla, protože to vypadá skoro až jakoby děsivě. Mimo éter mi Petr říkal, kdybych věděl, že tahle ta rybka plave v českých vodách, jdu se koupat na ostro.
5: A kdo ne?
0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Myslím, že by to studilo. Tak, jdeme se podívat do regionů.
5: Jdeme se podívat do regionů, začneme v Brně, tam se bourám v ulici Vinohradská, po směnu na centrum, takže tam pozor. No a po směnu na centrum poskakuje taky Rychlovska v Liberci a to po směru na...
0: Ještě vyjadřování.
5: No, přemýšlím, jak se jmenuje to město, na Jablonec.
0: Tak.
5: Tímhletím směrem to tam poskakuje.
0: Tak, jdeme se podívat dál, v Radlický, tam se bourá se taky ulici k Barandovu, bourá se na Pražském okruhu a to by teď mělo být momentálně všechno. Automotospin, tvoje

0: Spine. Pojď to rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Dneska přišel Dominik s fotkou rybičky, kterou by si přál mít nejen ve svém akvárku. Je to rybička, která teda bohužel byla vytvořena umělou inteligencí a vypadá tak, že vlastně místo čumáčku má dámské přirození a my tady pro ní dneska ráno hledáme názvy a vy jste fakt jako dobrý, jste kreativní a možná se pak vrátíme ještě k celkový jako rekapitulaci toho, jak moc vám záleží na tom, aby ta rybička se jmenovala důstojně, což je vlastně jako super.
1: Přijde hostí, no, že tady nepadají žádný jako vulgarity, ale
0: my jsme se fakt jako s Dominikem báli. Dominik, když jsem přišel, říkám, no já nevím, Dome, prostě znáš ty naše posluchače, teď vás nechci nějak jako podceňovat, ale víme, že všichni jako pro nějaké ostřejší slůvko nejdete kolikrát daleko a musím říct, že teda jste fakt jako mega dobrý. Tak jdeme za Vencou.
2: Čau, kluci, hele, já jenom volám na tu rybu, tak mě to poránu nedalo a vymyslel jsem jednoduchou věc, musel jsem si to napsat a už se mi to smazalo, ale je to herb vagus latinsky a do češtiny bych to dal jako hedvábnička zákeřná.
0: Hedvábnička zákeřná je prostě skvělý.
1: To je geniální.
0: To je prostě opravdu jako skvělý, to je přesně to, že vlastně to vidíte, jak to k vám jako plave, říkáte si a vlastně nevíte, co přijde potom, protože ono se to může tvářit jako něco, na co jste zvyklí, ale vlastně pak se to může chovat celý
1: to
0: prostě úplně jinak.
1: Co tohle zakousnout.
0: Tak, je to tak, tak víš, já jsem myslel, že to není potřeba říct, a ty jsi to řekl
1: na to. Doplnil jsem, no.
0: Tak, přesně tak, já jsem rád, že ti to došlo. Tak, Samuel.
3: Čau, tady Samuel. Halatý ryby bych dal asi název. Vaginus oceanus.
0: Vaginus oceanus, ok, dobře. Nemám moc rád nějaký jako takový ty jako dětkovský vtipy nebo strejcovský vtipy, a na druhou stranu mám tady Dominika, ten je rád má. Tak jsem vlastně rád, že se Kupr ozval ještě jednou, že tenhle ten vstup můžeme zakončit takovým jako predikovatelným vtipem, který se vlastně ale do té dnešní situace hodí. Kupře, pojď na stage.
4: A ještě mi tak napadlo, že ne, nadarmo se říká, že dvě věci smrdí jako ryba a jedna z nich je ryba.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Dneska teda musím říct, že mám trošičku průšvih u Romana.
2: Vykašlal se na to prostě, trošičku.
1: No. My jsme nestíhali ráno, my se s Spinnerama jsme ráno nestíhali.
2: My jsme nestíhali, prostě řekně, já jsem to nestíhal, já jsem se na to vykašlal, takhle jsem tě prostě zklamal, Romane, a to zklamání je nevratný.
1: A tak zase na druhou stranu nevypadne ze cviku.
2: Dělám
1: aspoň,
2: to prostě
1: jo?
2: Každý den, rozumíš, jo, děláš to každý den, když pohodě, já tady můžu dělat všechno samozřejmě. Kdyby bylo potřeba, tak já tady můžu mít okna někomu nebo něco podobného. Ne. Tak já jsem pro vás dneska namíchal, řekl bych, téměř herecký mashup. To jedno jméno není úplně herecký, ale vlastně podle mě někde v koutku duše, po tom fejmu a slávě a záři reflektorů, tak strašně touží, že si myslím, že tam vlastně zapadne.
1: Okay, no tak
2: I přesto, že si myslím, že všechny ty účastníky, kteří tam jsou, tak by to vlastně trošku i urazilo, že jsme je dali do jedné kupy s touhletou osobou. Tak,
1: je to dost možný, no?
2: No, to já si myslím, že jak tak koukám na ty jména, které tady máme, takže by normálně...
1: by to odsoudili, no.
2: No, že by nám přijeli možná dát na budku. Tak, 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Velkolepý úvod máme za sebou, teď už je to na vás. Pojďte hádat všechny ty osobnosti, které tam máme. Tak čuťu muťu.
3: Dlouhodobá taková, to byla dlouhodobá touha.
4: Já se hodně dívám po ženách, protože...
2: Máme tam de facto jedno velké přiznání.
1: A tak jako jde poznat, že jsi to míchal ty.
2: Jak to?
1: No...
2: Jako s ohledem na stáří těch věcí. Já jsem rychle hledal nějaký známý jména, který máme v archivu, a proto to dopadlo tak. Není to tím, že jsem to míchal já, je to prostě daný tím, že prostě ty jsi na to vykašlal.
1: Ne, tak jako nechci tím říct, že to je...
2: Což normální lajdák, Dominiku. Ano, já to budu opakovat dneska prostě mockrát. Dobré ráno, kdo tam?
5: Ahoj, Vicky.
2: Ahoj, Vicky. Tak. Tak, co tam slyšíš?
5: Tam taky slyším takovou vaginu, jestli je to ona. Je to paní Schillerová, jestli to ona.
2: Je to paní Schillerová, říkáš, tak se pojďme podívat, jestli tam máme to staré české hudrovadlo.
4: Tak já se hodně dívám po ženách, protože...
2: Dobrý, máme ji tam.
5: Ty se dívej jenom po ženách.
2: Pajky, děkujeme, hezký den, čau, ahoj. Taky čau, ahoj, dobrý. Tak Pajky mi zlepšil náladu, to jsem ani nečekal, že tady tenhle ten proti vám zlepší náladu. Tak ještě jednou se to pojďte poslechnout.
3: Dlouhodobá taková, to byla dlouhodobá touha.
4: Tak já se hodně dívám po ženách, protože...
2: Jako ten konec je dobrý, prostě namíchal jsem to dobře. 210, 32, 30, 30, pojďte nám říct.

0: Fajn ráno. Mashup.
1: 7:52, Roman a taky Dominik, tak mezi tím, co hlasujete do hitparády 100 největších hitů CZSK scény na radiospin.cz, my se tady probíráme dnešním mashupem, který jsem pro vás musel nachystat já, protože Dominik se na to normálně česky vyprt.
2: Aby ses neopupinkoval.
1: Tak, no to už trošičku hrozí prostě. Tak, jdeme si opustit.
3: Dlouhodobá taková
4: hudba, dlouhodobá touha. Tak
5: já se hodně dívám po ženách, protože...
1: Tak, to je prostě skvělá ukázka. Jako ty jsi tady ze mě udělal nějakého boomera prostě trapného, ale vlastně jako dal jsem tam skvělý texty.
2: A ne, je to dobrý.
1: Jako prostě skvělý texty. Tak, Pajky označil jedno naše hudrovadlo.
5: Tak já se hodně dívám po ženách, protože...
1: Takže Pajky odhalil jednu položku z mashupu. Jsem zvědavý, jestli někdo z vás odhalí ty další. Tak ještě jednou si to pojďme poslechnout.
3: Dlouhodobá taková hudba, dlouhodobá touha.
5: Já se hodně dívám po ženách, protože...
1: Tak napovědy dávat zatím nebudeme. Nicméně, když budete vědět, nebo když si budete chtít tipnout, tipněte si přes mobilní aplikaci Rádia Spin nebo přes telefon 210 32 30 30. Teď si dáme song. Hned poté se vrátíme za Spin komisařem Repem, který v úterý brázdil ulice Republiky. Uvidíme, jak byl nebo nebyl úspěšný. No a hned potom si dáme zprávy a taky písničku a hned po té písničce se spojíme s Markem Trafikem z PSH. Doufám, že se dozvíme podrobnosti k novince a že si tu novinku i pustíme.

0: Poprvé v historii se tady na rádiu Spin v úterý stalo, že Spin komisař Hrep nedovez svoji dovážku Tigru tam, kam původně chtěl.
1: No, ono se to stalo podruhý.
0: Podruhý už.
1: I ty popleto. Akorát, protože jednou se nám do soutěže registrovala nějaká slečna, mám takový pocit, a odjela na dovolenou. Ale byla velká klika, že ta její kolegyně...
0: No, ale na adresu se Tigry donesly.
1: No, na adresu se donesly, ale ne k té kolegyni, To znamená, podruhé se nám stala takováhle prostě nepěkná situace. Tak prosím vás, když se registrujete do té soutěže a chcete, aby k vám Maty dorazil až na kraj světa, což de facto jsme jeli na kraj světa, tak nemůžete být na dovolený ve Vídni. Musíte být prostě normálně tam, kde se registrujete, to je princip té hry. No ale naštěstí Maty má sebou vždycky notýsek jako správný komisař a spousta jiných adres, tak se pojďme podívat, kam dorazil.
2: Už jsem tady našel Honzu v krásném audiotechnickém servisu. Kluci tady spravují super prostě techniku, nějaký DJský pulty, mixáky, vypadá to mega hustě a já už ho tady mám na drátě. Čau, čau.
3: Ahoj, ahoj Honzo, no tak gratuluju. Slyšel jsi tady výzvu Rádia Spin, že se blíží Maty k tobě?
2: No, jasně, jak to posloucháme, že jo, takže jsem slyšel, že se blíží Letňanama k sedmičce a pak už jsem slyšel své jméno a už jsem věděl, že je dobře.
3: Jaký je to pocit, když víš, že jede za tebou?
2: No začal jsem být nervózní, začal mi padat šroubováky z ruky tady a těšil jsem se, no. Já poslouchám Spin úplně od první písničky, kterou jste kdy pustili. Poslouchám celý den v práci, v autě, nepřelazuju.
3: Tak to je úplně, tak to jsi opravdu ten nejvěrnější z nejvěrnějších a ty Tigry si opravdu zasloužíš.
1: No, já bych se chtěl jenom zeptat, Honzo, jestli nás teďka posloucháš, tak klidně zavolej, protože pokud nás posloucháš od první písničky, to znamená od té, která zazněla z Eteru Rádia Spin 1.1.2007, tak bys měl vědět, jaká písnička to byla.
0: A ty to víš?
1: Já to vím.
0: A našel protože jsi se to výzlavy?
1: Když nám bylo 18, tak jsme na 1. ledna odehráli úplně stejný playlist, jako jsme hráli 1. Hustý. ledna 2007, takže díky tomu, že jsem byl donucený se na to podívat, čím jsme začínali vysílání, tak to vím moc přesně. Tak, můžeš si zkusit samozřejmě tipnout i ty, protože Honzu tady teďka v tuhle chvíli nemáme.
0: Tak já si troufnu říct, že to mohlo být něco od PSHček.
1: Něco od PSHček, dobře.
0: A možná bych si tipnul, že by to mohla být Praha, protože to je taková jako hodně profláklá věc.
1: Říká Dominik Musil, tak možná tím týzuje i na čas, který přijde po 8 ráno, kdy tady bude mít Majka Trafika z PSH. Všimněte si, jak to opakujeme, abychom na to nezapomněli.
0: Na to.
1: Takže říkáš PSH. Zápraha. Zavři oči.
0: Zavírám oči.
1: Tak zavři oči, ale nepodváděj.
0: Ne, dobře, tak já si ještě zakryju rukama.
1: Jo, já tady potřebuju rychle totiž něco najít. Tak, dámy a pánové, chlapci a děvčátka a Honzo, který tvrdí, že nás posloucháš od první písničky a první písničku neznáš. První písnička na rádiu Spin v roce 2007, 1.1. hnedka po půlnoci byla tahle.
0: Tak to je trošičku jiná odrůda, než jsem si myslel.
1: No, ale jako na druhou stranu, čím chceš odpálit rapový rádio, než prostě...
0: písničkou, pojďme to odstartovat.
1: Pojďme to odstartovat, prostě Black Eyed Peas. Takže tehdejší programový hudební dramaturg měl podle mě dobrý tip na sound a všimněte si ještě jedny věci. Black Eyed Peas se nás pořád držej i po těch, já nevím, téměř 20 letech. Takže za mě pohodinda, jak by řekla Vicky, parádinda. Tak, jdeme se podívat na počasí, to vám řekne Dominik.
0: No a bude to naprosto jednoduchý a stručný, tak jak mě Roman včera pokládal, že to není stručný, tak to ze stručnýma dneska bude pršet a bude 15 stupňů Celsia. Spin Radio.
4: Klub Wasabi z Nojmo Kotkova 14. Právě tady zažiješ v pátek 12. června tu pravou rapovou party. Postarají se o to Koukr a P4T. Dvě celebrity českého rapu Koukr a P4T tento pátek z Nojmo Wasabi. www.klubwasabi.cz.
5: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Čau, tady Red Z. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za dva týdny, to znamená 17. června. Disky kupuj na SMS Ticket.

0: Hezký dobrý ráno všem, tady je Rádio Spin, Roman a taky Dominik, tak já zkusím to číslo na Michala vytočit ještě jednou, uvidíme, jak moc budeme úspěšní. 8 hodin 10 minut, 11. červen, čtvrtek, svátek má Bruno, držte nám palečky, doufám, že to klapne, telefon by nám měl zvonit, zkoušíme to už zhruba 10 minut s Dominikem a jsme v takový jako docela v neklidu, bych řekl, protože musím říct, že se těším hrozně moc jako na ty podrobnosti k novému tracku a k nový písničce a k novému vizuálu, taky k otázce, jestli třeba nebude nová deska, ale zdá se, že Michal spí, tak jsme takový jako smutný, ale my to budeme zkoušet dál.
1: Ale tak zase na druhou stranu můžeme říct, že dneska jsme na to jako úspěšně nezapomněli.
0: To je pravda, to je pravda.
1: Že prostě jako se snažíme pro vás získat.
0: Ne, je důležitý říct, že jsme na to nezapomněli ani v pondělí, že jsme na to zapomněli pouze v úterý, ve středu to nešlo a dneska, když to jde, tak to asi zase nejde. Ale helejte se, jediný, co si z toho můžete odníst, je, že PSA chystají nový single, že bude venku už brzo a že teda je potřeba mít na pozoru veškerý dění okolo PSH. To si myslím, že je docela dobrý. Pokud se nám s Michalem dneska podaří spojit, tak si k tomu samozřejmě řekneme ještě víc. Pokud se nám nepodaří se spojit, tak si aspoň pustíme tu písničku, protože jsme byli domluvení, že dneska proběhne éterová premiéra a byla by škoda, aby ta domluva prostě neplatila. Takže teď si dáme jedenkrát Zúťáka, no a pak se podíváme taky na zprávy, který přinesl včerejší nebo dnešní den.

0: 8:14, hezky dobrý ráno, Roman a taky Dominik, tak hele, Dome, pojďme s toho udělat takový folklor a zkusíme to, jo. Třeba...
1: Hele, třeba ho zbudíme prostě, no.
0: Ježiš, to bych nechtěl, to by mi bylo líto, ale vlastně nebylo, protože rádio potřebuje obsah a o ten se teďka právě snažíme. Tak rádio spin. Stranu,
1: kdo kdy slyšel rozespalýho Majka Trafika, jako?
0: Já.
1: Já.
0: Tak jo, tak pokládáme telefon, já tak věřím tomu, že Michal noc, to má no. Na potichu. Dobrou noc, stříčku Fido, dobrou noc, Michale. Tak, jdeme se podívat na zprávy.
1: Ok, já jsem sliboval, že tady mám jeden takový experiment, co se týče léčby Alzheimera.
0: Mm, jsem tak, zajímavý, to může být zajímavý.
1: Vědci zkoušeli experimentovat trošičku s psychedeliky. 80-letý má bez Alzheimerem totiž naordinovali a podali 5 gramů houbiček. A co se stalo, tak bylo to, že paní začala najednou mluvit v celých souvislých větách, což do té doby vlastně jako v rámci toho Alzheimeru vůbec nedělala. A dokonce se jí vybavilo i pár dávno zapomenutých vzpomínek. Takže nějaký zlepšení tam sice bylo, i když trvalo jenom chvilinku, ale díky tomu se rozhodli věci víc zkoumat tyhle ty přírodní zdroje léčby demence.
0: Tak ty jsi mě úplně teďka vrátil na vejšku, kdy jsem četl knížku od Petra Šabacha, jmenovalo se to Zvláštní problém Františka, mám pocit, tak nějak, možná se jmenuje jinak, ale myslím, že to je tohle. A tam byl nějaký kluk, který byl dement a podle mě buď houbičkama nebo nějakýma jinýma látkama se vlastně dostával do stavu, kdy byl normální. A ta knížka byla hrozně zajímavá. A de facto vlastně mi otevírala teďka to, o čem si teďka mluvil, a to mi teda přišlo vlastně jakoby mega zajímavý. No, jak to jako uzavřít, jako pokud se najde nějaká takováhle cesta, která umí vrátit tu lidskou psychiku aspoň na chviličku a trochu tam, kde si něco pamatujete, vzpomínáte, tak je to vlastně jako docela dobrý.
1: Tak by to bylo jako hustý ještě jako tímhle tím směrem.
0: A ještě kdybyste to dostal do tabletky, tak by to bylo dobrý, že nemusíte jak blázni lítat po lese a hledat houby. Tak. Hashtag pragmatický Roman. No tak jo, tak jdeme. Tím vás, prosím vás, pěkně samozřejmě k ničemu nedabádáme, bavíme se o vědě, bavíme se o studii a tak podobně. Tak, já tady mám ještě jednu studii, která mi přišla taky hodně zajímavá. Vědci tvrdí, že pokud máte kamarády déle než 7 let, tak byste spolu měli zůstat kamarády už na věky, alespoň teda tvrdí ta studie. Na druhou stranu nemusí to tak jako úplně bejt, protože v loňském roce jsem ukončil třeba nebo no, kamarádství třeba po 15 letech a taky jedno přátelství před 2 rokama jsem ukončil třeba po 10 letech. Takže nemusí to asi, není to úplně jakoby generalizovatelná pravda, ale vlastně může to tak bejt.
1: Ok, tak doufám, že u tebe ta hranice nebude 10 let u mě.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Z dnešního tématu si myslím, že nebudeš úplně nadšenej, ale na druhou stranu je to aktuální záležitost, protože venku není úplně jako nejpříznivější počasí, takže dnešní téma pravdy ale že bude déšť.
2: Ježíš, fakt jo. No Tak se do toho rovnou pojďme pustit. Tak tady dobré ráno, koho tady máme?
3: Dobré ráno, kluci, tady
2: dobré
3: Ruda.
2: Ráno. Čau, Rudo. Pokud si dobře pamatuju, tak kdykoliv se objeví Ruda v éteru, tak to vlastně dopadne dobře, že jo?
3: Já bych si, Romane, zase tak jako si pár, nevěřil úplně.
2: Jako párkrát to nedopadlo šťastně, to máš pravdu.
3: Ale většinou jsme vyhráli.
2: Většinou jo. Tak jo, jaký jsi přeborník v dešti?
3: Úplně jako vidím kapky a chci se schovat, tak
2: úplně
3: ne.
2: Jasně, mám to stejně. No tak jo, tak jdeme na to. Tak
1: dešťový kapky mají dokonalý tvar slzy.
2: To je prostě to, co na nás hustě.
3: Na to chodíš do metu.
2: Nevím.
3: AI, AI.
2: Přesně, ty vole, ten už nemá vlastní nápady, ten už prostě to valí jenom do toho Gemini.
3: Já bych dal, že to bude pravda.
2: A to nám jenom říkali v té škole, rozumíš? Hele, vzpomeň si, jak jsme tady mluvili o tom ovoci a zelenině tuhle, jak vlastně je nejednoznačná ta definice. A jak vlastně někdy opravdu jako ty učitelé na té základce potřebují ten svět strašně zjednodušit. To znamená, že vločka vypadá takhle a no, kapka...
1: Nebo třeba, že lišejníky rostou na severu. Že
2: nebo jo? Třeba přesně tak, ještě mi to tady vracej. Já nevím, no tak... Ale co myslíš teda, Rudo?
3: Tak já bych si tipnul, že to bude třeba pravda, ale víš, jak to je doma, ne?
2: Já teďka přemýšlím, že třeba, když jedeš v autě, jo, a teďka vlastně ty kapky dopadají na to sklo, tak vlastně mně přijde, že vypadají vlastně vždycky stejně, takže třeba budou vypadat tak, jako ta kapka, o který jsme se učili ve škole, takže já bych taky asi řekl, že to je pravda. Dáme pravdu?
3: Jo, dáme pravdu.
2: Musím říct, že trošku se bojím, že budeme za idioty, ale nevadí.
1: Jste tím tak laborovali, až jste přelaborovali.
2: Takže co, máme pravdu? No, tak jo?
1: Nemáte pravdu právě.
2: Ježiši,
1: no nevstekej se.
2: To je ono. Jak teda vypadá taková kapka?
1: Protože kapka, když vypadne z mraku, tak je to dokonalá kulička, ale ve chvíli, kdy vlastně jako padá, tak to není slza, protože ten odpor vzduchu stlačí do takového burgříku, dá se říct.
2: Burgříku, ok. Já teda musím říct, ve mně teďka začínala jako trošičku úplně jako jiná dynamika. Já jsem říkal, že takže on teďka bude říkat, že to prostě je nějaká kulička, prostě, která se promění v kapku. Tak zaplať pánu, to tak jako nestalo, protože teď už jsem teda cítil, jak jsem začal, jak začínám startovat.
1: Jako zčervenal si trošičku, nebudu lhát. Tak, jdeme na dvojku. Nejvíc deštivým městem v Evropě je Londýn, a to v poměru počtu srážek, nebo respektive kolik té vody tam spadne.
2: Já teda, hele, když přijdeš do Liberce, tak se tam říká, že tam buď prší, nebo tam jdeš do kopce. Další věc, když jsi prostě v Bordeaux, tak to je taky taková prostě deštná díra. Tam jako všichni říkají. Pak teďka, když jsem natáčel rozhovor s Pragoholikem, tak ten vlastně říkal, že v Holandsku neustále pořád jako prší. Já bych řekl, že to je jenom taková přenesená jako pravda, že to nebude pravda. Co myslíš ty, Rudo?
3: Tak já dám zrovna teď na tebe, Romane, protože jako...
2: Ty vole, jestli... Nepiš si, Dominiku. Teď jdeme pro bod, takže říkáme, že to je lež.
1: A je to lež.
3: Zaplať pánu, vidíš to, Romane.
2: Ty vole, fuj, no dobrý, tak...
1: Tak silnější je třeba Paříž nebo Řím.
2: No vidíš, tak aspoň tam byla ta Francie. Víš, tak. Paříž bych tam netypoval, panečku. No, já jsem byl vždycky v Paříži, byl tam hezky.
1: Netypoval ani ten Řím, ale...
2: Ten je mi jedno. Ten Řím nemám rád, ale...
1: Tak jo, rozhodující rozstřelová otázka. Slavná vůně deště, kterou tak jako milujeme...
2: Vůně
1: tak...
2: deště, co to říká za blbost, veď?
1: Vždycky voní to.
2: No,
1: vůně,
2: povídej.
1: Ne, tak
2: no, ale to je ta kombinace vody a letý toho zbytku.
1: No, poslouchej. Slavná vůně deště, kterou tak milujeme, tak nepochází z té vody, která spadne.
2: No jasně, je to kombinace vody a jako takhle, ta voda je zdrojem toho, že to tak voní. To znamená, počkej, ještě jednou mi to řekni, to tvrzení.
1: Slavná vůně deště, kterou tak milujeme, tak nepochází z vody.
2: Ale ta voda tam hraje důležitou roli při tom jako potkání se s tím, na co dopadne. To znamená, že takový třeba ten čerstvý městský prach, na který to dopadne. To znamená, bez té vody by ta vůně nebyla, protože samotnou tu vůni bys necítil. To znamená, bude to takový sou-sou, takže co bys řekl, Rudo?
3: No hele, teď jak jsi to vysvětloval, tak možná bych řekl, že je to pravda.
1: Dobře, no, tak abych ti to upřesnil.
3: Známe doma.
1: Tak takhle nevoní ta voda.
2: No, teď to je jasný.
1: To je jako...
2: Ještě jednou řekni tu větu teda.
1: Slavná vůně deště, kterou tak milujeme, tak nepochází z vody. Čímž myslím, že tím nevoní ta voda.
2: Ta sama voda, dobře, takže...
3: Ježíš, to je lež.
2: No, takže to je prostě lež v tom případě. Ještě jednou to řekni.
1: Slavná vůně deště, kterou tak milujeme, tak není vůně té vody, která spadne.
2: Počkej, není vůně té vody, tak to je pravda v tom případě. Ne? Ježíš, já jsem se úplně teďka, mám zavřené přemýšlení.
3: Jak to opakuje?
1: Prostě já ti tvrdím, že takhle nevoní ta voda, která spadne.
2: No, tak to je pravda.
1: No, vidíš, jak jsi šikovnej.
2: No. Že jo?
1: Jo, jo.
2: Fuj, ty vole, jo! Jo!
3: Vidíš to, Roman.
2: Fuj, ale udělalo se mi teda zle, tak ale řekl jsem to správně, ne?
1: Řekl jsi to správně.
2: No, tak dobrý, tak mám za sebe radost. Rudo, jsi skvělý parťák, zavolej klidně příště znova. Tak hezký den ti přejeme, čau, ahoj.
3: Taky, díky, čau.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spen, pojďme se podívat do regionu. Ještě jednou děkuju dneska Rudovi za spiklenectví a spojenectví ve hře Pravda nebo lež. Myslím si, že právě díky Rudovi jsme se dostali daleko.
1: Tak. To se neděje tak často, že by byl Roman tak vděčnej. Každopádně, co se týče regionu, tak Plzeň...
0: Zalovce ublíženě, tak...
1: Plzeň hlásí crash v ulici Přemyslova, Brno hlásí crash v ulici Jedovnická, bourá se taky v Hradci, a to v ulici Bratří Štefanů, a pozor si dávejte i ve Berce, protože tam se sice nebourá, ale poskakuje rychlostka v obou směrech, takže tam naberete určitě nějaký to zpoždění.
0: Tak, pak tady mám Českomoravskou v Praze, tam se bourá, Modřanská, tam se bourá, Pražský okruh, oblast Řeporí, a to ve směru na Zličín, kolona teď momentálně de facto až k Lochkovu, takže tam se obrňte trpělivostí. Bouračka taky v ulici Vnislavova na Vyšehradě a bouračka taky na Českomoravský. Skoro bych si řekl, kdyby neseděl tady, tak sedí prostě na Českomoravský Dominik.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin Radio.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Dneska máte poslední šanci ve hře jeden na jednoho vyhrát vstupenky na Prague Union, protože ty vystoupí už dneska v Riegerových sadech, což znamená, že dneska právě je ta úplně nejvíc nejposlednější chvíle nebo možnost ty vstupenky si odníst.
2: Mm-hmm. Takže pokud chcete být dneska večer ve hře a slyšet novou katovou desku v Riegerových sadech, tak určitě teďka cinkněte 210 32 30 30, hledáme dva z vás. Pojedeme stále v pohádkovém tématu, jakým jsme jeli včera. Věřím tomu, že i ta cena je pohádková, protože slyšet a vidět Prague Union naživo je prostě velký zážitek. Tak a než začneme hrát, tak si dáme skladbu, do které jsem se úplně jako zamiloval. Je to skladba, která mluví hodně o duševním zdraví, o tom, že bychom všichni na sebe měli prostě nějakým způsobem vlastně slyšet, že ne vždycky je dobrý prostě ten výkon hnát až vlastně do toho úplně největšího výkonu, protože pak vám nezbyde nic jiného, než na chviličku vypnout. Mat 213, objev roku v hudebních cenách Anděl v České republice, Marie April se spálil právě teď, je to krásný, je to hluboký. Okamžitě si všichni povinně zeslete rádia.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Tady bych chtěl poděkovat Sebastianovi Zdychincovi, což je mu bývalý student, když jsme tady s Jirkou jedno ráno a jedno odpoledne řešili, sakra, co to je prostě za sample, který v tom je použitej, tak jsme to řešili do Eteru, najednou zavolal Sebastian a říká, chlape, to je prostě McLemore, to jsou prostě White Walls, takže pokud vám to něco připomínalo, tak je to přesně tohle. Tak, Dominiku, uvítej pány.
2: Tak na drátě číslo jedna se dneska o vstupenky na Prague Union popere Lukáš. Lukáši, čus.
3: Ahoj.
2: Jaký Lukáš, máš ráno?
1: No, skoro to vypadá vykalený, tak jak poslouchám Lukáše. Co?
3: Prosím. Že zníš, já strašně blbě slyším, teď už dobrý.
1: Že zníš, jako kdyby si chlastal celou noc, tak.
3: No, to je normální.
1: Dobře. Tak, druhý pán na holení je Jiřík. Jiříku, ahoj.
4: Čau, kusí, ahoj.
2: Čeko, čeko.
1: Jiříku, ty jsi autorem označení pro tu rybku hudrovadlo. Chtěl bys si takovýhle hudrovadlo?
4: Ale tak jako hodilo by se, víš.
1: Tak dobrý. Tak jo, tak budou se hodit lístky na Pragáče dneska večer do Rigráčů, tak pojďme na otázky. Když budete vědět správnou odpověď, tak zakřičte vaše jméno. Ano?
4: Ano.
1: Tak jo. Otázka číslo jedna. V jakém rozpoložení byla v roli princezny kdysi Helena Vondráčková a jak moc
3: Lukáš
1: se tak cítila? Lukáš.
3: Byla šíleně smutná princezna to byla.
1: Lukáši, jseš normálně navrčený. Takže vodíček pro tebe.
2: To bylo hodně rychlý.
1: Tak, to jsem ani nečekal.
2: Otázka číslo dvě. Jakou barvu měla hvězda na čele princezny Lady?
3: Lukáš.
1: Tyba, ten jede, ten z toho Hradce už je před Prahou.
3: To je prostě princezna se zlatou hvězdou na čele.
1: Takže jakou měla barvu ta hvězda?
3: Zlatá byla, takže žlutá.
1: Zlatá, vole.
2: Zlatá, vole.
1: Tak jo, tak otázka číslo 3. Ta je možná chyták, tak pojďme na ní, na něj. Jakou barvu kůže má rákosníček?
3: Lukáš.
4: Jirka.
1: Lukáš.
3: Zelenou.
1: Jo. Dobrý. No tak jo, takže 3-0 je dnešní skóre, takže lupeny putou do Hradce.
2: To tady dlouho nebylo.
1: Tak Jirko, tobě nezbývá nic jiného, než si pořídit hudrovadlo.
4: A dlouhé večery, dobré.
1: Přesně, možná lepší než ty lístky. Tak Jirko, přejeme ti krásný a úspěšný čtvrtek. Lukáši, vydrž na drátě, řekneme ti podrobnosti.
4: Tak taky, kluci, mějte se, čau.
2: Čau.

0: Rádio Spin, hezký dobrý ráno všem, tady je Roman a taky Dominik. Jdeme dneska učinit po několikáté pokus, který už jsme chtěli zkusit. Jdeme zkusit zavolat znovu Michalovi Trafikovi, aby nám zkusil odprezentovat nový single, který mají teďka venku PSH, nebo který budou mít venku PSH. Ale nějak to máme dneska prostě celý prokletý a zakletý, respektive ne dneska, už od toho pondělí to vypadá, že se nám to nepodaří. Tak kde máme tu květinku? Podaří, nepodaří, podaří, nepodaří, podaří, nepodaří, podaří, nepodaří, podaří, nepodaří, podaří, nepodaří, podaří, nepodaří, podaří, nepodaří.
1: Už jste otrhal tu sedmi krásku.
0: Já vyberu další. Podaří, nepodaří, podaří, nepodaří, podaří, nepodaří, podaří, nepodaří, podaří, nepodaří, podaří, nepodaří, podej další kytku. Podaří, nepodaří, podaří, nepodaří, podaří, nepodaří, podaří, nepodaří.
1: Roman Božku, celý strom, ale stejně se bohužel nedovoláme.
0: Tak tady máte důkaz, že v životě nemusí všechno dopadnout úplně dobře, ale protože jsme rádio a protože vlastně umíme kouzlit a protože jsme prostě šikovní, tak vám teďka pustíme zdravici od Oriona, doufám, protože Oriona se nám podařilo probudit, takže Ori, jestli seš ready, pojď nám aspoň říct, že máme nachystaný novej single pro Radio Spin.
2: Čau, tady Orion a tohle je můj nový track pro Radio Spin.
0: Tak, víc jsme z něj nedostali, snažili jsme se, ale tak ono, probudit rapera takhle brzo ráno je prostě
1: právě
0: komplikovaný.
1: Právě jsem chtěl říct, že není ještě ani 9.
0: Tak. Není ještě ani 9, tak. To znamená, my vám teďka pustíme písničku, která se dostane ven až příští týden. Počkej, Michal volá, ale teď to musíme udělat úplně teda pankáčsky. Michale, teď tě dávám k mikrofonu přes telefon, už jsme téměř živě v éteru, máme slot na to představit váš nový song PSH, pusť se do toho.
3: Teda 300 z místa. Po dlouhých letech několika, nevím, po dvou, třech letech jsme udělali společně písničku. Natočili jsme k ní videoklip, když jsme byli na takové mini turné v Americe. A myslím si, že se nám povedlo to nějakým způsobem zapasovat správně, tak aby to nebylo. Česká hiphopová kapela si natočí klip v USA, to znamená se všema klišé, který jsou jak dobrý, tak špatný a zároveň myslím si, že z toho našeho pohledu trošku nepoužitelný. Premiéra je 14.6. v Riegerových sadech toho videoklipu a to audio už můžete slyšet podle mě teďka na Radio Spin, je to tak?
0: Je to přesně tak. Michale, já když jsem to poslouchal, tak mně přijde, že ten single tak jako krásně soundem navazuje na předchozí desku Debit. Vím, že hodně umělců nemá tu otázku jakoby rádo, jo, ale stejně já se zeptám, protože bych byl rád v očekávání. Bude deska, bude EPčko, bude tý muziky víc?
3: Hele, tak vlastně protože to, jestli bude deska, tak určuje spoustu faktorů v našich životech i tím, že jako spoustu nehudebních faktorů, chci říct, protože máme jako dost rozstřelený životy a vlastně tohle jsou tenhle nějaký moment, kdy se potkáváme mimo koncerty a je to tak, že ta práce nás bavila, nápady jsou, čili nelze nic vyloučit, ale nejsme v žádném procesu teďka toho, že bychom si řekli, že děláme desku. To ne, protože jednak je to jako příliš zavazující a my se vlastně opravdu tou tvorbou necháváme, nebo to tempo si necháváme určovat se spíš nějakým jako tou hudbou samotnou, tedy prostě pokud nás to jako opravdu sežere a pohltí, tak to uděláme a pokud se to neděje, tak nic nehrotíme, jo. Ale tak já si myslím, že fanoušci vidí, že koncerty jezdíme, že nás koncerty baví a že koncerty jsou prostě super, jak pro nás, tak pro ně. Máme nový single, já si myslím, že není potřeba být hamou na to všechno.
0: Děkuju ti. Dobře, jenom ještě v rychlosti, ten single se jmenuje Představ si, tak nám ještě jenom trošičku jakoby...
3: Romane, ten single se jmenuje Někdo jiný.
0: Někdo jiný. Aha.
3: Někdo jiný.
0: Tak vidíš, já ho tady mám prostě uložený úplně jinak.
3: Tak si tam mám. Ale to byla ta jedna z pracovních verzí. Ale
0: někdo jiný.
3: Tak. Někdo jiný. A to téma vlastně v podstatě jako se to nabídlo i tou Amerikou, jo. Je to země, jako kde spousta lidí přišlo a začalo do svoje nové životy. Naprosto z nuly. a hodně často, jak se bavíme v autě o různých tématech, tak taky samozřejmě řešíme i různý jako mimohudební témata. Mm. Prostě často si říkáme, že žijeme šťastný životy, protože bychom taky mohli být úplně někdo jiný někde jinde. Jo, a to by taky vůbec nemuselo jako fitovat do toho, co chceme. Takže o tom to je. Jsme strašně šťastní, že žijeme životy, který máme a že jsme ty lidi, který jsme. Takže tak.
0: Michal, to je skvělý.
1: To je hezký.
0: To je fakt jako krásná tečka za představením nového singlu, který teď si dáváme do éteru. Jsem rád, že se nám to podařilo. My jsme byli tak strašně ve stresu, že v pondělí se nám to nepodařilo, v úterý jsme na tebe zapomněli a že to skoro jakoby zase nevíde, tak mám strašnou radost, že to vyšlo a že...
3: Já jsem taky rád, Romane, že to vyšlo a omlouvám si, že jsem nebral telefon ráno. My jsme včera měli takovou rodinnou situaci, kdy jsme naše nejmladší dítě odevzdali přes noc poprvé k babičce, tak jsme se trošku přispali se ženou.
0: To je ale taky skvělý, Michale, to je taky skvělý, takže...
3: Se nám nepodařilo dva roky.
0: Ježiš, ale to je snad ta nejhezčí tečka za tím dnešním povídáním, která je. Tak v tom případě si ještě udělejte třeba dobrou snídaní. Promiň za to, že jsme tě probudili.
3: To už se děje, nic se neděje. Já jsem hrozně rád, že jsem do Féteru. V neděli se budete moc podívat všichni na videoklip. Jste zvaný, žádný vstup, prostě je to nějaký jako meet and greet moment pro vás, pro všechny, pro nás. Můžete se podívat na video, od pondělí je to na YouTube a samozřejmě doufám, že v nějaký jako zásadní rotaci na rádiu spím, protože se vám to bude líbit.
0: Tak jo, Michale, moc děkujeme a případně v neděli v Rigrových sadech na té zahrádce se vidíme. Přeju krásný den a užij si pomalý vstávání. Čau, ahoj.
3: Jo, já jdu na to.

0: 8 hodin 56 minut, Radio Spin, Roman a Dominik a v premiéře novej single PSH, který se jmenuje...
1: Někdo jiný.
0: Tak. Já jsem tak byl fixovaný na ten pracovní název. Moc se mi to líbilo, musím říct, když jsem poslouchal ten text, tak mám pocit, že se týká trochu mě, protože mě zítra čekají velký zkoušky a trošku se bojím. Tak Vicky, vítej, ahoj.
2: Ahoj.
0: Čau, ahoj. Rádi tě vidíme. Tak, Vicky, my jsme dneska měli skvělý téma. S tím tématem přišel Dominik. A Dominik, jak je, Dominik je trošku jako prasák, takže prostě sama...
2: Dominik je zákeřnej, no taky, to vím, ne, no, tak já už tak odejdu.
0: Taky, a tak je to taky trošku dobytek. Tak, a hledal na netu a brouzdal a tak dál a našel rybku, která má místo čumáčku...
1: Počkej, neříkej to.
2: Já vím.
0: Ukaži to.
1: Já ti ukážu obrázek.
2: Ano. On už mi to Dominik posílal třeba před týdnem.
1: Jako je to možný, no.
0: No. No a my jsme teda dneska, protože abychom o té rybce mohli vůbec mluvit do éteru, tak jsme pro ní hledali název. Mm-hmm. Tak můžeš klidně latinsky, můžeš klidně česky. Jak bys takovou rybku nazvala?
2: Ty bláho. Nazvala bych ji taková mušlinka vodní.
0: Mušlinka vodní, dobře. Tak pojďme ti představit další typy, jo.
3: Čau, tady Jaky, mám název pro tu novou rybu. Clitoritus urooceanus.
0: Nebo.
3: Mějte se, čau.
0: Vašíku.
4: Čau, kluci, hele, já jenom volám na tu rybu, tak mě to poránu nedalo a vymyslel jsem jednoduchou věc. Musel jsem si to napsat a už se mi to smazalo, ale je to herb vagus latinsky a do češtiny bych to dal jako hedvábnička zákeřná.
5: Tak já bych měl 12, jeden latinský a jeden český. Takže latinsky by to bylo pochvus mos a česky by to bylo hudrovadlo obecné.
1: To je moje top jednička dnešního rána. Prostě. Hudrovadlo.
0: A Dominik mi říká, představ si, že půjdu plavat, půjdu na ostro a potkám hudrovadlo.
2: No, tak to nebudeme, co Božka na to, víte?
1: A Roman tak říká, no je otázka, jestli se přiseje nebo zakousne.
0: No prostě je to zrádný. Tak.
2: Je to opravdu zrádná rybka.
0: Ale? Od hudrovadla zpátky k komunikátoru.
2: Dneska řekneme si o Justinu Bieberovi, protože má svoji značku, já jsem to nevěděla a dokonce rozšířil svůj jako sortiment, tak si řekneme o co dál, jako rozhodně jde o nějaký jako streetwear hadry, ale už nejen to. No a potom taky probereme FIFU, protože ta startuje už zítra.
0: Mm-hmm. Nebo dneska?
2: Ne, 12.
0: Zítra. Já vím, že jsem viděl, že se teďka hodně řeší předpověď počasí. V Mexiku to je, nebo kde to je?
1: Je to v Mexiku.
0: V Mexiku, ano. A že je možný, že budou velký bouřky a že to možná budou muset hodně zastavit a tak dál.
1: No tak místo fotbalu budou hrát vodní polo.
0: No, vidíš to, tak jsme to krásně vyřešili. Tak jo, tak my se s váma rozloučíme, popřejeme vám hezký čtvrtek, i když venku bude třeba pršet, nebo dneska tam nějak úplně jako horko, tak si rozsvíťte v duši a slyšíme se, co je? Jsem moc EZO?
2: Ne, dobrý, je to hezký, já jsem chtěla říct, že zítra tady nejseš a my ti všichni budeme držet palce s tvýma rouškama.
0: Poznáte to v pondělí na náladě.
2: Tak.
0: Tak a protože já rád mluvím o hezkém počasí, tak dnešní počasí říká Dominik.
1: Je to přesně tak a vezmeme to stručně, teploty kolem 15 stupňů Celsia a po celý den čekají přehánky, ne-li i vydatnější deště.
2: No fuj!
0: No fuj! Dělejte bordel! Fuj!
1: Tak díky no.
6: Hodní baro v kufru auto, co ty o tom víš, co ty o tom víš? Zertek si za růžky rouška, co ty o tom víš, co ty o tom víš? Co ty o tom víš? Výzlové by chtěli hit-hop mou skrý. Co ty o tom víš?

dnešní dobrý ráno ještě jednou. Od Majku tě zdraví Viki, už máme čtvrtek, malej pátek, takže úplná paráda, 11. června. No a svátek má dneska Bruno, takže Bruno, vše nejkrásnější k svátku. Já teda musím říct, že znám jenom jednoho Bruna, a to Bruna Marze, tak tomu teda přeju všechno nejkrásnější, ale samozřejmě i všem posluchačům, který nás teďka ladějí. No a samozřejmě už jdeme teďkon na Bonžurku s Viki. No a jak jinak, než dneska začít hlasováním. Ano, top 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Vlastně náš žebříček, který si tady mohl nominovat v minulým týdnu. No a tento týden a ten příští už můžeš hlasovat. Každý den 3 hlasy, takže je to teďkon na tobě, jak se ty tracky umístěj. No a v jakém pořadí je potom 25.6. zahrajeme. No takže já už říkám tady telefony do ručky, já jdu totiž hlasovat přímo teďka živě s tebou. No a říkala jsem si, dobře, nebudu se stále opakovat, dám prostě dneska hlasy i jiným trackům. Včera jsem totiž volila Pikolu, potom Gleba Papa, no a potom Smeka Tancuj. No a tak jsem si říkala, že dneska to teda zase obměníme. No a první hlas, který dávám, je Benovi Bomby. Protože to je moje dětství, já se přiznám, opravdu jelo to vždycky v autobuse, když jsme frčeli na nějaký taneční závod, tak opravdu vždycky zadní část busu, znáš to, ty největší frajeři, měli obrovský bedny a z těch jeli bomby. No a potom jsem si řekla, jak jinak než to roztancovat, a dneska ráno dávám taky KSN. KSN, nová bitch, KSN, love chodí jak KSN, bunda za desně. Takže za mě úplná pecka, těm dneska házím svůj druhý hlas a řekla jsem si, že třetí hlas udělám takový jako zajímavý. No a bude to takový trošku los, protože vlastně všechny ty tracky, které tady jsou legendární, tak jsem si řekla, že teda ten třetí hodím tak jako, jak to zrovna vyjde, jo. Takže já se právě připravuju, zavřela jsem oči a scrolluju a tam, kde bude kurzor, tak to dám like a teď. A je to Pio Squad feat Jaroslav Nohavica, já tam byl. Dobře, takže ty dneska získali můj třetí hlas, tak spinnere, doufám, že ty už si teďkon zahlasoval taky. No a já už samozřejmě začínám komunikátor, kde jsou tracky podle tebe. No a začínáme pěkně Mikem Spiritem a jeho Prime Time, protože dneska je to náš Prime Time Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou a taky samozřejmě teď už na drátě náš Johnny alias Tom a Jerry. Čau, čau.
2: Čau, čau, Vicky.
1: Tak prosím tě, povídej. Řekni mě, už jsi hlasoval dneska do top stovky největších CZSK hitů všech dob?
2: Ale nehlasoval jsem ještě nikdy, protože nějak to nevyznám v té aplikaci a nevím, kde se to tam dělá, takže když mi poradíš, rád zahlasuju.
1: Teda Johnny, dobře, tak já si tady teďkon hodím úlohu takového toho IT guru, to prosím tě, to ano. Voláš teda tomu správnému, já jsem většinou úplně levá, ale... Věřím tomu, že ty to teďkon zvládneš levou zadnou a levou zadní a odhlasuješ správně, protože hele, tohle to zvládám i já a to jsem fakt jakoby marná, jo, s počítačema. Prostě jdeš normálně na stránky Spin Rádia a tam si odklikneš.
2: Zeptám se tě, je to někde, dá se třeba najít to někde i v aplikaci, používám aplikaci.
1: Jo, jasně, hele, je to i v apce. Mělo by to být normálně dostupný. Já když půjdu na aplikaci, já se přiznám, že jsem vždycky hlasovala zatím přes stránky. Ale tady, když jdu na Spin Radio apka, normálně to tady spolu teďkon vykoumáme, tak teď se mi načítá. stále ještě se načítá. A už se nenačítá. A teď momentálně prý vysílá Viktorie. Jo, to jsem já. Tak a teď jdu jakože na program, podle mě. Tak tam je možná jasně. Tak to ne. Tak jdu na menu.

0: všechny, ať si jdou na naši spin-upku, potom jdeš na novinky, to je dole na té liště černé, tam klikneš na článek 100 největších CZSK hitů všech dob, tam klikneš dolů na ten link a už jsi v hlasování. Ty bláho, takhle.
1: Jo, už to tady vidím. Už
0: to tady máš, no tak skvělý. Tak Johnny, budu se těšit, super, až mi dáš potom vědět, koho jsi zahlasoval. No a teďkon, jasně, koho si necháme zahrát?
1: Ale prosím tě, bude to review a more, bude zábava, nebo jak je to?
0: Je to tak, je zábava. Což si myslím, že teďkom byla, věřím tomu, že teďkom už všichni budou hlasovat jedna báseň, teď už to půjde levou zadní. Díky moc, Johnny! Díky, ale že jsi tady vlastně, ahoj, že jsme mohli pozdílet takhle, tohle je návod. Ahoj!
1: Jo, super, ahoj!
0: Yes, Radio Spin, dík!
1: Ahoj!

0: 8 ráno. Celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v éteru Rádia Spin.
1: Natankuj, naplň sklo, dej

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, tak nehoda je v Brně, a to v ulici Porgesova. Dál už se přesouvám na dálnice. Tady máme nehodu na D1 na 189. kilometru ve směru na Ostravu, a to v okolí Ostopovic. No a teď už jsem v Praze. Tady máme nehodu v ulici k Barandovu. Je to ve Slivenci před křižovatkou s ulicí ke Smíchovu směrem na Barandák. Jsou tady v sobě 4 auta, takže rozhodně čekej větší zdržení. Jinak nehoda je taky v ulici Ústecká na Modřanský. No a poskakuje nám Štěrboholská spojka směrem na D1. Tady čekej kolem 10 minut navíc. To je ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký aktuální info, tak rozhodně neváhej a dávej mi vědět. 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Yeah.

0: vyhrabaný desky, zacuchaný pásky, neprachy, ale stále dělat rapy z lásky. Nedělám si vrásky, už to tady jinak šlape, jsem poslední jedinec, rapem jsem lapen. Poškrabaný desky, zacuchaný pásky, neprachy, ale stále dělat rapy z lásky. Nedělám si vrásky, už to tady jinak šlape, jsem poslední jedinec, rapem jsem lapen.
1: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Weekend Talk.
1: To je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty, pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flešce, že jo? To je ono, to jsou ty naše náboje.
2: To je ale super, že pořád řekneš slovo fleška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJský mozek.
1: Je to
2: vlastně,
1: tak.
2: To je vlastně dobrý.
1: To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc ty lidi, no, tyjo, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci.
2: Podle čeho si vybíráš skladbu, který budeš dělat remix?
1: To je většinou, to byly teď nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda.
2: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
1: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl, město.
2: Jasně.
1: Tak ne.
2: Jasně, ale pochopil jsem, protože tak. Londýn už tady několikrát zazněl.
1: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, když jedeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropole.
2: Dneska v 7 večer do Spintolku dorazí Kuba Strach, a.k.a. Nobody Listen. Zahájení festivalu ve Varech, vystupování v zahraničí, nový spolupráce a spousta dalších témat. To všechno pořešíme dneska v 7 večer. Těší se na tebe, Roman Jakub. Ej.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a já bych ti ráda připomněla, že už 13. v sobotu, což znamená tuhle sobotu, proběhne Elbow Fest, což znamená, že to bude v Podhradí Hradu Loket. Myslím si, že to bude totální jízda, bude to open air festival, bude tam hip-hop a můžeš tam být samozřejmě i ty, protože o lístky se soutěží ráno s Dominikem, takže určitě zítra ještě laď ranní show, protože právě tam se budou rozdávat další lístky, vystoupí totiž Rifiu, Jaroslav Olách, Maniak, Ginter, Čávo, Koki, Sosein, no a celým dnem tě provede Robo Hypeman a Human. Já si myslím, že u toho rozhodně nechceš chybět, takže neváhej a volej. No a já už ti tykon povím, co probereme v příští hoďce. Mám tady totiž takovou novinku, Justin Bieber má svoji značku. Já vím, možná, že pro někoho to novinka není. A já se přiznám, že pro mě to teda byla docela jako new news. Každopádně povíme si, co teda jako prodává, no a o co obohatil právě tu svoji značku, protože prej už to není jenom oblečení. Tak co to bude, tak to ti povím už za 3 tracky. Teď si dáme ještě počasí. Juhu, takže nejenže budeme potom stylový, stejně jako Justin, ale ještě ti řeknu, že teda počasí nás trošku schladí, máme 12 stupňů Celsia a zataženo, ve zbytku republiky jak by smete, jinak čekej, že dneska odpoledne bude late a bude kolem 15, no a když se podívám na zítřek, tak tam bude kolem nějakých 17, taky to nebude úplná parádinda, místy budou deště, takže dneska, zítra je to na deštník.
1: Spin Radio.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Čau, tady Red Z. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za 2 týdny, to znamená 17. června. Disky kupuj na SMS Ticket.

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou a samozřejmě taky komunikátor, kde si můžeš nechat zahrát právě svůj track, tak neváhej a ozvi se mi 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku, ať si tady ten čtvrtek zpříjemníme, ať ho tady trošku roztančíme, když je teda venku takhle ošklivo. No a teď ti řeknu, co teda probereme. Justina Biebera má totiž svoji značku. Justin Bieber má svou módní značku Skillerk. Ofiko už se to ví rok, neofiko už první ptáčci zpívali ódy na Bíbru v šatník v roce 23. Já jsem se to dozvěděla teďka, no tak lepší pozdě než nikdy, že jo. Je to teda streetwearová móda, ale já když jsem teda teďka koukala na to, co nabízí jeho značka, tak bych to vlastně klidně vynosila do přírody, jo. Protože baggy kaťata, tak to je pohodlný, že jo, na nějaký procházky se po lese. Zároveň mají to nejen v zelený barvě, ale má třeba i růžový ty kaťata. Takže to už se nikdy nestratíš mezi těma hříbkama, vždycky tě tam najdou. No a oversize mikiny, tak tam mě zaujala jedna taková specifická, kterou si evidentně Justin oblíbil a vynosil ji při několika příležitostech a teda mně se to líbilo taky. Věř, že byl ve svým totiž fitu úplně nepřehlédnutelný. Zelená mikina s bílýma tečkama. Takhle tam byly ty tečky. Prostě vypadal jako kropenatá slepice, bych řekla. A já musím opravdu upřímně říct, mně se to líbí, to je pro mě návrat k přírodě. Hele, k dědovi na chalupu, jako když najdeš. Opravdu. A nebo možná na Velikonoce, to je jak zdobený vajíčko. No takhle jsem to viděla. Každopádně tohle má být streetwearová móda. No a teď se rozhodně Justin rozhodl, že takzvaně rozšíří svůj sortiment a to o sluchátka a přenosný reproduktory, který mají spojit funkčnost s výrazným designem. Tak určitě doporučuju se podívat. Já jsem si totiž myslela popravdě, že ty přenosné reproduktory jsou nabíječka. Ne, to bylo ještě něco jiného. No má dokonce i nabíječku na telefon. No, on normálně by si podle mě mohl otevřít druhou alzu. Takže možná, že to spojí a bude to prostě nějaký jako obchodák s elektronikou, u toho možná nakoupíš i nějaký fajnový kaťata prostě do přírody. Za mě dobrý. Každopádně oficiálním cílem Skillerku je dál rozvíjet lifestyle ekosystém, kde se má potkat hudba, móda a každodenní používání technologií, což by tak nějak sedlo. Takže ono jako celkově, já vlastně jako už teďkon tam brouzdám po tom Instagramu a už tam na to tak jako koukám, jenom teda škoda, že pop-upy jsou v Japonsku, tak to je trošku z ruky, musím říct, ale tak víš co, za chvilku je víkend, tak možná si tam zaletím, abych se pomrkla na jeho novou kolekci, tak fakt doporučuji mrknout se na to, teď jsem si z toho dělala legraci, ale jako celkově to opravdu cením a myslím si, že jako jen tak dál a propojit vlastně ten streetwear jako s těma sluchátkama, no schválně, co v těch sluchátkách podle mě hraje, to bude přednastavený a bude tam podle mě vždycky and you got that yummy yum, anebo prostě celkově Justin Bieber podle mě all over the place. No tak pojďme si ho zahrát i teďka. Radio Spin.

20. června ráno celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v

0: Spin.
1: Hraju tady podle tebe tracky na přání, no a já už tady mám teďkon Baru. Tak Baru, jaký banger tam pustíme?
2: Aby jsi mi zahrála Hrob od Hugo Tuxe. Bude to pro všechny. Spinner je pro tebe do rádia.
1: Tak doufám, že to bylo slyšet dostatečně dobře. Bude to Hrob od Hugo Tuxe. Dobře, Baru, jdeme to tady rozjet. Rádio Spin.

0: prostě mám místo nosu pí***.
1: Ty jsi to fakt řekl, já se s tebe pos***. Tak, a abychom nemuseli mluvit jako Dominik a nemuseli pípat každý slovo, začali jsme hledat novej publikovatelný český nebo latinský název pro tuhletu rybku.
0: A fantazii se dneska ráno meze nekladly.
2: Tak já si myslím, že tohle je typický aquavulvus. Český pochvín mořský.
3: Clitoritus vodooceanus.
4: Herb vagus latinsky a do češtiny bych to dal jako hedvábnička zákeřna.
1: To skoro až bolí.
0: To je geniální.
5: Tak já bych měl 12, jeden latinský a jeden český. Takže latinsky by to bylo pochvus mořský a česky by to bylo hudrovadlo obecné.
1: Hudrovadlo je prostě skvělý.
0: To rozhodně. Taky bych se chtěl někdy takhle v rybníčku potkat s takovým hudrovadlem.
1: Tak a právě proto musíme uzavřít upoutávku na ranní vysílání trochu jinak. Kupře, pojď.
6: Ještě mi tak napadlo, že ne, nadarmo se říká, že dvě věci smrdí jako ryba a jedna z nich je ryba.
1: Užijte si čtvrtek a zítra ráno vše se těšíme.

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a já bych ti ráda připomněla, že v úterý jsme měli spin komisaře Repa, našeho Matyho, zase v ulicích. No a tentokrát po dlouhé, strastiplné cestě, a to do Čáslavy a zpátky, potom po Praze a nakonec teda to zaparkoval na Praze 7, aby zkontroloval našeho spinera. No a teď už by mě

0: Zajímalo, jak to celé dopadlo. Připomeneme si.
1: Už jsem tady našel Honzu v krásném audiotechnickém servisu. Kluci tady spravují super prostě techniku, nějaký DJský pulty, mixáky, vypadá to mega hustě a já už ho tady mám na drátě. Čau, čau.
0: Ahoj, ahoj Honzo, no tak gratuluju. Slyšel jsi tady výzvu Rádia Spin, že se blíží Maty k tobě?
1: No, jasně, jak to posloucháme, že jo, takže jsem slyšel, že se blíží Letňanama k sedmičce a pak už jsem slyšel svoje jméno a už jsem věděl, že je dobře.
0: Jaký je to pocit, když víš, že jede za tebou?
1: No začal jsem být nervózní, začal vypadat šroubováky z ruky tady a těšil jsem se, no. Já poslouchám Spin úplně od první písničky, kterou jste kdy pustili. Poslouchám celý den v práci, v autě, nepřelazuju.
0: Tak to je úplně, tak to jsi opravdu ten nejvěrnější z nejvěrnějších a ty Tigry si opravdu zasloužíš. To samozřejmě a tím pádem samozřejmě taky Honzu Tigry neminuli a to včetně trička, který věřím, že teď už pyšně nosí. Takže Honzo, zdravím. No a zároveň připomínám, že pokud chceš taky, aby tě zkontroloval náš Spin komisař Rep, tak rozhodně neváhej a zaregistruj se a to na program@radiospin.cz. Napíšeš nám jméno, příjmení, telefon a adresu, kde Rádio Spin dopoledne posloucháš. No a nebo, stejně jako tady to měl Honza, můžeš třeba být přítel, přítelkyně našeho spinera a přihlásit ho tam bez jeho vědomí. A tady je poznat, že Honza je opravdu nejpoctivější z nejpoctivějších, protože i když se nepřihlásil sám, ale přihlásila ho přítelkyně, tak věděl o každém Matyho kroku. No a teď už si dáme dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, nehoda je v Brně v ulici Židenická, no a ve Vyškově v ulici Purkyňova. Dál se přesouvám na dálnice, tady máme stále omezení a to kvůli nehodě na D1 na 189. kilometru ve směru na Ostravu. Je to v okolí Ostopovic a momentálně je tam zdržení kolem čtvrt hoďky. Jinak hustý provoz čekej taky na D5 a to na příjezdu do Prahy. Momentálně je tam kolem nějakých 5 minut navíc. Teď už jsem v Praze, no a tady máme stále ještě crash v ulici k Barandovu ve Slivenci před křižovatkou s ulicí ke Smíchovu směrem na Barandák. Jsou tady v sobě 4 auta, no a nehodu máme také v ulici Modřanská. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a ozvi se 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
2: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
3: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno.

Reggae je můj zákon, moje pravidla a ústava. Nepřikláním se doleva, nepřikláním se doprava. Kávary reggae svědčí univerzální pocit. Dobrá meditace ve dne, dobrá meditace v noci.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a samozřejmě tracky na přání. No a mě už se dovolala dokonce ze školy Mája. Ahoj Májo.
2: Ahoj.
1: Ahoj, zdravím tebe, zdravím všechny kamarády kolem tebe. Vy máte prý teďka přestávku, je to tak?
2: Jo, máme ještě 15 minut.
1: Ty jo, to se máte, to máte nějakou skoro, to je taková ta velká svačinová, ne?
2: Jo, a můžu chodit ven, ale dneska se nemůže přehnutně.
1: Jo, chápu. No to je blbý vždycky, když je prostě ošklivě, tak potom zůstává člověk vevnitř, ale tak věřím, že si tam nějak tu chvilku zkrátíte. Jakou hodinu teď budete mít? Těšíte se?
2: Ještě jednou.
1: Na jakou hodinu se teď budete chystat?
2: My dneska budeme mít něco o ptácích venku, tak jim asi umrzneme.
1: Ajajaj, vy budete pozorovat jako prostě ptáky? Máte jako ornitologickou?
2: Ne, máme nějaký program určitý.
1: Jo, takhle, ty bláho, no tak to je dobrý teda. Takže pláštěnku na sebe a vyrážíte.
2: Ano, bohužel.
1: No ale tak uslyšíte ptáčky zpívat, to bude hezký. No a tak když už jsme u toho, tak teď ale zahraju já vám. No a nakonec jsme se domluvili, že dáme ženskou reperku, dáme Lizzo a dáme About Damn Time. Co vy na to?
2: Jo, to bude.
1: Tak jo, tak super. Tak v tom případě užijte si přestávku, jsem ráda, že jste se dovolali a já to jdu pustit. Mějte se krásně, ahoj, zdravím.
2: Tak čau, díky.
1: Ahoj, užijte si hodinu. Radio Spin.

0: Tailspin, Vicky tady s tebou, právě nám zahrála Lizzo. No a samozřejmě i v příští hoďce se můžeš těšit na songy podle tebe, takže neváhej a zavolej mi 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku, protože tady v komunikátoru je to samozřejmě na tobě. No a co probereme v příští hoďce? Probereme FIFU, dáme si úplně, řekla bych, takovej fotbalovej speciál, protože páteční zápas začíná ve 4. No a otázka je, jsou to 4 ráno nebo 4 v noci? Což si myslím, že docela souvisí taky s tím, jestli seš raní ptáče anebo spíš sova. No tak zajímalo by mě, jak to vnímáš, protože hned první právě zápas budeme mít Česko proti Jižní Koreji a to právě 12. v pátek ve 4. Well, well, well. Taky by mě zajímalo, jestli na to budeš koukat, případně jak se na to připravuješ. Já si myslím, že tohleto chce Tigra a ty špendlíky do očí. Nebo já nevím, protože to je šílená hodina. Teď si dáme ještě počasí. Dáváme si počasí a koukám na to, máme jednoduše ošklivo. Prší nám, máme 12 stupňů Celsia, takže ještě jednou zdravím Máju a celou její třídu, protože jestliže se chystají ven, tak... No, tak to jsou teda ve škole docela krutý, momentálně 13 stupňů, odpoledne bude lejt jako z konve a bude 15, tak možná, že vyrazit ven teďka, když ještě neprší tolik, než odpoledne, když už bude pršet 100%. Když se podívám ještě na zejtřek, tak bude 17 stupňů a taky převážně lejt jak z konve. Spin Radio.
1: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafa, Refuse, Jarda Oláh, Maniak, Koky a Sosen. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spin.
2: Chuť, aby ta dvěta vypadla už z domu. Přehnal jsem kalbu a i boys říkají, že zpomal. Měl bych si uklidit v hlavě, autě a i doma. Zahodit telefon do pedale, jenom čo.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a teď jdeme spolu probrat velkou fotbalovou událost, a to FIFU. No a teď jsem si na to tady vzala našeho fotbalového specialistu Petra. Čau Petře.
1: Čau, čau.
0: Vítej tady v mém momentálním takovým prozatímním moderátorským, komentátorským koutku tady u nás na Rádiu Spin. Petře, prosím tě, zásadní otázka. První zápas Česko-Jižní Korea už 12. to znamená zítra ve 4. Ve 4 ráno nebo ve 4 v noci? Jak bys to nazval?
1: Pro mě už je to ráno, já stávám třeba 5, jo. Ale já si fakt tu hodinu prostě přistím. Já nejsem blázen, jako.
0: Petře, ale ty takovej jako fotbalovej fanoušek, takovej
1: no
0: zapálenec.
1: No jo, ale já bych stával i ve 2 ráno, kdyby hrála Bohemka, jo, jinak nebudu vstávat takhle brzo.
0: Aj.
1: Proč to prostě není tak, aby to u nás prostě šoupli třeba, já nevím, ve 2 hodiny odpoledne, že by člověk utek z té práce dřív, jo.
0: No to bude,
1: ale jak
0: no.
1: Ale jak jsi říkala ty, že už některé hospody budou otvírat ve 3:30.
0: Je to tak. Petře, jsou tady fotbaloví fanoušci, kteří se opravdu chystají, ví, že tohle je obrovská věc. To znamená, že už ve 3:30 určité hospody otvírají a budou vítat svoje fanoušky, kteří ve 4 společně začnou fandit a potom si dají společnou oslavnou snídaní.
1: Tak, to bych chtěl být takový, že to musí být paráda.
0: Ne, to je, já bych řekla...
1: takže on končí v frajer Víčepa, končí v 11 nebo ve 12 na půlnoc, takže to ani nepůjde domů.
0: Ano.
1: A počká, až mu tam ve 30 naběhnou fanoušci. To je sen.
0: Vlastně...
1: Já si myslím, že to je sen každýho hospodského.
0: Petře, to je prostě all-nighter, víš co? To jedeš prostě, takzvaně se nezastavuješ, v podstatě zavřeš krám a rovnou ho zase otvíráš. Vlastně
1: to,
0: jenom
1: to, já myslím, že už to můžu nechat rovnou otevřený.
0: Přesně tak. Hele, tak jako na druhou stranu je to i velká příležitost pro ty hospody, ale samozřejmě ty obejít jako na výčepu, uf.
1: Ale jo, jako určitě je to událost, jo, jako...
0: Ale víš co, já si myslím, že si jedeš prostě potom na tom adrenalinu a dobrý náladě z těch ostatních nadšenců, který tam prostě s tebou jako jsou, no. Tak věřím, že to nakopne, takzvaně.
1: A nebo bych mohl v práci říct, že zítra nepřijdu na celý den.
0: Jakože bys si to dal jako v ty 4 ráno a potom...
1: Jo.
0: A potom bys to dospal.
1: Přesně.
0: A nebo můžeš do té hospody a dostaneš i snídaní. Petře, možností je spousta.
1: Prosím?
0: Že možností je spousta, že si můžeš dát i snídaní v té hospodě. Doporučuji.
1: No,
0: momentálně vím teda jenom o brněnských podnicích, ale pokud někdo ví třeba něco o Praze nebo třeba o Hradci,
1: no, jasně,
0: pojďte to sem dát.
1: Info. Ať dá určitě info.
0: Přesně tak. Tak Petře, já se s tebou zatím loučím. Díky moc, že jsi tady se mnou byl ve fotbalovém studiu. Ahoj, Rádio Spin, a jdeme si dát vášeň.

0: den, posaďte se. Jestli tady čtu správně, milá paní, tak vy hodně věcí dů. Dů zpěvačka, dů skladatelka, dů tanečnice, dů producentka, dů performerka, tohle všechno dů?
1: A dů.
0: A šlo by prosím vás, abyste pro Radio Spin dů i hudební víkend? Dů, dů?
1: A dů.
0: No tak dů, dohodnuto. Další hudební víkend je tady a na Radio Spin ho s tebou stráví Beyoncé. Beyoncé. Beyoncé po celou sobotu a neděli na Rádiu Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. One more.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a tracky na přání, no a já už tady mám teďkon jednoho velkého Spartana. Víc jak duší a tělem, jak řekl sám Jirka. Ahoj!
2: Čau, Vicky!
1: Čau, čau! Tak prosím tě, pro tebe je FIFA hodně důležitá, je to tak?
2: Tak je to, mělo by to být výkvět toho nejlepšího vlastně za celou tu období, za celý to období, takže jako jo, je to důležitý pro každého fotbalového fanouška, si myslím.
1: To je super, že to říkáš. Teď by mě zajímalo teda, jak seš odhodlaný zítra dát ten zápas Jižní Korea Praha ve 4 ráno?
2: Ale jako lidi stávali kvůli Nagánu brzo, tak si myslím, že ani fotbal nebude problém.
1: OK, no počkej Jirko, takže opravdu se chystáš a budeš fandit z domova, anebo se chystáš do nějaké hospůdky?
2: No, sami jste říkali, že víte jenom o tom městě, co ani neznám ten název. Co je v té zatáčce na Vídeň, to přečistí v Vídně. A tady v Prádlu nevím o ničem, takže nejspíš asi doma, no.
1: Ty, hele, počkej, ale já tady mám totiž teďkon zprávu novou od Rudy. A Ruda tady říkal, že ví o baru, který bude mít otevřeno ve 3.30 ráno. Je to prý na Praze 7, bar Ferdinand. A nebude jediný podle mě. Já si to zkusím ještě vygooglit, kdo všechno má otevřeno.
2: Tak jo, pokud to zveřejníš, tak milé rád se někde zúčastním asi.
1: No dobře, tak já si teda půjdu začít googlit všechny podniky, který to dneska takzvaně nezabalej a zůstanou otevřený od večera až do rána. Jinak teda musím říct, Jirko, já si vás představuju tak v té hospodě, víš, jakože prostě v těch 3.30 tam přijde prostě 30 rorísů, všichni budou koukat, jak když jsou po flámu a přitom vůbec ne. Celý zápas teprve před váma. Víš, jakože to bude docela zábavný.
2: Jo, každý bude koukat jak 5-6, no, to je přesně ono.
1: Jo, ale věřím tomu, že na druhou stranu vás to rozpumpuje, že zase zápas dokáže tak jako vzpružit, ne? Spousta emocí.
2: Ale hlavně tomu musíme věřit všemu, že prostě se to povede a že ty naši kluci se dostanou co nejdál.
1: No jasně, hele, budeme držet palce, budeme fandit, vím, že nejsme úplný favoriti, ale to je jedno, prostě je to náš tým, takže mu budeme fandit, protože je náš. Je to tak.
2: Přesně tak, to naši kluci jsme ani hrdí na všechny.
1: Přesně, no tak Jirko, díky moc, že jsi dal vědět a teda držím palce, aby si vydržel ve svém přesvědčení a opravdu v ty 4 ráno fandil, protože si myslím, že to určitě kluci budou potřebovat. No a teď už, co si dáme zahrát?
2: Hele, dáme Ektora PTSD.
1: PTSD, tak jo, jdeme na to. Tak doufám, že zítra z toho zápasu mít ale žádný PTSD nebudem. Že naopak, budeme mít jenom velkou radost. Ahoj, Radio Spin.
2: Ahoj, čau.

Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, nehoda je v Prachaticích, a to v ulici Slámova. Teď máme novinky ještě přímo z Prahy, protože dálnice vypadají zatím, že tam není nic nového. V Praze máme nehodu v ulici Jeremenkova, potom taky ve Strahovském tunelu, kde rozhodně čekají zdržení. No a crash je taky na Pražském okruhu, a to na 62. kilometru ve směru na D1 v okolí Dolních Počernic. To je ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhy a zavolej 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku do apky. Díky za to. Automotospin. Tvoje

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, teď tady mám jednu úplně nejčerstvější zprávu ze silnic, a to od Rudy.
1: Ahoj, tady Ruda, kdo jede z Bohdelecký jakoby na okruh směr Baranďák, tak teď tam jsou hasiči, policajti a vypadá to, že tam hasejí nebo už uhasili nějakou dodávku, takže počítejte tam se zdržením, protože kamiony jdou do prostředního pruhu. Díky, čau.
0: Díky moc, Rudo, za zprávu. Pokud i ty, spinnere, máš nějaký takovýhle čerstvý info ze silnice, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Já doufám, že jsou všichni v pořádku. Díky.
2: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
2: Čau, tady Red Z. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za 2 týdny, to znamená 17. června. Disky kupuj na SMS Ticket.

0: Článek je 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Na ten článek klikneš a dole už máš odkaz. Klikni sem, no a tam už se ocitneš přímo v žebříčku a můžeš hlasovat. Tak rozhodně nezapomeň, já bych tady ráda jenom dala ještě Míru, který má úplně jasno, co bude dneska hlasovat.
1: Tak ahoj, u telefonu Míra, já bych chtěl nominovat Jackpota, nebo i když není mezi náma, tak si myslím, že tenhle track je světový a je to fakt šmika. Takže děkuju a mějte se hezky, hezky den vám přeju, ahoj.
0: Díky Míro, tak doufám, že už si mu dneska hodil hlas. No a co ještě Vedek?
2: Zdar spinaři. Hele, jedna z nejlepších tracků všech dob určitě...

0: mobilní aplikace.
1: Mám tady další trik na psání, no a tentokrát máme dalšího spinnera, jedem.
2: Čau, nevím, jestli máte hlasovku, ale pokud jo, tak poprosím písničku od Robina Zuta a bude to Velký vůz. Díky.
1: Díky, Davide, máš pravdu, momentálně se mi nejde úplně dovolat, máme nějaký technický obtíže, ale právě tím, že jsi poslal hlasovku, tak ti můžu splnit tvoje přání, i když tak napůl, přiznám se. Koukala jsem Robina Zuta, of course, že mám, ale zrovna Velký vůz nemám na playlistu. Každopádně mrkla jsem se a v rámci jeho alba Make Sudety Great Again máme jeden track hned nad tím, Česká Florida, tak pojďme si to dát. Věřím, že ti to udělá radost. Měj se krásně. Ahoj, Radio Spin.

Nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: Posloucháš Radio Spin, právě jsme si dali novýho Smekuana Warriors z jeho novýho alba Smekuan. No a já už tady vítám teďkon Krištofa, který udělal
1: Ahoj,
0: ale který si ještě to svoje samozřejmě naštuduje, co se týče novýho alba Smeka.
1: Tak já jsem samozřejmě slyšel tady tuhle tu písničku, že ta vyšla dřív, že jo, ale jako zbytek jsem ještě pořád zaostávám, no.
0: Já si myslím, že to je v pohodě, že teď na to budeš mít dost času, třeba o víkendu.
1: Jo, tak o víkendu se to dám tady jako mezi písničkama v éteru, si to pustím, podle mě to bude v pohodě.
0: Hodíš si to tam.
1: Já jako nesmíš to nikomu říkat, ale občas mezi písničkama tady dělám takové věci, jako občas tancuju. Občas si zpívám, ale to budeme tady všichni podle mě.
0: Ano, ano.
1: Ale minulý týden, nevím, co se stalo, ale našel jsem tady v té své plátěnce křížovky.
0: Ne.
1: A já jsem normálně ten poslední blok si jednu vyluštil křížovku. Nesmí to nikdo vědět. Doufám, že doma neposlouchá teďka, ale normálně jsem vyluštil
0: Krištofe, ty tady Ne, počkejte, ale když si to představíte, my tady máme to sklo, kde na nás všichni vidí, my jsme tady v takovém kotci.
1: Jo, tak takový velký akvárko prostě
0: velký
1: tady.
0: Akvárko,
1: my jsme takový rybičky tady.
0: Tak, a teďkon tady prostě rybička Krištof, si představte, že jdete kolem našeho děsně drsnýho rádia a teď tam vidíte prostě Krištofa, jak si luští.
1: Ne, asi, přesně, jak tady poslouchá toho Tupaka a do toho, tyjo, Labrador na 8. Zbožňuji.
0: Tak to je výborný, ano. Tak to vážně cením, tak vidíte to prostě. Je to opravdu pro všechny věkové kategorie naše rádio.
1: A teď nám tady je Václav Klaus ještě.
0: Fakt?
1: Jo.
0: Teď přišel?
1: Teď tady přišel Václav Klaus.
0: A teď tady byl.
1: A teď odešel.
0: A já jsem teď koukala. A já jsem koukala zrovna na tebe, no měl si nějak...
1: Promiň, ne, já nevadí, myslím, no. Že to bude lepší, než se dívat. A
0: no dobře, pojďme, tak jo, tak jsme tady dál. No nic, tady se nám to trošku začalo tak jako rozjíždět, ale mě by zajímalo teď, Krištofe, co dneska budeš probírat se spinnerama.
1: Nebo já to naprosto uzemním, protože já jsem objevil takový nový trend v cestování, který bych rád rozebral.
0: No pojďme.
1: Ne, to je úplně normální věc, prostě je to, já ti to nebudu spoilerovat, prostě aha. Není to velká dovolená, to je jako jediný, co ti můžu říct, jakože na velký dovolený už se dneska úplně nejezdí.
0: Jasně, takže k Macháči.
1: No něco na ten smysl, ale je to trošičku propracovanější. No a druhou
0: takže
1: zpráv...
0: do Zlína.
1: Jo, skoro, skoro.
0: Dobře.
1: A druhou zprávou tak potěším fanoušky všech bobrů. A to bych nechal takhle vyhnít. Teďka očkej sekundu ticha. Banger, si to přeberte, jak chcete a zůstaňte tady.
0: Ať si to každý vezme, jak chce. Ano, jak chce. Já musím říct, že mám jako bobry ráda. Teď jsme tomu nechali chvilku. A...
1: jsme tomu nechali tu chvilku, kdybyste viděli ty pohledy tady ještě, to je něco.
0: Ne, fakt, a i nutrie. No nic, popojedem. Jdeme na počasí. Podíváme se, jestli nám Vltava dneska vyplaví nějaký nutrie na břeh. A jedeme na to. Máme tady momentálně v Praze. Jo, já vám to moc neřeknu, nám se totiž seká teďkon mimo jiné nejen telefon, ale i vlastně internet.
1: Jo, já jsem rád, internety. Já si dám hospod, to je v klidu.
0: Se v pohodě. Takže já ti můžu jenom říct, že dneska bude ošklivo, bude kolem 15 stupňů Celsia a tak nějak jako prší, prší všude.
1: Jak to jede z hlavy, kdybyste ji viděli teďka, úplně rosnička, já se probudil její klouby, její kolena a cítí to tam tu vodu.
0: Já jsem nové vyskákala na třetí příčku, žebříčku.
1: Přesně.
0: To, hop a prostě... A vlastně jako tu.
1: Zvířecí den, ty jo, tady dneska si to předáváš se. Bobři, žáby, co bude dál?
0: A je to všechno takový vodní. Ráno byla ryba, ale k tomu ryba. Už bych se asi nevracela. Můžeš si to poslechnout v promíčku.
1: Dobře.
0: No nic.
1: Nechme tomu sekundu.
0: Nechme tomu.
1: Děkujeme.
0: Tak. Takže já už se asi loučím, prostě věz, že dneska prší a zítra bude pršet, taky nebude o nic líp, takže dneska užívej speciálně Spin Extra tady s Krištofem.
1: Ahoj.
0: No a potom samozřejmě taky chill na Spinu s Márou. Měj se krásně, budu se těšit zase zítra. Ahoj.

Je to tu, ty ladíš Radio Spin, máme něco málo po jedné hodině, 11. června, čtvrtek a svátek má Bruno, takže pokud nějakýho znáte, tak mu určitě popřejte, ale zároveň tak přemýšlím, že pokud znáte animáky, tak určitě víte, že o Brunovi nemluvíme. To jen tak jako do placu. No a pokud si říkáš, že Jirka prošel reverzní pubertou, tak ne, dneska jsem to vzal za něj, já jsem Krištof, těší mě, čau. A krom písniček na přání si třeba taky zasoutěžíme o lístky na festák, takže na to si počkej. Zároveň se mrkneme nějaký novinky, prozradím, že se mrkneme na bobry. Opět nechám to takhle vyznít hezky, jako zvyky před chviličkou. A nebo se taky mrkneme na novej trend v cestování.

Rádio Spin ve tvých uších s Krištofem na majku a pojďme se podívat na žebříček 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Komu by to náhodou ušlo? Tak jsme tu minulý týden sbírali nominace do tohoto žebříčku. Zapojilo se vás hodně, takže díky za to. A padaly tam tracky, které mě upřímně překvapily. Nejvíc třeba to, že si někdo vzpomněl na legendární track Dreamin' od Tylera Darna, a.k.a. Poseidona Vltavy, a.k.a. Sissy Boy Darna, a.k.a. Kurta Kodejna a všechny ty možný názvy, který si vymýšlel za celou tu svoji kariéru. A to jsem byl mega rád, protože ten beat od Dekyho na tomhle tracku je něco, co bych mohl poslouchat furt. No a teď jsme ve fázi, kdy na stránkách Rádia Spin běží ofiko hlasování. Ty můžeš hlasovat až třikrát, pokud se nepletu, a poslat tak svého oblíbeného interpreta nebo songu na přednější příčky. Tam se teď top trojce, když se podívám, drží 4D s Ektorem a Orionem, Zelený dým, potom 58G a jejich BBC One Extra a třetí příčku okupuje Ben Kristovao a jeho It Bomby. Hele, je to na tobě. Pojď tím trochu zamíchat radiospin.cz 100 největších hitů CZSK.

Pevná od 7 ráno. Celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spen. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v

0: Rádio Spin ve tvých uších, Krištof za Majkem, no a pojďme se teď na chviličku přesunout z toho propršeného Česka někam jinam, někam na takovou menší dovču, a sice do Kanady, do Toronta, protože tam se teď děje věc, která zní jako, že je to celkem vymyšlený mím, ale je to realita. Město se totiž těší z mistrovství světa ve fotbale 2026 a rozhodlo se, že to promíčko pojme trochu po svým. Po ulicích tak rozmístili 51 soch bobrů a spustili velikou hledací hru. To je krása. Každý ten bobr má reprezentovat jednu z účastnických zemí šampionátu a má u sebe i QR kód, který vás posune dál ve hře. Takže místo toho klasického turismu typu OK, tak památka, fotka, fotbal, hotovo, tady v Torontu běháte po městě a lovíte bobry. Jakoby to byla taková kanadská verze Pokémon Go, akorát bez těch příšer. No. Organizátoři říkají, že bobr byl jasná volba, protože je to národní symbol Kanady. Prý. No a já si myslím, že to je na tom celém mistrovství světa možná to nejzajímavější. Někde prostě řeší milionové kampaně, promíčka, obří letky, obrazovky a marketingový show. A v Kanadě mezi tím běháte po městě a snažíte se najít 51 dřevěných bobrů. Já přemýšlím, co by to bylo v Česku. Kdybychom to hostili, to mistrovství my, co by tady bylo, ty jo. Možná tak, buď to ty mimina od Davida Černýho, co tady máme v Praze, anebo by to byly takový obří sochy půl litru. Jdeme se ještě v rychlosti mrknout na to, jak je na tom doprava. Co se regionu týče, tak na ulici Opaská v Ostravě proběhla nehoda. Jedna mi tu svítí taky na Hradecký ulici v Brně a nebo v Plzni v ulici u Prazdroje. Když se mrknu na dálnice, tady si klasicky počkáš na D1 při příjezdu do Brna asi 10 minut. Poskakuje taky D5 u Rudný, taky 10 minut si počkáš. A bacha na nehodu, ta je na D8, je to sjezd na Zdiby, tam se lehký omezení v dopravě protáhnou zhruba do 4. odpo. No a co se samotný Prahy týče, tak tady si 10 minut počkáš na Nuseláku, na Vilzonově nebo na Břevnově na Bělohorský. Nehody pak svítí na ulicích na Čihadle, na Hanspauce a nebo na Písečných Kobylisích.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Mám místo nosu pí.
1: Ty jsi to fakt řekl, já se z tebe pos... Tak, a abychom nemuseli mluvit jako Dominik a nemuseli pípat každý slovo, začali jsme hledat novej publikovatelný český nebo latinský název pro tuhletu rybku.
0: A fantazii se dneska ráno meze nekladly.
2: Tak já si myslím, že tohle je typický aquavulvus. Český pochvín mořský.
3: Clitoritus vodooceanus.
4: Herb vagus latinsky a do češtiny bych to dal jako hedvábnička zákeřná.
1: To skoro až bolí.
0: To je geniální.
4: Tak já bych měl 12 věd.

0: jeden latinský a jeden český. Takže latinsky by to bylo pochvusmos a česky by to bylo hudrovadlo obecné.
1: Hudrovadlo je prostě skvělý.
2: To rozhodně. Taky bych se chtěl někdy takhle v Rybníčku potkat s takovým hudrovadlem.
1: Tak a právě proto musíme uzavřít poutávku na ranní vysílání trochu jinak. Kupře, pojď.
3: A ještě mi tak napadlo, že ne, nadarmo se říká, že dvě věci smrdí jako ryba. A jedna z nich je ryba.
1: Užijte si čtvrtek a zítra ráno vše se těšíme.

10 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin. Right about now. The funk

0: aplikace.
1: Tady tenhle ten bet byl trošku zavádějící, protože nebudeme hrát přání z naší mobilní atky, ale budeme hrát podle Vojtána, který se mi chvíli zpátky dovolal.
2: Podrefuju a tak asi to je, jo. Pro všechny spinnery, co jsou za volantem, pro tebe do studia a to bude asi všechno.
1: Vybrali jsme Refu a písnička se jmenuje Ejo, takže posíláme všem lidem, kteří jsou za volantem, dávejte na sebe bacha, když jsem se díval tady na tu dopravu. Tak dneska je to fakt crazy, já běžně dělám víkendy a musím říct, že ta doprava o víkendu je fakt jako, to je ovečka oproti tomu vlkovi, který tu je dneska. Každopádně užívejte Refu a Ejo.

0: Posloucháš Rádio Spin, místo Jirky dneska s Krištofem. No a než se v další hoďce vrhneme na dnešní 3v1, kde budeme soutěžit o lístky na festival Off Season, který proběhne už za pár dní, tak tu máme jednu voiceovku od Michala. Já jsem tu chvíli zpátky řešil, že v Kanadě postavili jako promo na mistrovství světa ve fotbale 51 soch bobrů po celém Torontu. A Michal přesně ví, co bychom postavili my Češi, kdybychom něco takového hostili my.
1: Čau Krištofe, prosím tě, já vím přesně, co by se v Česku hledalo místo bobrů. Mm-hmm. Jelikož jsme národ porna a piva, tak v Česku by se hledali polonahý bysty ženských s půl litrem v ruce. Úplně jasný. Tak jo, měj se, čus.
0: Michale, taky se měj. Já k tomu asi nemám co dodat. Já si myslím, že si to vystihl úplně přesně. Možná bych k tomu dodal teda to, že ta socha by ještě mohla vonět úplně jako svíčková. Každopádně, na začátek hoďky jen připomenu, že na webu Rádia Spin pořád probíhá hlasování v žebříčku stovky největších CZSK hitů, za kterým se otočíme ještě v další hoďce. No a teď ještě počasíčko. Vicky tu dneska bojovala s internetem, to se tady naštěstí spravilo, jenom ty telefony nám trošku haprujou, ale to neznamená, že by to počasí nějak ovlivnilo. Po celé České republice máme skoro zataženo až zataženo. Průměrná teplota je zhruba 14 stupňů Celsia, víš, už to nepůjde. No a od západu se k nám taky ženou slabý deště. Spin Radio.
2: Čau, tady Red Z. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za 2 týdny, to znamená 17. června. Lístky kupuj na SMS Ticket.
3: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafa, Refuse, Jarda Oláh, Maniak, Koky a Sauce. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spin.
4: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Radio Spin. 100 největších CZSK tracků všech dob.
1: Nová hoďka, nový dobrodružství na rádiu Spin s tebou Krištof a jdem se mrknout na žebříček 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Do toho si v minulých dnech nominoval spoustu tracků, jako to udělal třeba tady Michal,
2: Michael. Tady Michael, abych chtěl nominovat Chaos, Vodopády.
1: Chaos, Vodopády, solidní track, myslím, že nemusím připomínat, ale možná, kdyby náhodou se někdo netušili, co to je za legendární track, jo, tak je to tenhle. Padá. No a díky tomu, že vás tenhle track nominovalo víc, tak si probojoval cestu do naší stovky, kde si momentálně drží, podívám se na to, krásný 9. místo. A jestli si říkáš, no jo, ale to je Chaos, to si zaslouží být trošku výš, tak skoč na web radiospin.cz a hlasuj pro tenhle ten track. Dobrá zpráva je ta, že pokud nechceš na web, tak stačí otevřít naší apku, najít tam novinky a kliknout na žebříček, takže buď to apka nebo web. Je to na tobě. Hlasování končí příští neděli, takže spousta času zamíchat kartama, jak se říká.

0: ladíš Radio Spin, Krištof za Majkem a jdem se konečně vrhnout na vzpomínaný 3 v jednom. Uhu! Princip téhle soutěže je naprosto jednoduchý. Já ti dám 3 slova, 3 pojmy, 3 různé věci a tvým úkolem je odhalit, co mají společného. Takže pozor, nastraž uši. Dnešní slova totiž budou strašnice, vlak a rigor mortis. Zatím to nechám bez nápovědy. Pokud tě napadne, co spojuje tyhle 3 věci, tak volej na číslo 210 32 30 30. Připomínám, že se hraje o lístky na festival Off Season, který proběhne už 13.6. v Praze na Výstavišti a těšit se tam můžeš na sportovní legendy, na olympijský vítěze, podcasty nebo taky skvělý kapely, sportovní zóny a pub quiz. Takže ještě jednou opakuju dnešní hádanku. Co mají společného strašnice, vlak a rigor mortis? Je to tvoje.
1: What's that on that beat, ho? I'm different, yeah, I'm different. I'm different, yeah, I'm different. I'm different.

0: Ty odpovědi se mi tady sbírají a já vám pustím jednu, schválně uvidíme, co na to říká Makovec.
1: Ale myslím si, že když je tam ten vlak, tak to bude dneska Desert Express. Díky za lístky, díky!
0: Makovec, není za co, ale bohužel lístky nejsou tvoje, protože Desorient Express, to je špatná odpověď. Přesně tak, ale jako chápu, šel si na to vlastně celkem dobře, takže zkuste se zamyslet, Desorient Express to není, ještě jednou zopakuju, slova jsou strašnice, vlak a rigor mortis. Připomínám, že se hraje o lístky na festival Off Season, ten proběhne 13.6. v Praze na výstavišti a těšit se tam můžeš na různý sportovní legendy, na podcasty, olympijský vítěze, anebo je tam taky prý parádní pub quiz. Pojďme se ještě v rychlosti mrknout na to, jak je na tom doprava. Nehody jsou hlášeny v Otrokovicích na třídě Tomáše Bati a v Brně na Poříčí. Když se mrknu na dálnice, tak tady si počkáš klasicky na D1 při příjezdu do Brna. Je to asi 15 minut. Na té samé dálnici, to znamená D1, je hned u vjezdu do Brna hlášený crash. Měl by to být 192. km směr Praha. A co se samotný Prahy týče, tak tady si 10 minut počkáš na Nuseláku, na Vilzonově nebo na Břevnově na Bělohorský. Na půl hodiny se zastavíš i na jižní spojce. Nehody mi pak svítí na ulicích pod Vartou, v Horních Měcholupech a nebo na Hurse, to by měly být Řepy.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio.

0: justify I'm
1: feeling. Pusťte něco jiného, prosím, Spina.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
4: I'm so fresh, man.

0: Ladíš Radio Spin, 11. června, čtvrtek, za Majkem je Krištof, no a jdeme si konečně rozřešit to naše tři v jednom, který tu teďka tuhletu hoďku řešíme. Dnešní zadání bylo celkem jednoduchý, já jsem říkal slova strašnice, vlak a rigor mortis, to všechno spojovalo jedno slovo, no a trefovali jste se úplně krásně, snad až na Makovce, který to trošičku mírně přestřelil, ale tak, pustíme si ho.
1: Ale myslím si, že když je tam ten vlak, tak to bude dneska Desert Express. Díky za lístky, díky!
0: Není za co. Bohužel, lístky tobě nejdou, protože Desorient Express to nebylo to, co jsem hledal, ale šel si na to fakt dobře. Ten vlak, to slovo vlak, mělo právě symbolizovat Desorient Express, já jsem to nechtěl říkat takhle přímo. Každopádně, ten, kdo se dovolal úplně první, tak byl Štrůdl.
2: Hlavně na tři v jednom, já vůbec nevím, ale...
0: Tak zkus.
2: Řeknu ze strany Praga Union.
0: A Praga Union... Přesně tak, to bylo to, co jsem chtěl slyšet. Bohužel, Štrůdl ten už tu dneska vyhrál, takže tyhle ty lístky putujou za jiným vítězem. No a tím vítězem, který se jako druhý dovolal se správnou odpovědí, tak to byl Tomba.
3: A je to podle mě Praga Union a.k.a. Devsky a.k.a. Kato.
0: Je to tak, Tomba, zasloužený potlesk, který tady někde mám. Lístky na off-season jsou tvoje, takže jestli nás teďka posloucháš, tak prosím tě, zavolej mi 210 32 30 30, pošéfíme to, aby ti lístky na tenhle ten festiák pořádně došly. No a mám tady dokonce takovou menší děkovnou řeč od Tomby.
3: Já bych hecnout lidi, aby pro mě hlasovali při tracku Špeky, 87. track v chartu 100 nejlepších tracků český a slovenský scény.
0: Je to tak? Topstovka.cz.sk největších hitů všech dob, to stále běží to hlasování na webu Rádia Spin, takže tam určitě zaskoč. Tombo, ještě jednou gratuluju a kóluj.
4: Rádio Spin. Nejvíc rapů v republice. Rádio Spin.

0: Radio.
1: Klub Wasabi z Nojmo Kotkova 14. Právě tady zažiješ v pátek 12. června tu pravou rapovou party. Postarají se o to Koukr a P4T. Dvě celebrity českého rapu, Koukr a P4T, tento pátek z Nojmo Wasabi. www.klubwasabi.cz.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Čau, tady Red Z. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za dva týdny, to znamená 17. června. Disky kupuj na SMS Ticket.

0: Radio Spin ve tvých uších. Minulou hoďku jsme úspěšně uhádli 3-1 a vítězem byl Tomba, který si tady pro vás připravil i děkovnou řeč.
1: Takže díky všem, tentokrát jsem to opravdu, ale opravdu nečekal. Chtěl bych poděkovat hlavně babičce, dědovi, všem, hlavně zesnulým kamarádům, co už tady nejsou, ať je jim zem lehká, svým kamarádům, co už tady jsou. Tak ať je jim zem dobrá, ať jsou všichni dobrý, ať si pomáhají a hlavně lásku, peněz bude dost, ale lásku, už jste lásku.
0: Lásku. Tombo, ještě jednou gratulujeme. Zároveň pro Tombu můžeš hlasovat i v našem chartu top 100 CZSK hitů na webu Rádia Spin. Je to naprosto jednoduchý, je tam sestavený žebříček. No a ty každý den můžeš hlasovat až 3x, končí to až přes příští neděli, takže uvidíme, jak moc tady zamícháš kartama.
2: Dobrý den, posaďte se. Jestli tady čtu správně, milá paní, tak vy hodně věcí dů. Dů zpěvačka, dů skladatelka, dů tanečnice, dů producentka, dů performerka, tohle všechno dů?
3: A dů.
2: A šlo by prosím vás, abyste pro Radio Spin dů i hudební víkend? Dů?
3: A dů.
2: No tak dů, dohodnu to. Další hudební víkend je tady a na Radio Spin ho s tebou stráví Beyoncé po celou sobotu a neděli na Radio Spin.

Dohrává nám 50 Cent a Eminem, písnička se jmenuje Psycho, ty posloucháš Radio Spin, máme tu čtvrtek 11. června a to znamená jedinou věc, že prázdniny a léto už jsou skoro v plném proudu. No a já jsem našel, že vypukuje takový nový cestovatelský trend a jmenuje se mikrotravel. To zní trošku jako marketingový termín, ale v praxi je to úplně jednoduchý. Místo klasický týdenní dovolený někde u moře nebo místo velikého roadtripu si lidi balí věci třeba jenom na jeden až dva dny a jedou za jedním konkrétním zážitkem. V praxi to znamená jedno město nebo jedna čtvrť, klidně třeba jenom jeden cíl, jedna památka, kvůli který se vyplatí vyrazit. Nejde teda už tolik o to vidět co nejvíc, ale spíš o to zažít jednu věc pořádně. Rychlej výlet, minimum plánování, žádný složitý itineráře, prostě přesun, zážitek a potom návrat do tvrdé reality. Já si myslím, že zatím docela praktická věc, protože přiznejme si, lidi mají přece jenom čím dál tím méně času, čím dál tím víc povinností a často i ten pocit, že dlouhá dovolená je spíš velký logistický projekt než odpočinek. Mikrotravel tohle celý zkracuje na přijatelnou verzi. Hele, za mě fajn nápad. Jediný problém je, že já nedokážu ve svém kalendáři najít místo ani na jednodenní výlet na Mácháč, natož za hranice.

7 ráno celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v éteru.

0: miluju tuhle tu písničku Lil Peep a XXXTentacion. Máme tu čtvrtek 11. června, ty posloucháš Radio Spin. No a každou hoďku jsme si tady na rádiu dávali žebříček top stovky největších CZSK hitů všech dob. To je věc, která tu teď hodně jede a ty ji můžeš najít na webu Rádia Spin. Můžeš tam i hlasovat, buď to přes web nebo přes apku, a tím tak posouvat svý oblíbený tracky výš v žebříčku. Já jsem se schválně podíval, kdo se drží na těch pomyslných spodních příčkách, protože tady jako přiznejme si, nic jako spodní příčky neexistuje, protože celou tuhle tu stovku jste vyhlasovali vy, takže celá ta stovka to jsou vítězové. No a překvapilo mě, že pěst míst na spodu drží Izomandias a upřímně čekal bych, že třeba track Pod vlivem s Jackpotem bude vejš, nebo Melanch s Nikem, ta by si taky zasloužila být výš, ne? Já už jsem pro ně dneska hlasoval, takže teďka je to na tobě, máš 3 hlasy denně, upaluj je využít na radiospin.cz do našeho žebříčku. Jdeme se ještě v rychlosti mrknout. Na dopravu, co se regionu týče, tak nehody jsou hlášeny v Otrokovicích na třídě Tomáše Bati a v Brně na Poříčí. Když se mrkám na dálnice, tak si počkáš klasicky na D1 při příjezdu do Brna asi 15 minut. Stojí taky Pražský okruh u Lochkovského tunelu, tam počítej s 20 minutama. Co se samotný Prahy týče, tady si 10 minut počkáš na Nuseláku nebo na Břevnově na Bělohorský. Nehoda je pak hlášená na ulici Svornosti, to by mělo být na Smíchově, a nebo na Benešovský na Vinohradech.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio.
2: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafa, Refuse, Jarda Olách, Maniak, Koky a Sosen. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

0: Vidíme.
1: Pojď to rozpálit. Pojď.
2: Rádio Spé. Nejvíc rapu v republice.

0: Spin Talk.
1: To je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty, pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flešce, že jo? To je ono, to jsou ty naše náboje.
2: To je ale super, že pořád řekneš slovo fleška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJský mozek.
1: Je to prostě, tak.
2: To je vlastně dobrý.
1: To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc ty lidi, no, co to hraje, co to je.

0: je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci.
1: Podle čeho si vybíráš skladbu, ke který budeš dělat remix?
0: To je většinou, to byly teď nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda.
1: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
0: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl, město. Tak ne.
1: Jasně, ale pochopil jsem, protože Londýn už tady několikrát zazněl.
0: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, když jedeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropole.
1: Dneska v 7 večer do Spintolku dorazí Kuba Strach, a.k.a. Nobody Listen. Zahájení festivalu ve Varech, vystupování v zahraničí, nový spolupráce a spousta dalších témat. To všechno pořešíme dneska v 7 večer. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: Přesně podle tebe.
1: Radio Spin ve tvých uších, no a ještě předtím, než já to stihnu předat Márovi, který to za chvilku bere po mně, tak stihnu ještě zahrát jednu písničku na přání, o kterou si chvíli zpátky řekl Michal. Michale, co to bude?
2: Bylo by to Mike Spirit, že není třeba líbit, ale tak určitě mý manželce, která sedí tady a ohrnuje na mě noc od rána. A pro tebe do studia a pro moji dcerku, pro kterou si momentálně jedeme. Moc krát ti děkuji.
1: Michale, není vůbec za co. Mike Spirit a Ženy treba lúbiť letí jak tobě, tak tvojí paní. Pozdravujeme a taky dcerce. Doufám, že už jdete spolu a užijete si tenhle ten song.
3: Ženy treba lúbiť.

0: Pojď, Máro, zpívej.
1: Já nevím, jak ten text je.
0: To je jedno, to můžeš bez textu. Ještě 5 sekund.
1: Nobody knows.
0: Nobody knows.
1: Já umím ty konce. Sorry.
0: Znám to, já jsem taky. Vždycky, když nejsou prostředky, tak já vždycky mám ty začátky, umím na to. Jak už jste pochopili, spineři, tak ladíte rádio Spin, to je snad jasný. Já se mnou už tady sedí Mára ve studiu. Čau, Máro.
1: Nazar Krištofe. A nazar Máro. Čau.
0: Long time no see. Ale musím říct takovou storku menší, protože Mára to byl ten, co mě tady zaučoval na rádiu a jemu vděčím za to, že tady vůbec sedím a že tady dokážu
1: to
0: jako...
1: Vůbec není pravda.
0: Je to pravda, on je jenom skromný, že tady dokážu takhle jako operovat se šmátěma přístrojema, takže jsem rád, že ten kruh se uzavírá, jo?
1: Já jsem se bál, že najednou jako vytáhneš tu afterparty jednou, jak jsme tam byli společně.
0: Ježíš, máme ještě takovou skvělou storku, jsme měli o jedné afterparty, co jsme tady byli. Bylo to super.
1: To nemůžeme, jako, že... to nemůžeme, je před desátou, Krištofe.
0: Jo, to je pravda. Já bych to možná mohl zaonačit nějak, víš, že bychom to řekli jiným
1: zájemem. No to jsem na tebe zvědavej.
0: Nebudu se do toho pouštět, zkusíme to někdy jindy. Máro, prosím tě, pověz nám, co ty tady budeš dneska řešit?
1: Hele, já jsem sliboval včera spinnerům, že už dám pokoj s mistrovstvím světa ve fotbale. Jenže přišel Kellyn a byl jako, že ne, Máro, ty ještě budeš probírat mistrovství světa. Takže ještě se podíváme na hymnu, která včera vyšla a trošku si to zhodnotíme.
0: Ty dneska si prostě neodpočinu od toho fotbalu. Já jsem tady řešil Toronto a jejich sochy bobrů, viděl jsi to? Oni tam prostě v rámci toho propagace, že jo, toho mistrovství, co tam teďka je,
1: jo.
0: Tam postavili 51 soch bobrů po celém městě.
1: Ježiš,
0: dali na ně QR kódy a normálně mluvíš jak kešky nebo pokémony. Přijde mi to skvělé. Proto jsme tady řešili, jako co by to bylo v Česku. Myslím, že Michal tady potom posílal super voiceovku, že by to byly jako polonahý bysty a s pivem. Že by to drželi takhle
1: pivka,
0: půl litra. Bylo by to
1: řízky, úplně ideální. Něco takový bramborový salát, úplně ideální.
0: Ty vůbec nemluv, já mám hlad, pojďme smrknout na počasí radši. V rychlosti to ještě projedeme. Po celé České republice máme průměrnou teplotu zhruba 14 stupňů Celsia. Vejš, už to bohužel nepůjde. No a vypadá to, že od západu k nám pomaličku, ale jistě běží přeháňky, které se takhle jako hezky rozlinou po celé České republice. Takže deštníky, holínky, jo, odhoďme mikiny, kostýmy, saka, ale bohužel pláže, bikiny, léto nás ještě nečeká.
1: Škoda.
0: Bohužel. Spineři, nic, slyšíme se v mém vysílacím čase v sobotu. Já se loučím a teď už Mára. Čau!

What's up? Už ladíš čel na spinu, s tebou už je teďka Mára. No a dneska, ve čtvrtek, 11. června, tak má svátek Bruno. Tak Bruno, všechno nejlepší k svátku, brácho. Hele, spoustu prodaných desek, dobrý singly a tak dále. No a za hodinu soutěžíme taky ještě o 4 lupeny na Off-Season Festival. Opravdu, 4 lístky, takže první dva dneska vyhrávají. Tak věřím, že ty, co to ještě třeba nestihli u Krištofa nebo u Zuzky, tak to už stihnou dneska u mě, protože už to je tato sobotu. Tak doufám, že tam máš ještě volno, čekají tě PSAčka, Manené, TK27, ale hlavně taky špička českého fotbalu. Takže třeba Martina Sáblíková, potom je tam ještě určitě Jirka Procházka a Vítěz Krejčí, takže myslím si, že to bude krásná sobota. Pokecáme ještě naposledy o mistrovství světa ve fotbale. Já vím, sliboval jsem to už včera, že to bude naposledy. Na druhou stranu, Kellyn, Nobody Listen, taky Krejčí. Myslím si, že to je docela zajímavá kombinace. Tak si to poslechneme, porovnáme to a uděláme si takovej hezký čtvrtek s tebou, Mára. A teďka Dave.

června od 7 ráno celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v éteru.

Čau na Spinu, s tebou Mára a včera kolab Kelina a Nobody Listen vydali track, který se jmenuje Krejčí. Bráním svou ekipu jak Krejčí. Bráním svou ekipu jak Krejčí. A já to řeknu úplně na rovinu, já se nechci dotknout fanoušku Kelina a Nobodyho, ale mě to prostě moc nebaví. Jestli to baví tebe, tak naprosto v pořádku, ale přijde mi to jako super cesta Krejčího, jo? Tam je nějaký jakoby příběh tého cesty, co pro to jakoby udělal a pro něj osobně, pro Krejčího. Je to jako super a velká čest, ale tím, že to vydali jako za mě jeden den před zápasem Česka na mistrovství světa po 20 letech, čekal jsem, že to prostě bude trošku víc nedupaný, že to pojede, protože Nobody Listen i Kellyn oba dva umí prostě udělat nějaký hype song, umí to pořádně rozjet. Takže v tomhle to mi to přijde trošku škoda. Chápu, myšlenka byla jiná, ale to načesování mi upřímně přijde docela nešťastný. To mě už teda víc baví, třeba ten speed. A chápu, porovnávat se to úplně nedá, jo, ale... Já si tohleto jedu na repeat, jako opravdu, ale Krejčího, ačkoliv toho kluka mám rád, prostě obdivuju tu jeho práci, mám rád Kellyna, občas si ho poslechnu, i Nobodyho, tak tady to kombo mi prostě nějak nesedlo. Ale hele, što lidí, što chutí, takže věřím, že nějaký fanoušky si to najde. Každopádně zítra ve 4 ráno hrajeme, tak doufám, že se budeš koukat, protože já rozhodně, já prostě spát ani nepůjdu, prostě se budu koukat, budu fandit, tak doufám, že nebudu sám. Radio Spin.

0: Na místo nosu pí.
1: No, ty jsi to fakt řekl, já se z tebe pos... Tak, a abychom nemuseli mluvit jako Dominik a nemuseli pípat každý slovo, začali jsme hledat novej publikovatelný český nebo latinský název pro tuhletu rybku.
0: A fantazii se dneska ráno meze nekladly.
2: Tak já si myslím, že tohle je typický aquavulvus, český pochvín mořský.
3: Clitoritus vodooceanus.
4: Herp vagus latinsky a do češtiny bych to dal jako hedvábnička zákeřna.
1: To skoro až bolí.
0: To je geniální.
5: Tak já bych měl 12, jeden latinský a jeden český. Takže latinsky by to bylo pochvus mořský a česky by to bylo hudrovadlo obecné.
1: Hudrovadlo je prostě skvělý.
0: To rozhodně. Taky bych se chtěl někdy takhle v rybníčku potkat s takovým hudrovadlem.
1: Tak a právě proto musíme uzavřít upoutávku na ranní vysílání trochu jinak. Kupře, pojď.
6: Ještě mi tak napadlo, že ne, nadarmo se říká, že dvě věci smrdí jako ryba a jedna z nich je ryba.
1: Užijte si čtvrtek a zítra ráno vše se těšíme.

23. kilách směr D, jednička půl hoďky, na 15. kilách směr Ruzyň, zasekaná klasický jižní a štěrbolovská spojka, Bubenecký tunel na Troju, argentinská, plzeňská, Nuselák a Vlzonka směrem do centra. No, není to nic hezkého, je čtvrtek, všichni jdou na chatu, tak si připrav nervy a pevný nervy. Automotospin.

0: tam něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Čau na směnu, s tebou Mára, máme čtvrtek, svátek dneska slaví Bruno, no a taky nám odbyla už 4:45, takže to znamená, že je čas na tvůj track na přání. No a tentokrát to bude pro Mateáše.
1: Tak třeba Izomandia, Baby a Benz a BTK.
0: Dobře, super výběr za mě, tady ten track mám taky dost rád a dlouho jsem ho neslyšel, takže Mateáši, perfektní výběr. Pokud chceš taky vybírat tracky na přání, který mají hrát v tomto playlistu, tak můžeš buď to přes naší mobilní aplikaci Rádia Spin, nebo taky můžeš volat naše číslo, jako to udělal Mateáš, 210 32 30 30, není to nic složitýho. Máme čtvrtek, svátek dneska slaví Bruno a ty posloucháš Čo na Spinu.

0: Radio Spin. 100 největších CZSK tracků všech dob.
1: Tak musím připomenout, že i dneska můžeš samozřejmě hlasovat do našeho velkého žebříčku 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Vlastně takhle velký tu snad ani nikdy nebyl. A to samozřejmě přes naše webovky radiaspin.cz, protože minulý týden byl nominační, kdy si dával své tracky a teďka pro ně musíš hlasovat. A můžeš hlasovat celý tady ten i příští týden a můžeš taky hlasovat i přes naší aplikaci Radia Spin. Stačí, když ji otevřeš a klikneš dole na liště na novinky, tam už máš 100 největších hitů CZSK scény všech dob, na to klikneš, trochu scrollneš, klikni sem a přesměruje tě to rovnou na náš žebříček. Není to opravdu nic složitýho, no a ukážu ti a ty si poslechni, kam jsem dneska svoje hlasy poslal já.
2: Praha, až k ránu se chodí spát, Praha, není jenom Mostahrad.
1: Tak nemohl jsem zapomenout na PSAčka. Nemohl jsem taky zapomenout na Maniaka.
3: Já v noci hledám balanci, já jsem stoka, já jsem gala, sny a pocit vstávám padá.
1: Do dneška si pamatuju, jak jsem to album poslouchal úplně poprvý a právě jsem narazil na balanc a hnedka mi bylo úplně jasný, jaký hit to bude. No a vzpomněl jsem si i na protivu.
4: Teprve až vysvětlí mi tě, jaký dovolený čekám, jsem hvězda a ty světa, co tě nechutně vyletá.
1: Tak i takovýhle tracky tam jsou, je jich tam 100, já vždycky doporučuji, scrollněš úplně dolů a jeď pomalu až nahoru, aby si žádný track nepřeskočil. Takže nezapomeň hlasovat a my se jdeme ještě podívat na počasí. Dneska to bylo hodně divoký teda, jedny bouřky za druhou, ale teďka už to vypadá, že je docela v pohodě. V Budějkách teďka bude pršet, taky v Liberci, teďka to prošlo taky Brnem. Zítřejší teploty budou kolem 16, bude zataženo a mělo by sprchnout i v sobotu. Pak by se mělo začít trošičku oteplovat. Každopádně za chvilku rap DNA a mám pro tebe 4 lupeny na off-season festival, tak buď rady.
5: Spin Radio.
6: Čau, tady Red Z. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za 2 týdny, to znamená 17. června. Lístky kupuj na SMS Ticket.

0: Femi, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Klub Wasabi z Nojmo Kotkova 14. Právě tady zažiješ v pátek 12. června tu pravou rapovou party. Postarají se o to Koukr a P4T. Dvě celebrity českého rapu, Koukr a P4T, tento pátek z Nojmo Wasabi. www.klubwasabi.cz.

Nepochopil, co je chovat se pěkně, bez už bez něho umě. Teď možná budeš trochu čumět, až si kluci půjčne tvojí BBC do tvý pusy. Sprchovat se budeš muset, možná to taky bude někdo točit, jak močej v noci na tvý oči.

Dvě minuty a je pět hodin. Přesný čas na Rádiu Spin. Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Rap DNA s tou má Ráčil na spinu a po pátý hodině startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a včera jsme si tady dali jednu americkou věc. Ti, co včera poslouchali naší rubriku, tak vědí, že to byl Kendrick Lamar a Money Trees. Včera jsem rozdal dva lupeny na off-season festival a dneska pro tebe mám rovnou 4, ale aby to bylo fair, tak samozřejmě budu rozdávat dvou nejrychlejším, který dneska uhodnou. Ještě takovou, nebudu úplně prozrazovat, co to dneska bude, spíš ti řeknu, co je off-season festival, protože to už se koná tuhletu sobotu, takže doufám, že budeš mít čas. A je to sraz s Jirkou Procházkou, Martinou Sáblíkovou, Vítou Krejčím a samozřejmě skvělá hudba, PSAčka, Manene, TK27, takže myslím si, že to bude pěkný den. No a dneska to bude těžký. Dneska to bude těžký, protože dostaneš jenom vteřinovou ukázku a budou to jenom lyrics, takže bez beatu, prostě jenom lyrics, jedna vteřina a postupem času to budu, když tak, prodlužovat až na nějaký zhruba 4 vteřiny, protože to už věřím, že potom každý zvládne. Tak uvidíme, jak ti to půjde, zatím žádný nápovědy, prostě jedna vteřina, to je všechno, jsou to lístky na festiák, nemůže to být jednoduchý, takže já aspoň stlumím podkreš, ať to máš trošku jednodušší a budu to pouštět maximálně 2x, takže se soustřeď. Jo? Není to moc, já vím. Ještě jednou. No, jsem zvědavej, jestli podle vteřinové ukázky uhádneš.
1: Poznal jsi? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.

0: Rebdena, s tebou Mára, 17.20, čtvrtek, a to znamená, že si tady pokračujeme v naší hádance a v našem hledání týhletý vteřinový ukázky. Je to dneska opravdu rychlovka, takže pouštím ještě jednou. No a zatím se docela často objevovala tahle ta odpověď.
1: Ahoj, tu Peter, jednoznačně Vladimír 518.
0: Vladimír 518 a je tady i podruhý.
2: Hele, čau, tady Jezeris, podle mě to je Vladimír z PZáček, ne?
0: A máte pravdu. To je část jedné mé nápovědy, Vladimír 518 to opravdu je, ale to mi prostě nestačí. Já potřebuji název tracku a když tam i dropneš, kdo je na featu, tak budeš fakt hustej. Ale stačí mi název tracku, skupinu nebo interpreta Vladimír 518 není sám. Takže uvidíme, třeba ti pomůže i delší ukázka, 2 vteřiny.
3: Sbírat fame.
0: No tak myslím si, že teďka už je to trošku jednodušší, tak to doklepneme, ne?
4: Postal si? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.

Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice a to samozřejmě ničím jiným než D1, protože tady je nehoda na 206. kiláku směrem na Ostravu, čekáš kolem 20 minut, taky bohužel klasicky před příjezdem do Brna zhruba od 178. na nějakých 20 minut, až to stuje se to taky na D2. Co se týká dalších dálnic, tak ještě zmíním D5, od 5. kiláku to zhruba poskakuje na takových 10 minut a to na příjezdu do Prahy. V regionech, tak tady je nehoda v Brně na Vídeňský, docela nepříjemná, dost se to tady štosuje. Počkáš si taky v Ostravě na Cingrový a také na 17. listopadu, protože tady se taky bouralo. Hlavní město, tak tady pokračuje nehoda na Povltavský, dvě čerství nehody jsou na Pražském okruhu a to na 23. kiláku směr D1, tady kolem 15 minut a 11 minut na 15. kiláku směrem Ruzyň. Ještě skáču do bližšího centra, protože tady koukám na Vlzonku a Nuselách směrem do centra a Ječnou, tady si počkáš kolem 10 minut. Zasekaný taky Kulaťák a to v Dejvicích, taky ještě Patočková směrem do tunelu, samozřejmě taky jižní a štěrbolská spojka společně s Kbelskou docela zlobí. Ode mě z dopravy všechno, za chvilku se podíváme na Rap DNA. Automotospin.

0: je James Cole.
1: Vím já.
2: Ahoj, tady Filip. Hele, myslím si, že Vladimír 518 a James Cole track Vím já.
3: No, vím, Haro, tak ještě jednou dán a track je teď tukrát, jsou to PSAčka, je to Vím já a jsou na featu s Jamesem Coulem.
4: No a máte samozřejmě pravdu.
5: Vím já, občas ale čumím jak osel. Sbírat fame, to se v televizi dá.
4: Měl jsem pro tebe dokonce i připravených jako 3 vteřiny, ale ty jsi to ani nepotřeboval. Každopádně, vítěz může být jenom jeden. A tím byl dneska.
6: Čau, Houdis.
4: Houdis, já jsem trošku zapomněl.
6: Ale budu PSH, Vím já.
4: Yes, ty to víš. Ty to víš.
6: Dobře já.
4: Ahoj, Katko. A druhá byla Katka.
7: A myslím si, že je to PSH a Vím já.
4: Jo. Lístky, koho vezmeš?
7: Tak nejspíš Segru. Je tady se mnou toho. Zaslouží si to.
4: Takže užijte si off-season festival už tuhletu sobotu, kde se potkáte se sportovníma českýma legendama, jak těma současnýma, tak i těma opravdovýma legendama. Užijte si PSHáčka, užijte si Maneného, užijte si taky TK27. Doufám, že vám nebude tolik pršet a věřím, že to bude krásnej festiák. No a my si jdeme tuhletu parádu pustit. Vím já na rádiu

0: Čo na spinu s tebou má rád za chvilku 6:45, to znamená, že je čas na další track na přání a za chvilku taky nám odstartuje hoďka, kdy budu hrát jenom podle tebe. No a teďka si dáme trochu popíku, přijde Katy Perry, doufám, že jsi na to připravený, protože ať chceš nebo ne, prostě i popík tady občas zahrajeme. Za mě je to správně, takový odpočinek od repu, ale pokud ty nerad odpočíváš od repu, tak určitě posílej voiceovky, volej naše číslo, ať těch repových tracků dáme co nejvíc.
1: Jo, dobře, tak to Never Really Over.
0: Takže to je track od Wendy pro jí kámošku a Katy Perry posílám a věřím, že to taky doplníme nějakýma rapovýma peckama, nějakým oldschoolem nebo nějakýma novýma věcma. Takže posílej voiceovky, volej naše číslo a teďka trochu toho popu.

0: Every time I find the dope, I see your hope. My mouth can collide with scope. And you know we the livest though. I suppose that you want us to hide it, bro. But never that, we smooth with a better rap. A clever cat that I am with a head of facts. And if you think you ahead of that, then you sleeping on the way, but we never nap.
1: Nigga, you better make some money before you come back in this house. And no bringing no white girl in my house, nigga.
2: Čau na spinu, s tebou Mára, za chvilku 6. hodina, máme 11. června, čtvrtek, svátek dneska slaví Bruno. No a i dneska tady bude ta poslední hoďka patřit jenom a jenom tobě, teda aspoň doufám, protože začíná hodina, kdy hraju jenom podle tebe. No a budu hrát zatím podle Davida.
3: Čau Máro, tady David, prosím tě, zahraj mi tam písničku od Eminema Not Afraid, bude to jenom pro tátu, protože to má hodně moc rád. Díky, čau.
2: Taky díky, Davide, že jsi poslal takovouhle luxusní hlasovku a že jsi taky hlavně tátovi poslal track. To si myslím, že určitě ocení. Eminem už to v playlistu je, takže určitě tě to za chvilku zahraje. No a dál zatím nemám co hrát, takže věřím, že ještě pošleš třeba nějakou voiceovku i s nějakou fotkou ideálně. Třeba ještě, jestli jsi v práci nebo jedeš z práce, tak klidně pošli. Jsem za to vždycky rád a samozřejmě track ti pošlu. Mrknem na počasí, aktuálně je tam kolem 16 stupňů, co se týká přeháněk, tak teďka akorát v Budějkách a jinak ještě v Ostravě. Do Prahy už nic moc nedorazí, možná nějaký lehký přehánky, večer to dropne na 9 stupňů, zítra kolem 16 bude zataženo a v sobotu by mělo zase pršet. S tebou Mára a startuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe.
4: Spin Radio.
5: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafa, Refuse, Jarda Olách, Maniak, Koky a Sosen. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spain.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci, nepřál bych.

0: Čau na spinu, s tebou Mára, 7 minut po 6, to znamená, že nám tady odstartovala hočka, kdy hraju jenom podle tebe, no a je to krásný, protože další 3 tracky budou jenom tvoje. Zahraju pro Slima.
1: Sup, tady Slim, tak mi tam hoď PTK Big Stepper. Posílám to svýmu kámošovi Denisovi, za kterým teďkon jedu, takže ať si to užije, takový bowler malej.
0: Tak zdravíme malýho bowlera Denise, zdravím taky Filipa.
2: Chtěla bych Filipovi poslat od Oriona středej stůl, prostě středej stůl. No, ať se mu udělá líp.
0: No tak jo, tak Filipe, jak už tě trápí viróza, chřipka, teďka to lítá, protože venko je hnusně, pak je hezky, pak je zase hnusně, to člověk nachladne ani neví jak, tak dáme si Oriona, nech ten dá, věřím, že ti to spraví náladu a do třetice Michal.
3: Tak tady Michal, od naše věc, výběr nechám na tobě nějaký oldschoolek. Pro všechny, co říděj, ať přežijou cestu domů.
0: Přežijte, to je samozřejmě to nejdůležitější, když už jste to odpracovali, tak by bylo blbý nedojet domů, takže hlavně opatrně, dáme si naše věc. Man of Writera, tady ten track si vybrali jedni borci, když byl Spin komisař rap v úterý a načapali Matyho na dálnici, teďka si za boha nespomenu, jaká to byla dálnice, ani jaká výpadovka, ale vím, že za odměny dostali Man of Writera, takže posílám i těm borcům, třeba poslouchaj a ty nezapomeň, že v úterý komisař rap opět vyráží.
4: Man of Writer je mu víc než žena daný, Man of Writer je mu víc než žena daný. Man of Writer je mu víc než žena daný, opětovně vzaný.

června od ráno celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v éteru Rádia.

0: 10 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
1: Dunaj se točí Alp, sníží se Alpy, nos jak Alf. Pije se Alp a opice má Alpa, blesu z auta, zas ty rauty. Nejde přestat házet salta, je to krutá parta, dobrá mantra. Zepij se

0: Čo na Spinu, s tebou Mára a pokračujeme v hodině, kdy hraju jenom podle tebe, máme čtvrtek, svátek dneska slaví Bruno, tak určitě nezapomeň popřát. No a jdeme se podívat na další tři tracky, které tady budu ladit jenom díky tobě.
1: Čau, já jsem Malý Bauer od M3Mar, tohle posílám M3Movi a posílám písničku pro Dolara Prince.
0: Takže $1 Prince pro Slima, který tady posílal track Denisovi, tak se nám to krásně vyměnilo, krásná výměna, borci. Zahraju taky Lukesovi.
2: Čau, tady Luke, prosím tě, mohl bys tam zahrát od Smeka, ty nevíš, co jsem dělal dřív, pro tebe do studia, pro všechny spiňáky a pro všechny za volantem, ať se dobře jede, díky, čau.
0: Taky díky, Lukesi, určitě všem za volant, protože to je to nejdůležitější, hlavně v pohodě dojet z domu. A do třetice Katka.
3: Ahoj Máro, zahrej prosím Rest, Mike Tyson, opět do Karviné pro mého syna Pájušku, samozřejmě pro kluky, Sašu, Baču, Peťu, pro Strejdu, taky pro tebe, toho nejmoderátora, který zahřeje u srdíčka, povzbudí v těžkých chvílích a za to ti moc děkuji, vážím si toho. A pro všechny fajn lidičky, mějte se hezky, dávejte na sebe pozor, pak Kačka.
0: Děkuju Kačko, nakonec to bude pevně na zemi, protože je potřeba stát nohama pevně na zemi. Rádio Spin a pokračuje Hoďka, kdy hraju jenom podle tebe.

0: Kitchen Talk.
1: To je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flešce, že jo? To je ono, to jsou ty naše náboje.
2: To je ale super, že pořád řekneš slovo fleška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJský mozek.
1: Je to prostě, tak.
2: To je vlastně dobrý.
1: To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc ty lidi, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci.
2: Podle čeho si vybíráš skladbu, který budeš dělat remix?
1: To je většinou, to byly teď nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda.
2: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
1: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl, město.
2: Jasně.
1: Tak ne.
2: Jasně, ale pochopil jsem, protože Londýn už tady několikrát zazněl.
1: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, když jedeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropole.
2: Dneska v 7 večer do Spintolku dorazí Kuba Strach, a.k.a. Nobody Listen. Zahájení festivalu ve Varech, vystupování v zahraničí, nový spolupráce a spousta dalších témat. To všechno pořešíme dneska v 7 večer. Těší se na tebe, Roman Jakub.

Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, a to konkrétně D5 na příjezdu do Prahy. Tady se zdržíš kolem 5 minut, zhruba od 6. kiláku. Jinak jsou dálnice docela v cejku, co se týká regionu, tak kreše v Pardubicích, v Husové třídě, nehoda potom, nebo tři nehody potom v Brně, jedna na Dobrovského, Palackého třída, taky Vídeňská. A naposledy Ostrava, a to 17. listopad, tady se totiž taky bouralo. Hlavní město, tak tady máme taky pár nehod, jedna je třeba v Holešovičkách, další na Pražském okruhu, 15. kilák směr Ruzyň, no a druhý směr taky, to je na 20. kiláku směr D1, takže určitě počítej s nějakým zdržením. Kde se ještě počkáš, je Karlovarská, a to na výjezdu, a to z Pražského okruhu, je tady nehoda hnedka právě na tom sjezdu, tak na to určitě bacha, ať do toho nenalítneš. Kde si počkáš, tak je Nuselák a Vlzonka směrem do centra, a jinak už by to mělo být docela průjezdný. Kdyby tomu tak nebylo, určitě mi dávej vědět do naší mobilní aplikace nebo volej naše číslo. Automoto.

0: podle tebe.
1: Čo na spinu, s tebou Mára, máme po půl sedmí, to znamená, že tady pokračujeme s hodinou, kdy hraju jenom podle tebe a budu hrát třeba podle Matyho.
2: Ale moje žena má, má kolegyně a ta má vnoučka a on se jmenuje Bruno Křeček a nemohli byste mu zahrát. No, hele, jelikož malýmu Brunovi jsou dva roky, tak on má tak rád krupicovou kaši.
1: Ne? Hele, krupicovou kaši tady nemám, ale mám tady trošku old schoolu, třeba si zvonil se pár decko z trapo, hele, Bruno si musí zvykat, že ten svět je drsnej, takže tady ten diss track si myslím, že je úplně ideální začátek života. Takže Bruno Křeček, zdravím, jestli mě slyší jakýkoliv příslušník tohohle Křečka a budu hrát samozřejmě dál, budu hrát ještě pro Peťana a Monču.
3: Právě jsme tam vlezli a slyšíme, že můžeme volat, máme dokonce i dvě čárky. Ale ano, Vířivka přesně a Zava je. Zahrál bys nám tam nějakýho Bobbyho Blaze, Mary Jane. Nevím, jak nad Prahou u nás svítí sluníčko, tak ať chvíli vydrží.
1: No tak nevím, co je tohle úplně jako za provokaci, Mončo a Peťa.

0: Na Ibizu, na Machač.
1: Tak se tam potkáme. Tak se tam potkáme. Hele, DJ Rascal, Dirty Cash, chceš někomu poslat?
0: No jasně, všem spinnerům, co poslouchají.
2: To nejlepší rádio!
1: Hele, měj se, Gumiči, parádně, čau.
0: Taky,

0: jsi ten největší a po stranách máš svý kulky. Jsou dva typy koulí. Velký, statečný koule a secvrklý buzeranský kulk. Když dochodou vpřed a mají jasnou vidinu, ale jsou blbý. Cítí. A už se hrnou do akce. A ty si myslíš, že jsi ucítil... Ale trochu jsi to poplet. Jako... Už si to rozmýšlíš. Svrkáváš se. A tvý kulky se svrkávají s tebou.
1: Tento track
0: by měl urychlit...

0: Čau na spinu, s tebou Mára, 6:45, tak jdeme rychle na další tracky na přání a těch stihneme co nejvíc.
1: Čau, prosím tě, mohl bys mi tam pustit dneska třeba Boy Wonder? Díky moc, opět pro všechny spinery a hlavně pro tebe do studia. Dík, bye bye.
0: Taky díky, Jointe, posílám ti tady Léky, to je samozřejmě název toho tracku.
2: Čus, tady Dlába, po dlouhé době se ozývám. Jako vždycky, všichni dobře dojte domů a jestli mi tam pošleš Redzeda, Riff in the Grave na pohodový večírek. Díky, čus.
0: Díky, Dlábo, je super tě zase slyšet. Redzeda už máš playlistu. No a do třetice to bude Jarda.
3: Chce tě zeptat, něco staršího, Refiu, dávala si málo, je to možný nebo už ne?
4: Hele, bude to pro tebe, do rádia a prosím, se Lukáše, jako vždycky.
0: Díky moc, tak posíláme taky Lukymu a pomalu už se blížíme ke konci dnešní hodiny, kde hraju jenom podle tebe. Nedělej na...

0: Tis zakončujou 6. hodinu a taky hodinu, kdy jsem hrál jenom podle TV. Díky za všechny voiceovky, za všechny koly, ale dneska už to musíme ukončit, už teďka trošku přetahujeme. Každopádně pozvu tě na Spin Talk, ten tady startuje hnedka po mně a hostem byl Nobody Listen, takže určitě tě čeká spoustu zajímavých informací, nejenom o hudbě, ale třeba i o školních letech, protože Roman a Nobody Listen se znají pěkně dlouho. Takže to tě čeká ještě dneska večer, zítra klasicky spin ráno, takže určitě láď, potom tady bude i Krištof, teda pardon, Zuzka ve Spin Extra, tak určitě si ji taky nalaď. No a my se společně ještě podíváme na počasí, aktuálně kolem 16 stupňů, večer se nám ochladí na 9, takže už docela chladno. No a zítřejší teploty budou kolem 16, bude zataženo a v sobotu by mělo ještě pršet. S tebou byl Mára, těším se na tebe zase v pondělí. Tak hezký víkend.
1: Spin Radio.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Čau, tady Red Z. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za 2 týdny, to znamená 17. června. Disky kupuj na SMS Ticket.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více

0: 7 hodin, přesný čas a za jeden track startuje Spin Talk. Dneska s Nobody Listen.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Open Talk.
1: To je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty, pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flašce, že jo? To je ono, to jsou ty naše náboje.
2: To je ale super, že pořád řekneš slovo flaška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJský mozek.
1: Je to prostě, tak. To je vlastně dobrý. To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc ty lidi, no tyjo, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci.
2: Podle čeho si vybíráš skladbu, ke který budeš dělat remix?
1: To je většinou, to byly teď nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda.
2: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
1: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl, město.
2: Jasně.
1: Tak ne.
2: Jasně, ale pochopil jsem, protože Londýn už tady několikrát zazněl.
1: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, když jedeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropole.
0: Spin Talk.
2: Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk, talk nejenom o rapu. Všem děkuju, že posloucháte a sledujete Spin Talk nejenom v rádiu, ale třeba i na YouTube kanále Rádia Spin a Spotify kanále Rádia Spin. Věřím, že si užijete i dnešní díl. Dnešním hostem je po čase Jakub Strach, a.k.a. Nobody Listen. Jakube, vítej.
1: Ahoj, ahoj.
2: Dlouho jsem tu otázku neměl rád, protože mi přišla vždycky taková jako laciná a plochá, ale vlastně čím dál tím víc si uvědomuji, jak je důležitá, takže jak se máš?
1: Hele, mám se dobře, je to nahoru dolů. Zrovna dneska jsem řešil nějaký věci projektový, který se úplně nepovedly podle toho, jak bych chtěl, takže vlastně dneska nemám úplně nejlepší náladu, ale je důležitý zmínit, že to k tomu jakoby patří, protože často se lidi myslí, jak je to všechno růžový, když to vidějí jenom na Instagramu nějaký obrázky z koncertů a tamhle, ale patří k tomu i tady ty strasti, takže, ale mám se dobře, jsem šťastný, že všechno nějak funguje a nějaký propady k tomu patří.
2: Rok 2026 je téměř půlce, tak mi řekni, jaký pro tebe zatím je?
1: Tyjo, je pro mě v určitých bodech vlastně zlomovej, protože já jsem z začátek minulého roku jsem se vydal takovou cestou, rozhodl jsem se, že půjdu hodně cestou zkoušet nějaký zahraniční věci. Věnoval jsem tomu celý minulý rok, fakt jsem byl hodně často v Londýně, byl jsem v Berlíně, v New Yorku, měl jsem tam nějaký pracovní session záležitosti. Vlastně vzniklo poměrně hodně tracků, já mám v podstatě teď 20-30 písniček na kontě s velmi zajímavýma umělcema z celého světa a vlastně na začátku letošního roku se to mělo nějak posunout a měl jsem podepsat nějakou smlouvu a nějaký deal s zahraničním labelem a ta věc nedopadla. A já už jsem to, na to bylo hodně jako mentálně nastavený, já už jsem prostě s tím počítal a měl jsem už vybraný ty písničky, v jakým plou pořadí a co s tím budeme jakoby dělat a trochu jsem si to vizualizoval. No a teď vlastně v březnu letošního roku se finálně rozhodlo, že ta smlouva se nepodepisovat nebude, protože byla fakt extrémně nevýhodná a já jsem byl schopný udělat nějaký... Pro mě, já jsem byl schopný, tak to prostě bývá, já jsem byl schopný udělat nějaký ústupek, říct, hele, budeš naštvaný, když to nevyzkoušíš, jako je nejvyšší čas, ideální věk, už moc času není, ale fakt nakonec mi moje okolí, ať už jakože v typu právník nebo manažer, nebo i moji přátelé a rodina opravdu doporučili, že bych se na to vyprdnul, protože ta smlouva je opravdu šílená a takže docela jako průlomový v tom, že mně se vlastně na začátku tohohle roku jako nějaký můj mindset jsem si musel totálně překopat. Byl jsem z toho docela špatný, jakoby měsíc a půl jsem byl opravdu smutný, protože jsem říkal, aha, ty vole, tak já jsem počítal, že letos to bude se nést v tomhle duchu a ono ne.
2: A budeš to zkoušet někudy jinudy? Protože určitě to nemusí být jakoby jenom jedna cesta.
1: Jo, jo, hele, budu, ale zjistil jsem, jak je to opravdu těžký. No to... nikdo na nás nečeká, tak když vyjedeme ven.
2: Takže, a ty jsi čekal, že na tebe někdo bude čekat?
1: Ne, ale povedlo se mi tam dostat mezi velmi zajímavou komunitu a lidi a povedlo se mi dostat k opravdu velkým věcem, ale fakt nakonec neudělali ani krok zpátky a ty energie bylo hrozně. My jsme byli opravdu na verzi smlouvy číslo třeba 20 a jenom bych rád řekl, že ta smlouva měla třeba skoro 100 stránek, takže to byl opravdu velký projekt, kterýmu jsme se věnovali. Ale tak to bývá, ale pro mě docela nová jako zkušenost, že vlastně už bylo to tak rozjetý, já jsem tím tak počítal a zase jsem zjistil, že nemůžu s ničím počítat, takže letošní rok je vlastně pro mě docela jako o změnách, bych řekl, protože teď jsem si potřeba přenastavit mindset, přenastavit si plány, říct si OK, tak možná teda jsem teď tady rok a půl věnoval jako něčemu, co se hodí do koše, je potřeba zase začít pracovat na něčem jiném, no.
2: Takže no nebo taky ne?
1: Dynamický.
2: Dynamický, dobře. Tak v muzice se pohybuješ roky, tak jak se změnila za tu dobu, co tvoříš muziku, soudobá muzika, ať už se bavíme vlastně o žánru rapu nebo do dalších žánrů, do kterých máš vlastně jako přesah. Jak bys to zhodnotil, vyhodnotil? Co je jinýho?
1: No, jako kvantitou je toho víc a víc určitě, když se budeme bavit tady u nás jako Česko-Slovensko, tak těch věcí je fakt mraky. A to bych řekl, že se změnilo hodně za poslední roky, že toho vzniká strašně moc. A přemýšlím, no, jakoby, já si myslím, že ten náš přístup, když můžu mluvit za sebe, tak můj přístup se nějak výrazně vlastně nezměnil za ty roky, všechno je při starém, je to, ve finále bylo to jednoduché, je to jenom o dělání písniček a buď to se ti nějaká pojede víc nebo míň a buď to je hodíš do nějakého projektu nebo je vydáš jenom jako single, takže jakoby já osobně nepocituju žádný velký změny, ale určitě jako příchodem AI a technologií a toho otevřenosti toho světa, který opravdu, já jsem začínal a ty si mě pamatuješ ještě fakt v dobách, kdy jsme si ty věci nosili na CDčkách a na kazetách a na fyzických věcech, kdy já jsem, když jsem chtěl nějaký zvuky, tak mi DJ Vidge donosil disketu, kterou jsem si dal do kompu a měl jsem ty zvuky a dneska to už vůbec nic taky neexistuje a hodně jako AI a tak dále s tím zamíchalo kartama, ale zase zjišťuju, že to taková výhra není, protože se mi přijde, že ten názor na AI vytvořenou muziku se velmi rychle otočil a jak to vypadalo, že bude oblíbená, tak už zase tak oblíbená není naštěstí.
2: Tak ona je otázka taky, jakým způsobem se s tím nástrojem pak bude dál pracovat třeba za 10 let. Spíš mi vlastně přijde strašně zajímavý, že ta doba, kdy jsme dával do ruky svoje první CDčko nebo DVDčko, tak je vlastně strašně krátká od doby, kde jsme jakoby teďka a celý ten průmysl prošel strašně velkou proměnou. Ty jsi říkal, že té muziky je víc, tak čím to je, že jí je víc? Víc lidí se dostane k tomu jí tvořit?
1: Já si myslím, no, že ty prostředky dneska k tomu opravdu nepotřebuješ už vůbec nic. Je nějaký počítač, nějaký sluchátka, nějaký mikrofon a už to je jenom o tvý kreativitě, o tom, jak to poskládáš dohromady, o tvém vkusu. A pak i následně určitě o tom, to musí být dobrý ten produkt, ale dneska to je samozřejmě o tom, jak s tím produktem pracuješ dál, protože to tím, jak je toho záplava totální těch věcí, tak ty musíš prostě ještě být, si myslím, mnohem kreativnější a ohebnější v tom, jak s tím pracuješ, to znamená, jak to promuješ, jak vystupuješ, jestli k tomu existuje nějaký vizuál, jak se to celý tváří, jakou to má image. Takže jakoby ono to je na jednu stranu obrovská výhoda, že vlastně přes noc, když se ti něco povede trefit, tak díky TikToku můžeš být superstar. A na druhou stranu je to velká nevýhoda, protože si musíš prokousat tím mořem a musíš opravdu se snažit trefit podle mě dobrý nějaký spojení těch věcí. No. Takhle to vnímám.
2: Jak moc je těžký být vlastně pořád ten, co určuje ty trendy? Minimálně na tom českém trhu jsi pořád takhle vnímaný, tak jak moc je to pro tebe náročný? Protože teďka jsi vlastně pojmenoval široký spektrum věcí, ať už je to vlastně ta komunikace toho samotného tracku, ale i výroba toho samotného tracku, tak co tě to stojí všechno?
1: Hele, každý den spoustu energie. Ne, tak je to... Já si myslím, že já mám dobrý, že můžu čerpat už z nějaký právě minulosti a z toho, že už mám nějakou za sebou jakoby práci a je to vlastně pro mě třeba už jednodušší si teď vymyslet nějaký projekt a nebo nějaký koncert na nějakým nezvyklým místě nebo něco, tak už je vlastně paradoxně mnohem jakoby jednodušší pro mě, takže já mám ten svět strašně rád, já ho sleduju každý den, poslouchám muziku každý den, sleduju nějaký trendy každý den, který k tomu patří. Takže naštěstí jako v tomhle, tím, jak ty možnosti jsou paradoxně mnohem otevřenější, že můžu zvednout telefon, někomu zavolat a říct, ale já bych chtěl tady na Pražském hradě udělat DJ set, tak vlastně vím, že už to klidně můžu udělat. Takže jako v tomhle ty ruce jsou jako rozvázanější a pro mě je to fakt přirozený, já v tom prostě žiju, já si nemůžu představit jediný den bez té muziky, bez toho, aniž bych otevřel nějaký svoje kanály, kde sleduju jako co novýho, co kdo nosí, kdo se jak vyfotil, kdo jaký klip natočil, takže pro mě je to opravdu ten můj jako svět, v kterém žiju každý den.
2: Jak moc je teďka pro tebe lehčí zavolat na ten Pražský hrad a říct, chci tady mít DJský set teď a ve srovnání s časem předtím, protože ty jsi ty odvážný místa otevíral vždycky, tak
1: Je to tak. A teď je to jednodušší tím, že máme to portfolio, že když tím lidem pošleš, dřív to bylo jako ahoj, my jsme chtěli nějaký akce dělat, teď už máme za sebou prostě fakt velký portfolio věcí, já nevím, skoro stovky tisíc lidí jako návštěvníků, prodaných stupenek a tak dále, takže už když ty lidi, když to dneska někam komunikujeme a posíláme, tak už ty lidi trošku vidí, že nejsme úplný pankáči a že a taky, to mohli zvládnout.
2: Tak je asi možný, že vlastně jakoby na těch vyšších pozicích, který o to vlastně rozhodou, jsou lidi, kteří jsou v tvém věku,
1: je to
2: nebo
1: tak.
2: Přibližně v tom věku.
1: To dělá strašně moc, to řekl, to narazil na super vlastně věc. To dělá hrozně moc, že najednou už máme kamarády tamhle a tamhle ve firmě a tohle a už to prostě...
2: A každý chce zažít znova svůj edikt.
1: Je to tak.
2: Okay. Ty jsi DJ, producent, muzikant, veřejná osobnost. Kdo je Jakub Strach, když odložíme všechny tady tyhle ty slupky? Abych tě tak jako navedl, protože podle mě všichni tě znají jako nějakého trendsetera, muzikanta a tak podobně, ale vlastně já nevím, jestli se o tobě vůbec ví, co máš rád třeba za jídlo, co rád piješ prostě za drinky, jakou třeba nesnášíš lidskou vlastnost, jestli vůbec něco takového máš, co je pro tebe totálně jako no-go, tak kdo je ten Jakub?
1: Hele, Jakub je vlastně takový docela introvertní týpek, bych řekl, tím, jak jsem naprosto přehlcený lidma, který ale miluju a já miluju prostě do teďka mě baví být šašek a být mezi lidma, být mezi velkou skupinou lidí a dělat jim zábavu, ať už jakákoliv. Ale pokud vypínám tady ten celý svůj svět, a tak jsem jako hodně introvertní, klidný člověk v finále, který je jako velmi... Za poslední roky jsem hrozně ocenil jako zpomalit, to je co říct. A mám opravdu největší radost, když mám pár dní volna a někam odjedu do přírody, koukat do lesa, poslouchat ambientní hudbu a pustit si nějaký film.
2: Jako. Okay. Třeba, jaký film třeba?
1: Hele, mě baví taky ty artovější věci. Já miluji třeba studio A24, cokoliv, co vyleze prostě od nich, tak mám strašně rád. A mám celý takový seznam svých oblíbených filmů, ti to můžu pak poslat.
2: Rád se na to podívám. Co mě vlastně zajímalo, u čeho trávíš čas, když je, protože předpokládám, že ho za stolik úplně nemáš. Ty jsi říkal, že hodně posloucháš samozřejmě muziku. Když jsi aktivní v muzice, když jsi vlastně aktivní muzikant, tak by mě zajímalo, jestli když posloucháš tu hudbu, tak rovnou v tom taky slyšíš, co by se s tím dalo dělat, anebo jestli si to dokážeš i prostě užít jako běžný posluchač.
1: Jo, jak kdy, no, jako snažím se to vypnout a neanalyzovat, proč se v 43. vteřině z pravýho zadního rohu ozval tenhle zvuk a jak to asi udělali, ale umím to taky, když jdu cvičit, nebo když jdu na kolo, nebo se projít, tak jakoby často vnímám, že najednou úplně svičnu a jenom někam čumím do prázdna a opravdu to nechávám jako plynout, tak taky pozadí, ale samozřejmě, když jsem ve studiu, nebo když hodně analyzuju nějaký písničky, tak totálně, já je vidím jako taký ty waveformy a analyzuji, jak vypadá si v těch programech a je to taková moje vášení se v tom vlastně takhle jako hrabat.
2: To si dokážu úplně představit právě, no. Objevil jsi teďka v poslední době nějaký nový typ muziky, kterýmu se třeba nikdy předtím jako nešel a teď najednou se ti otevřela prostě nějaká úplně brána, nějaká zahrada nápadů a případný tvorby nějakého žánru?
1: Přemýšlím, no, jako tak teď se ty žánry strašně slivají dohromady, takže vzniká hrozně zajímavých projektů, který si vezmou něco z punku a něco z ambientní muziky a spojí to vlastně dohromady a když narazím občas na něco takového, tak to mě vždycky dokáže hrozně uhranout, jak se to naprosto rozbouraly ty hranice mezi tím. Tak to jsou takové věci, co mě baví. Teď si aspoň nespoň na jednu konkrétní, protože toho hodně a většinou to jsou fakt nějaké věci, co někde mi internet doporučí. Já mám fakt dobrý algoritmus naštěstí na netu.
2: Okay.
1: Takže na mě tady ty věci docela vyskakují sami od sebe, aniž bych je musel nějak hledat na TikToku a na YouTube a tak. Takže spíš tady ty mě baví, tady ty smazávání těch bariér.
2: Když se řekne tvé jméno, tak se každému taky vybaví remixy. Proč je podle tebe důležitý dělat remixy? Proč tak tě baví dělat remixy?
1: Patří to, je to základ DJské kultury, v podstatě jako jakýkoliv DJ se, jakýkoliv DJ ve světě, tak většinou začínal, nebo nejenom začínal, ale prostě ty remixy jsou alfa omega toho světa. Když jsi někde do klubu, ať už tam hraje ten DJ jako main star, nebo ať už hraje někdo v rohu, tak většinou večera si budeš poslouchat nějaký remix, nějaký edity, remixy a jako nějak upravený ty verze, to je prostě alfa omega toho, no ale jsem si nějak všimnul, že to tady moc lidí nedělá a nedělá to v té oficiální formě, že naštěstí je super, že jak se znám s většinou těma interpretama, tak já to můžu prostě vydat oficiální cestou. I ty interpreti jsou vlastně rádi, že ta písnička dostane nějaký nový kabát a rádi se za to postaví, rádi k tomu udělají i něco jakoby navíc, takže jsem si všimnul, že je tady vlastně docela velká díra mezi tím. V rámci tady toho fakt ofiko vydávání, tak jsem to nějak využil a mě to hrozně baví, protože já už si remixy a edity dělám od jak živa na svoje hraní, jo, na svoje koncerty, že to je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flešce, že jo, to je ono, to jsou ty naše náboje.
2: To je ale super, že pořád řekneš slovo fleška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJskej mozek, je to, prostě, tak. To je vlastně dobrý.
1: To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc ty lidi, no tyjo, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci dne.
2: Podle čeho si vybíráš skladbu, ke který budeš dělat remix?
1: To je většinou, to byly teď nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda, že jsem si vzal ten vokál a říkám, to je super, to hrozně funguje. Ale některé ty věci mají za sebou třeba 15 verzí předělávek. To k tomu taky patří.
2: To je skoro jak ta tvoje smlouva.
1: Jo.
2: Odmítl jsi někdy někoho, kdo tě třeba požádal, abys mu vytvořil remix k něčemu?
1: Jo, tak já to musím já to chci vyvažovat těma oficiálníma releasema, těma novýma písničkama. Mm-hmm. Nechci tady být jako remixer, protože tím, jak ještě u nás to nemá zas tak velkou kulturu, že prostě v Londýně, když máš prostě remix nebo svůj dub na něco, ještě když tam někdo dohraje nějakou sloku nebo slovo klidně nebo větu navíc, tak to je wow. Ale já zase nechci tady každý měsíc jenom vydávat remix a remix, takže teď poslední dobou se ozvalo pár lidí, hele, nechceš tady něco zremixovat, a buď to bylo kvůli tomu, že už ta věc sama o sobě vlastně má nějaký nádech, který mě baví a který pro mě nemá moc smysl házet do něčeho, do jiného kabátu, protože by to bylo až moc podobné tomu originálu. A, takže jo, takže teď se to docela stávalo.
2: Zajímalo by mě taky, teď když jsi mě poslal třeba tu Saru Rikas nedávno, tak vlastně jak nad tím přemýšlíš, když máš před tebou tu stopu, tak jak přemýšlíš, co s tím, jestli to bude rychlý, pomalý, jestli to jde nějak jako z tebe, nebo jestli už když slyšíš vlastně ten single, tak si říkáš, tohle to uděláme prostě jakoby jinak. Jak tohle to vzniká, jak nad tím přemýšlíš?
1: Ale u toho Talk to Me to bylo opravdu, že jsem slyšel, že bych si přál, aby to hrálo rychleji, že já miluju tu písničku a říkal jsem si, to by bylo tak super, kdyby to prostě bylo nějakých 127, 130 BPM klidně, protože si myslím, že by tomu furt bylo rozumět, nebylo by to jako zmrvený a furt a bude to mít najednou úplně jiný jako nádech. Takže většinou jenom zkouším. Hrozně mě teď poslední měsíce baví si ty věci nahazovat pod sebe, zkoušet si je a jsou často dny, kdy se vzniknou šílený věci, které bych nikdy nikomu nepustil, ale je to pro mě o tom to jakoby vyzkoušet a říct si to možná a občas mě přesně něco napadne, že slyším, že to by mohlo hrát rychleji, s rychlem to je to příšerný, takže u té Sáry to bylo...
2: Kolikátý pokus třeba?
1: To bylo docela taky hodně. To myslím, že...
2: No to je úplně vlastně jiná písnička z toho, že jo? To je úplně jiný single.
1: Myslím, že to je taky taková desátá verze, no, že byly úplně, ještě zněly úplně jinak, byly bylo trochu pomalejší, byl tam ten beat trošku jiný a nakonec to je takhle.
2: Vím, že reakce holek, posluchaček u nás je takový, no na nás je to prostě moc takový najednou jako příliš rychlý. A přitom mě, když to přišlo do mailu, tak jsem měl prostě obrovskou radost, že najednou je tady prostě taková jako letní živá pecka, že to není takový umíráček, byť ta původní skladba na začátku mě bavila taky. Ty jsi říkal, že máš před sebou spousta projektů pro letošní rok, nebo respektive nejen pro letošní rok, tak co dalšího chystáš? Co bude venku třeba?
1: Tak v rámci releaseů a písniček teď zase příští měsíc bude vycházet zajímavý taky dvojsingl s velkýma docela českýma featama v rapu, bude to víc do rapu orientovaný. A pak tam mám ještě jednu takovou klubovou věc, která by měla jít jakoby před létem, takže to je v rámci...
2: A neprozradíš zatím?
1: Releaseů, no, jakoby na jednom tom tracku, který půjde ven příští měsíc, půlce měsíce, tak je kolik? Pět hostů? Velmi zajímavých, československá.
2: Dobře.
1: Taková směska.
2: Dá se odhadnout na základě toho, co ty děláš, kdo z těch hostů tam bude?
1: Jo, určitě, myslím si, že jo. A je to hodně zajímavá skvadra, si myslím.
2: Dobře.
1: A pak třeba v rámci koncertu, tak letos jsem dostal na starosti zahájení Kvifu, takže dělám zahajovací koncert.
2: Jaký to je pocit?
1: Je to fajn pocit, je to 60. ročník, takže si docela mi dali důvěru, si myslím, pánové.
2: Velkou odpovědnost.
1: Velkou.
2: Taky. Jak se ti líbí vizuál, apropok?
1: Líbí se mi strašně, ale mě se teda vždycky líbí. Já jsem velký fanoušek prostě všech těch vizuálů strašně.
2: Kde se ten zahajovací koncert bude vlastně konat?
1: Přímo před Termálem. Přímo před Termálem. Tam vždycky to je vlastně ten pátek, je red carpet, je zahájení vlastně vevnitř a potom se promítá nějaký film a potom nějakých 22-30 bude stage, ale mám hroznou radost, že to bude o mnoha ohledech revoluční, protože ta stage bude vypadat po mnoha, mnoha letech jinak. Dovolili nám ji změnit docela razantně. Mám tam spoustu velmi zajímavých hostů, jako napříč žánrama, velmi i nečekanej, s kterýma vlastně až dokončíme tenhle rozhovor, tak přesně za hodinu mi začíná ve studiu session a budu tam mít třeba velký sbor, takže po první životě pracuji s velkým sborem, jako s tělesem, nějakých 24 lidí.
2: Jak se hledá sbor? Nebo jak jsi našel sbor?
1: No mám naštěstí šikovný kluky, který mi právě pomáhá dělat různý aranže a schánět různý hráče a tak dále.
2: Zastavme se jenom u toho kvifu, pak budeme pokračovat jako dál, ale vlastně mě zajímalo, když teda přijde takováhle nabídka, takovýhle oslovení, tak co je první myšlenka, která tě jako projde hlavou ohledně toho, jak to uspořádat, jak to pojmout? No, jestli je napadne automaticky...
1: Tady to byl stres, protože prostě vím, že to jako chci hrozně udělat, protože na kvif jezdím strašně dlouho a je to pro mě jako nádherná akce, mám hrozně rád tam bejt, chodit na filmy, mám tam za sebou krásný koncerty, myslím si, že to opravdu je super akce, i když občas na internetu pak, že Pražáci ve barech a tak, tak já si furt myslím, hrozně i všichni ze zahraničí a tak, je to ve finále jako druhý nejstarší filmový festival Pokán, což je
2: hustý.
1: Neuvěřitelný. A dělají to skvělí lidi, kteří to dělají fakt s citem, si myslím, s láskou a tak, jak to má být. Takže první jsem měl stres, protože vím, že vyloženě na tom zahájení je extrémní mix lidí, že jo. Tam prostě jsou od 15 letých dětí, které ještě nechtějí spát, že je pátek a pustili je ven, protože je zahájení kvifu.
2: A začínají prázdniny taky.
1: Začínají prázdniny až po opravdu lidi, kteří tam jezdí třeba celý život. Jo? Takže a nikdy se nemůže zavděčit všem. Tam je tak široký záběr hudební,
2: jo.
1: Že nevím, co by tam mělo hrát, aby si opravdu i teenageři, i prostě starší generace řekli tu babecka, jako vy.
2: Na druhou stranu prostě dětský sbor bude taková sázka na jistotu a podle mě, když to uchopíš ještě tvým způsobem, tak věřím tomu, že vlastně někdo uslyší jenom ten sbor a bude se prostě tetelit a druhý tam uslyší ten současný zvuk a řekne si, to je hustý, jak ty děti prostě s tím nobodym jdou dohromady a myslím si, že vlastně je to dobrý tah na branku, jak zaujmout velkou většinu.
1: Já jsem tam nechtěl dávat totiž orchester, protože to už by bylo takový, je to trošku ohraný, tak jsme vymýšleli, jako co udělat, to by tam byl fakt takovýhle, jako hlavně na to intro, ten začátek, byl takový, že si jako řekneš to, co tam vlastně, co jim jde, a tak jsme šli sborem, no, tak jsem se těším, teď to aranžujeme, je to zajímavá zkušenost aranžovat sbor.
2: Když tě vždycky sleduju, poslouchám, tak je naprosto zřejmý, že pro tebe i všechno, co děláš, je důležitý vlastně obecně vizuálno. Tak mě vlastně zajímá, kam se v tomhletom směru vyvinul, posunul, nebo kdo tě posouvá v tom jakoby dál, kde hledáš inspiraci, protože kdykoliv se podívám na tvůj klip, na nějaký přebal desky nebo na cokoliv, tak vlastně je to vždycky hezký a je to vždycky o krůček dál, tak kde se čerpá inspirace tady?
1: Tyjo, to asi fakt vychází nějak ze mě. Já vždycky říkám, že občas mě někdo zeptá, co by dělal, kdybych nedělal muziku, a já vždycky říkám, že bych chtěl dělat nějaký designový věci, jako já třeba miluji jako obalový design, to je něco, co mě naprosto fascinuje a naprosto miluji, když mají věci krásný produktový obalový design, miluji logotypy, miluji fonty, miluji grafický design. Prostě nějak k tomu inklinuju.
2: Všechno to děláš sám, nebo máš jako, že,
1: ne.
2: Že si to tam nakreslíš a někdo jiný to prostě předělá?
1: Jo, je to nějaká vždycky kolaborace mezi mnou a někým, kdo to umí ovládat technicky. A nejenom technicky, ale má i nějaký k tomu zkušenosti a tak, ale...
2: Těch grafických výstupů máš spousta. Nezvažoval jsi někdy, že bys udělal nějaký jakoby festival, kde by ty jednotlivé grafiky byly vystaveny, kdyby to byla nějaká audiovizuální podívaná?
1: Jako, říkal jsem, že jako víc audiovizuální akci bych chtěl udělat určitě, třeba jako někdy příštím roce, která bude hodně o tom vizuálnu vlastně, aby to bylo víc o tom vizuálnu než o té muzice, protože většinou je to jenom tak, že ta muzika to je to hlavní tahou, na nějaký vizuálno se děje, ale mělo by to vždycky trošku převažovat. Takže já nevím, všude kolem mě, já fakt opravdu na svých sockách a i na svý jako okruhu lidí, mezi kterýma žiju, co často jsou různí umělci a designéři, ať už oděvní hudební, nebo skláři, nebo grafici, tak to prostě na mě skáče ze všech stran. Mám
2: jako, dokážu si představit, že jednou vlezu do Doxu a najednou to bude prostě celý Nobody Listen a bude to plný nejenom právě hudby, ale proč ne, myslím, že to může být nějaký krok pro tebe dopředu. Hodně muzikantů k tvým věku ti může závidět zkušenosti, který jsi zažil a prožil, ale podle toho, co tady říkáš a to, co tady poslouchám, tak je mi úplně jasný, že prostě tam musíš mít ještě spousta jako snů, který si chceš vyzkoušet a který si zažít a prožít. Tak co je na tom tvém to-do listu?
1: Určitě, strašně věcí. Já bych chtěl určitě udělat něco v nějakém hezkém sále tady, nějaký svůj vlastní koncert, který bude opravdu jenom o mojí tvorbě, nebude to DJ set, bude to opravdu můj koncert, takže nějaký jako Rudolfínum, kongresák, něco je určitě... Jako...
2: Kongresák ti přijde hezký sál?
1: Něčím jo, fascinuje mě.
2: Okay, tak to je pro mě překvapení.
1: Jo?
2: Já teda s kongresákem normálně, kdykoliv okolo toho běžím, tak ten barák je mi sympatický zvenku, nesympatický zevnitř.
1: Ani ty chodby tě, ani to...
2: Hele, tam na mě padá nějaká prostě úzkost z doby totality. Nenašel jsem k tomu jako cestu. Možná, jak je tam, já nevím, tu první patro nějaká taková ta jakoby vyhlídka.
1: Jasně.
2: Tak když zapomeneš to, co máš za zádama a koukáš jakoby na to centrum Prahy, tak tam se dokážu jako představit, že to vlastně může být zajímavý prostor, který je třeba hodný respektu, ale ten zbytek, to ve mně normálně probouzí prostě totalitu a
1: nejsem... Třeba nová scéna.
2: Nová scéna je krásná. No. Nová scéna je krásná a jsem zvědavý, jak dopadne po rekonstrukci, ta bude ještě třeba 2 roky zavřena.
1: Je to tak.
2: No tak tam si dokážu představit mnohem spíš ten náš paláce kultury.
1: Něco takového prostě, okay. No. Tak to je taky můj projekt, který bych si chtěl určitě udělat klidně právě i na sezení, že by to mohlo být víc opravdu o nějakém prožitku. Zase jiným, tak to bych chtěl stoprou udělat. A nějaký ty zahraniční bookingy, no, nějaký hraní, je to můj největší sen prostě.
2: A tak to se děje, nebo?
1: To se jako děje, ale v taky malém měřítku, no, ale věřím, že už se to nějak prolomí a najdu nějaký management, který se o mě bude starat prostě minimálně v rámci Evropy. Amerika to už je zase ještě úplně jiný příběh, ale a zbytek světa, ale v rámci Evropy doufám, že se mi konečně podaří najít jako vhodný nějaký management, který to protlačí trošku.
2: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
1: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl, město,
2: jasně.
1: Tak ne.
2: Jasně, ale pochopil jsem, protože Londýn už tady několikrát zazněl.
1: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, když jedeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropoli, jako metropole. Když přijedeš do Paříže, kamkoliv, je to velký, široký to, ale když přijdeš do toho Londýna, tak prostě seš v metropole.
2: Já teda musím říct, že kdykoliv přijdu do Londýna, tak se tam necítím dobře.
1: Fakt?
2: Já vystupím z letadla v Paříži a tam mám pocit, že jsem doma. A ten Londýn je pro mě takovej prostě vlastně, neumím ti to ani popsat. Možná jediný, co na Londýnu mám rád, tak je Camden třeba. A to jenom proto, jasně, že to má takový prostě ten typicky takový přišpiněný vlastně městský vibe a tak dál, ale jinak teda jsem Londýnu.
1: No, ale já ho miluji i nenávidím, no, jakoby zároveň já, když jsem tam fakt, já jsem minulý rok trávil docela dost času a něčím mě to nabíjí a zároveň to něčím ubíjí, protože když jsem pak občas jel třeba 2,5 hodiny do nějakého studia a pak jsem se musel třeba v noci zavolat taxíka z toho studia, protože už ten tube nejezdí a platil jsem třeba 120 liber. Jakoby...
2: Tak to chápu, že člověk začne nenávidět Londýn.
1: A děláš to 2 týdny v kuse. Tak dáš, to je už dost.
2: Tak musíš udělat nějakou pořádnou show, aby ti to ty Britové zaplatili.
1: Ale hele, Londýn, Paříž, Berlín, Kodaň a tak, no.
2: Ok. Anet, jak se tvoje partnerka, tak by mě zajímalo, jaký je třeba největší úskalí ve dvojici, kdy oba dělají hudbu.
1: No, vyzkoušeli jsme si to, když jsme vydávali společný album, že prostě jsme...
2: Teď se tak zvážněl.
1: Jo, ale dobrý, myslím, že nás to dost jako nám to utvrdilo ten vztah a všechno super, ale úskalí je v tom, aby si dokázal oddělit soukromý život a pracovní život, protože jsme pak naráželi na to, že jsme minutu před usínáním řešili cover, jestli ten fond nemá být jiný a jestli 16.4. v Plzni má s náma je tenhle nebo tenhle a zjistili jsme, že už neřešíme nic jiného v podstatě, takže to jsme si pak řekli, že si dáme od toho pauzu a samozřejmě doma ty věci pracovní, no to je náš život, ono to není jako když chodíme na práce, to je naše všechno, samozřejmě probíráme na denní bázi, non-stop si posíláme nějaký věci, udělat tohle, jak udělat tamto, ale jsme hrozně rádi, pak když už jsme se naučili to trošku rozdělit a říct si, hele, co jsi nějak k obědu a co budeš dělat zítra, jako, a nejenom, jestli ten kopák by neměl být míň a jestli tamhle ten fotograf je dobrý na vyfocení zítra té fotky. Jako, no.
2: Jako musí být těžký tu normálnost do toho jakoby nějakým způsobem prostě dát jako koření, OK. Anetek schystá show na 12. listopadu do U2 Univerza. Jak se na tom budeš podílet ty?
1: No, budu tam mít taky blog společný, nějakých písniček, co jsme udělali, a budu fandit a těšit se. Okay. Aneta si to hodně, ta to má hodně už vymyšlený, hodně si ten koncept nastavila a velký respekt, protože už teď má prodáno určitě přes půlku, myslím si nějakých 60,
2: 70,
1: takže za vlastně necelý 2 dny je to super.
2: Jak tě baví ten prostor O2 Univerza?
1: Já mám k němu nějaký výhrady v rámci toho, že já třeba svůj koncert, nebo bych se tam úplně neuměl představit, že mě prostě hrozně baví ty prostory, které už něco zažili, jsou trošku industriální a ty si je trošku děláš podle sebe, ale rozhodně to patří k těm nejlepším sálům prostě v Česku v rámci toho, co tam jde udělat a jak, že si to můžeš celý vlastně vystavit jako podle sebe. No.
2: Já vždycky bojuju trochu s O2 arenou, protože tam mám vždycky pocit, že je příliš obrovský a jako bych ani nebyl na koncertě, pokud nejseš jakoby někde prostě úplně blízko. A to O2 Univerzum mě vlastně potěšilo, že se to tváří jako takový malej kulturák. Teď to nechci jako vůbec hanit, ale ten pocit je, že pořád si na toho interpreta jako můžeš sáhnout a můžeš mít docela dobrý
1: pocit. A zároveň je to udělaný dobře technicky a všechno tam vlastně jako v nějakým funguje a je to to. Je to super udělané jako sál.
2: Tak jsem zvědavý, jak to pojmete, nebo jak to Anet pojme. Chodíš ty sám na nějaký koncerty? Třeba
1: furt.
2: A na čem jsi byl teďka naposled?
1: Ty jo, přemýšlím, co bylo teď takový nejlepší. Teď mě překvapil.
2: Tak ale, moc chodíš na koncerty.
1: Ne, ale často, ale no prostě už toho mám taky jako vymaglajs.
2: Jasně.
1: Ale tyjo, normálně jsi mě teď úplně vyrazil dech.
2: Tak nevadí, tak budeme pokračovat, když si vzpomeneš, tak to můžeš klidně jako vyhrknout. Tady není potřeba odpovídat správně. Tak nedávno se udíleli Andělé, tak by mě zajímalo vlastně, co říkáš na to, jak moc se ten hip-hop propsal vlastně téměř do všech kategorií.
1: Tak je to odraz toho, že ten hip-hop prostě hýbe číslama a hip-hop je pop u nás nejenom.
2: Jak tě to bavilo vizuálně, jestli jsi viděl třeba aspoň nějaký videa nebo nějaký útržky, protože...
1: Bavilo moc, tak to je naše parta. To dělají vlastně lidi, s kterýma já dělám všechny věci už několik let, možná už skoro 10 let. Matyáš Vorda, Lucka Hajková, Honza Hrbek. Takže to je naše crew, která to vymýšlí, podílí se na tom, takže...
2: Vypadalo to dobře, vypadalo to moc dobře.
1: Jo, myslím si, že Matyáš Vorda je tady jeden fakt z těch lidí, který umí, má nakoukaný přesně, jak to má vypadat a i přes různá úskalí, třeba v rámci toho nějaké televize se to vysílá, dokáže to představit, bavili jsme se tady o tom, tak si vybojují to svoje a vím, že to fakt mají těžký, je to brutálně těžký, jako respekt k tomu, že z toho pro ně udělají nejkoukatelnější tady přenos jako cen, který tady jakoby je, takže...
2: Jo, vypadalo to

0: baví mě Viktor Kal, velmi šikovný songwriter.
1: Hmm. Musím říct, že mě baví celá tato letenská partička. Hmm. Byť někteří tam nejsou z Letný, ale vlastně mám pocit, že najednou otevřeli ten jak kdyby se otevřelo okno do nějaký zatuchlé místnosti, baví mě ten zvuk, baví mě ty texty a věřím tomu, že čeká zajímavá budoucnost.
0: Je to tak.
1: Blíží se léto, tak jaký máš plány na léto? Bude tam nějaká dovča, nebo tam budou jenom koncerty?
0: Hele, v podstatě celý ten pracovní kalendář je úplně vybukovaný. Myslím, že tam nezbyl jediný volný termín, ale mám tam vždycky třeba 3-4 dny během koncertu, kam bych se chtěl někam podívat, takže...
1: A kam by se chtěl podívat?
0: Tak klasická Itoška, jako... Ne, ale nevím. My to máme vždycky takový fakt jako... ad hoc, že kam prostě to letí nejlíp, včas, kdy chceme letět, kde najdeme nějaký ubytko, my jsme v tomhle taky hodně z Anet jako free, že jsme rádi, že jsme spolu, že si někdy dáme dobré jídlo a je nám, víš, jako, že to není, že...
1: Že prostě vypnete.
0: Ano, že to není, že je za ničím, ale letí to dobře do bary, no super, tak letíme do bary zítra, prostě si tam najdeš. Dneska já to tak miluju, že si ty přes tři aplikace se postaráš o všechno a úplně nic nemusíš řešit.
1: Což je vlastně docela sympatický. Slyšel jsi nebo zaujal tě v poslední době nějaký podcast, který tě oslovil a řekl jsi, to je dobrý, to budu poslouchat, nebo to poslouchám?
0: Poslouchal jsem teď Adélu Šponerovou a její podcast na... Teď zase nevím, jestli to může říct, protože on to je rádio.
1: Tak to zkus říct.
0: Na Vejbu.
1: Tak já myslím, že to zvládneme asi přežít. Dobře. Tak jsi nejenom muzikant, ale jsi taky občan. Tak co říkáš na současnou politickou situaci?
0: Je to fakt těžký. Jako.
1: Bude to lepší podle tebe?
0: Ne. já nevím. Je to šílený. Je to šílený, hrozně to rozčiluje a... celá ta jako jedna část té party, která se tam teď projevuje, mně přijde naprosto neuvěřitelný, že jsou tak blízko a že dokážou být tak vidět a že dokáže tolik lidí je podporovat a jejich naprosto stupidní názory jako podporovat, ale bohužel to prostě... Tak žijeme ve společnosti.
1: Žijeme ve společnosti.
0: A každý má prostě jiný ten okruh lidí, v kterém žije, který podle mě jak ho nejenom okruh, ale prostě celkově tu náladu, v který žije a my samozřejmě tady z Prahy z Letný to vidíme asi častokrát jinak, než někde na malý obci nebo vesnici a s tím asi nic neuděláme, no. Bohužel.
1: Stane jako... se někdy, že Jakub Strach bude v politice?
0: To asi ne, ale jako častokrát přemýšlím, že už mám dost, že se k tomu chci nějak jako vyjádřit nebo přidat, ale mně přijde, že bohužel teď tady neexistuje jako partička, který vlastně, se kterou bych jako souhlasil na 100, což teda nebude nikdy, protože to je jenom o kompromisech, že jo. Ale teď poslední, opravdu ten poslední rok nebo od těch posledních voleb, to je takovej maglajs pro mě, že nevím, ke komu.
1: Ale je možný, že se jednou objeví a že pak třeba budeš vědět, ke
0: je
1: komu
0: tak,
1: se třeba.
0: Je to tak, no... Ale tak it is what it is.
1: Tak jo, tak končíme téměř, tak mi řekni, co hezkýho tě teda čeká v nejbližších dnech, ať nekončíme takhle úplně jako zachmuřelé a negativně.
0: Ve čtvrtek jdu do Berlína s kamarádama a těším se moc, že tam mám na plánu 4 koncerty, Lira Pramu, Jameson, pak jeden takový klubový večer a pak v neděli letíme do Neapole.
1: A na pizzu.
0: Pár dní v Neapoli a budeme si opalovat, pít aperol, bude to super.
1: Tak to bude skvělý. Jakube, děkuju za návštěvu a děkuju, že jsi udělal čas. Jsem moc hezky. Hostem aktuálního Spin Talku byl Nobody Listen, jak je Jakub Strach. Tak děkuju za návštěvu, vám všem přeju krásný večer a děkuju, že posloucháte Spin Talk.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

7 ráno celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v éteru Rádia Spin. Rádio Spin. Československý

0: Spin. To nejlepší rádio.
1: Rádio Spin.
2: Spin Rádio.
3: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafakt, Refew, Jarda Olách, Maniak, Koky a Sosen. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spin.

Rádio Spin.

0: přišel, pštros, s pštrocici a s pštrosačaty, pštrosi ulici.
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.